けます。

léto prázdniny cestování jsou v plném proudu. Vlaky odjakživa patří k tradičním dopravním prostředkům a nejenom tuláku. A vlaky jsou taky tématem písniček v dnešním pořadu Na cestě. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková. A první písničky už přivážejí Greenhorni.

A u rezavých kolejí ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zůstaneme. Brněnský TE Band zahraje písničku Rezavý šíny Babihory voli.

Rybolovkami budeme taky pokračovat. Dáme si Hobous a song abonenta Jihozápadní dráhy a potom Mrtvej vlak Mikyho Rivoli, který zahraje společně s přáteli.

Posloucháme dnes pořadu Na cestě vlakové písničky a jednu s textem z Kunka Jaroše přidají taky Malina Brothers, jmenuje se Éra parních lokomotiv.

0: vlakovou tematikou. Dlouho nejel žádný vlak, dohráli hoptropáci a pokračovat bude babi Daněk v posledním vagónu. A taky Vojta Kyďák Tomáško a obyčejný vlak.
1: Od rána tu čekám na svůj vagón.

pořadu Na cestě nemůže chybět ani Kamelot. Poslechneme si písničku Romana Horkého Pozor tunel. A k tomu Línej vlak zahraje kapela Tempody vlak.

K vlakům patří i nádraží. Přestože spousta z nich, hlavně těch na tuláckých tratích, je zrušená. Zajímavé je, že písničku Nádraží hrála brněnská ozvěna už v 80. letech. A taky olomoučtí přátelé zaspívají o ztraceném nádraží. Yeah.

když už jsme slyšeli písničky o nádraží, tak si dáme dvě o nádražácích. Nejprve to bude Pardubická stopa a Žalmanův Severní dráhy nádražák. A potom Lístek zahraje nádražáka, kterého napsal Alva.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: A to už bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z vlakovek skoro všechno. Závěrem nám z dálky zahouká vlak v písničce, kterou zahraje Babí léto. Přeju vám klidné léto, bezproblémové cesty nejenom vlakem. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleši,
2: určitě, hezké odpoledne. Určitě, se těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
1: Všechno ještě bude.
2: Ano.
1: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radosti Miroslav Horníček, protože já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrázen je hovor jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypovědělo službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba, ve
1: no, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím škoda toho Ostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a ten hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase, Darku.
0: To jste mě dostal pak nějaké fackovné, ne?
1: No, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic. Takže tam se děli takový věci, no, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
0: aha,
1: jako, a ona si na mě sedla, ze strany, jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladej, ten to vydrží, tak se pohupovala. A já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možnej, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
0: Ano, co se
1: nebo
0: stalo?
1: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
0: Aha, bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho, z toho reproduktoru, jako kdybych zvůdě jako blížil, ten informátor.
0: Jo, jo, jo.
1: No.
0: Tak všechno zachráněno.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia hlasovací v téhle chvíli a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuji.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
0: Já bych prosil pana Komárka.
1: Zklamu vás, měl tedy taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
2: Verich měl dlouho kolí psa, krásně. Jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrej. A ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel, a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa, taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninovej, takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený, a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
1: Humoriáda. Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten Horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
1: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím Horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
1: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
1: Proč ne o malování? Komárek maloval, Horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no.
1: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
1: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
1: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
1: Do lázní?
3: Bude.
1: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlednu to. Ano.
1: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
1: rada?
3: Oba dva jsme to vybrali
1: fakt,
3: stejně,
1: jo?
3: No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že vymyslím něco jiného, a pak ne, podívej se, chodbaň máš hůl teďka, nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda, na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4
1: tam
3: dny.
1: Tam už ne.
3: Ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory, jako, tam už tě volou volat.
1: No myslím, abyste poznal něco jiného.

0: zdravit,
1: myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teď.
0: Tak jo, že, tak jako hezkou no. dovolenou teda
1: no
0: už dopředu.
1: No a to
0: předu.
1: Jedeme na Rodos tedy v půlce září, no.
0: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
1: Děkuji.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme, s jakým jménem a jakou ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půl noci, kdyby se mě zbudil, tak já když byšem, teda ne, aby se mě chodili budit o půl noci, klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půl noci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov ausgerechne. Po půl noci, jo. Já když prskám. Vokno, ještě dnes, ale vok, když by, ještě dneska. Vokno, když by se zmrzkal. A to je, ale hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, bo to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přehazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se stá někde váha. A když vás tak sleduju, mně to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou, tak ještě línej. No podívejte se. Vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vy jste. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak to je herecké, no, zpívání, no, úplně něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, tamhle tu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to byly, kabarety, no, a tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano, a to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, jo, jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí, typově, jako, že jo.
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, aby hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo
2: toho. Ale tak je mladý, děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější. než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je to humory. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přála, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujem.
3: A
2: děkujem.
3: Přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Skarviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct, pustíme ho, protože ano, ke slovu tady asi, a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínká na maminku, na tatínka, tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, víte, jak se to má. Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty klukopita má? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní. Nebo kam to chodíte, vy sviňáci? A když se slíkat, tak ji po očku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Ta taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebravá. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. No, tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se skamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže. No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do ohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u tý mámy jsem vždycky končil, nechci si žít ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač. Po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě, pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě řídil. Já jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik. On měl hospodu. Já, my jsme živnostníci, no, šetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotížil, ale vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes ramen a říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečko, jako my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali? Restaurace u Rudé hvězdy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano, kde ano,
2: u
5: něj
2: to
5: ano,
2: venkovní sprchu.
5: Ano,
2: tak...
5: ano, takový, to, jo, tak jo, tam jo. Jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl a jakože ne a tohle to na to, to. No a že už je starý na to a jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši, no já už jsem všechno řekl a takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že? No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tady taky nějaký věci vyplynuly, jako kdy on
2: se.
5: Měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka.
2: Žena, manželka.
5: Ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré dopoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu pro Ačko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano, ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří. Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím, pana Klepla.
1: Pana Klepla.
3: Jasně.
1: Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi, prosím tě, správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. A nevážím si lidí, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad když se volá televize zlobí, že jí konkurujem, to snad my jsme že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, jako když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm s různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byla ohromná věc, řídký vápno, lejt do myší děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhluběj se zále.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, a hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude tu jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Příští týden začíná oprava náměstí Republiky v Trutnově. V Králíkách na Orlicko-Ústecku začíná akce Cihelna. Královéhradečtí fotbalisté prohráli s Bešiktašem Istanbul. Čeká nás jasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Úterý 18. srpna začne rekonstrukce náměstí Republiky v Trutnově. Potrvá do konce října a zahájení stavby si podle vedení města vyžádá dočasná dopravní omezení. Bezpečný průchod pro chodce zůstane po celou dobu prací zajištěn po jednom z chodníků. Provoz v ulici bude možný vždy alespoň v jednom jízdním pruhu. O přesném termínu úplné uzavírky bude radnice informovat na webu. Náklady vyjdou na 3 miliony korun. Areál koupaliště a kempu u Stříbrného rybníka v Hradci Králové převede magistrát do majetku městských lesů. Město naopak získá akcie městských lesů v odpovídající hodnotě přes 200 milionů korun. Podle náměstka primátorky Pavla Vrbického z Pirátů převod pomůže především samotnému areálu.
2: To umožní ještě rychlejší rozvoj, než byl dosud, protože ta akciovka městské lesy má jiné procesy, rychlejší, pružnější procesy, než má magistrát, takže jedině dobrý krok za mě.
0: Vláda od pondělí obnoví národní koalici pro boj se suchem. Dnes odpoledne to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Česku už jednou fungovala v roce 2018, kdy bylo podobné sucho jako letos. Vláda chce na boj proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Měly by směřovat do financování nových přehrad nebo třeba na efektivní zadržování vody v krajině. Kabinet by chtěl zároveň představit i plán chystaných vodních nádrží v Česku. Opozice vládu kritizuje, že sucho řeší s velkým zpožděním. Třeba podle ODS už měl premiér svolat krizový štáb. V Králíkách na Orlicko-Ústecku dnes začíná vojensko-historická akce Cihelna. Své vybavení a práci představí armáda České republiky, policisté, hasiči i vězeňská služba. Vojenské kluby letos připravili také ukázky bitvy, která návštěvníkům přiblíží, jak by vypadaly události, kdyby Československo nepřistoupilo na mnichovský diktát a rozhodlo se bránit, říká ředitel Vojenského muzea Králíky Martin Večeř.
3: Vlastně německý ordeři začnou v pohraničí způsobovat neklid, začnou napadat celní stanice, četníky. Toto období bude končit Mnichovskou dohodou, kdy Československo se rozhodne tu dohodu neakceptovat a začne mohutně dozbrojovat. A to už je fikce, protože tohle už je fantazie tvůrců této ukázky. Sport.
0: Královéhradečtí fotbalisté v kvalifikaci Evropské ligy končí. Po porážce 0-1 na hřišti Bešiktaše Istanbul v odvetě třetího předkola budou hrát play-off o ligu konferenční. Obránce Filip Čihák byl ale i přes prohru na svůj tým pyšný.
4: Jsem hrdý na každého hráče, který předvedl takovýhle výkon a mohli jsme ukázat, že Hradec Králové už má trošku jiný jméno, než mýval dřív a že jsme konkurenceschopní i týmu, jako je Bešiktaš.
0: Fotbalisté Hradce Králové se o hlavní fázi konferenční ligy utkají s řeckým Panathinaikosem Athény.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno a slunečno, nejvyšší teploty 27 až 30, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý jihovýchodní, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a vyohlásí dvojku, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové na Gočárově okruhu pokračují práce v ulici Střelecká, kde je vozovka zúžená. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A je pátek 14. srpna, od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás dnes zdraví jedna Karolína Davidová, taky Jakub Schmidt od mikrofonu a přejeme oba. Hezké vstávání vám všem, 4 minuty po páté začíná náš dnešní, tedy páteční ranní informační servis. Můžu ještě podotknout, že má svátek Alan, tak přejeme všechno nejlepší. Další záležitosti z kalendáře a z kalendáře se určitě během rána taky dozvíte. No ale za chviličku v první reportáži to bude dnes o tom, že vězni v českých celách by měli mít víc místa. pro dva lidi nejméně 10 metrů čtverečních. Ministerstvo spravedlnosti, které se k tomu zavázalo, teď ale žádá o odklad do roku 2030. No a podrobnosti tedy, jak jsem říkal, v první reportáži našeho dnešního ranního vysílání, kterou pro vás máme už za chviličku. No a písničky taky nebudou chybět, takže Vítězslav Vávra tady bude, Jana Chládková zaspívá a jako první dnes v dobrém ránu Karel Zich. Tak ještě jednou dobré ráno a ať se hezky vstává.

0: Vítězslav Vávra, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude 6:15. No a vězni v českých celách by měli mít více místa pro 2 lidi nejméně 10 metrů čtverečních. Ministerstvo spravedlnosti, které se k tomu zavázalo, teď ale žádá o odklad do roku 2030. Šlo by vlastně už o 2. odložení termínu. Původně měla totiž pravidla začít platit už předloni. Tehdy kvůli pandemii COVID-19 a válce na Ukrajině rezort termín posunul právě na rok 2027. Podle odborných organizací ale pro změnu moc neudělal a používá dál stejné argumenty, proč to nejde.
1: Trest si za mřížemi v loňském roce podle Českého statistického úřadu odpikávalo 19 359 lidí. Kapacita věznic je podle mluvčí vězeňské služby Markéty Prunerové z 95% naplněná.
2: V případě nabytí účinnosti předmětných vyhlášek by došlo ke snížení normové ubytovací kapacity o zhruba 2800 míst.
1: Skoro stejně odhadoval dopady nových pravidel před 3 lety tehdejší ředitel vazební věznice Praha Ruzině Zbyšek Trepeš.
3: Administrativní změnou se sníží celková ubytovací kapacita českých věznic přibližně o 10%.
1: Ministerstvo si slibuje, že podmínky dokáže naplnit za 4 roky i díky rekonstrukcím stávajících budov, popisuje mluvčí rezortu Nikola Ješková.
4: V současné době například pokračuje výstavba otevřené věznice ve Velkých Přílepech při vazební věznici Praha Ruzině s plánovaným dokončením v roce 2027. Připravují se také další významné investice.
1: Jenže za poslední 3 roky dokázaly věznice v Česku dohromady navýšit své kapacity o 65 míst. Další zásadní překážkou je nedostatek pracovníků vězeňské služby. I přesto, že předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smichl-Skavková tyto důvody chápe, odklad kritizuje.
5: Ta změna těch metrů čtverečních, to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
1: Smichl-Skavková dodává, že ministerstvo používá stejné argumenty jako v roce 2023. K návrhu se v připomínkovém řízení vyjádřila taky ombudsmanka Eva Kostolanská, říká její mluvčí Jiří Matuška.
6: Není možné argumentovat stále stejnými skutečnostmi, to je událostmi z minulosti, na jejich základě není možné změny realizovat. Česká republika měla dostatek času reagovat na tyto skutečnosti.
1: Kancelář ombudsmanky si proto klade otázku, zda je to pro rezort priorita. Počet lidí ve věznicích je podle ministerstva regulovat třeba i častějšími alternativními tresty nebo snižováním recidivy. Rezort přitom v letošním roce nedal na služby pro propuštěné vězně, které jim pomáhají se začleněním do společnosti, žádné finance. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pátek 14. srpna, dnešek je 226. dnem v tomto roce, svátek má Alan. No a před 35 lety odehrála svůj první koncert britská skupina Oasis. Před 25 lety plavkyně Dana Zbořilová přeplavala jako druhá Češka v historii průliv La Manche. To jsem stačil a stihnul zjistit já. A víc z kalendária i dnes před 8:30 od Petra Jungmana.
1: Počasí.
0: Jaké jsou ranní teploty? Dnes v pátek venku Hradec Králové 12 stupňů Celsia, v Trutnově 11, v Náchodě 12, v Jičíně 13 a v Rychnově nad Kněžnou taky něco kolem 13 stupňů Celsia, takže teploty ranní jsou už nízké. No a jaký bude den, co nás čeká? Bude jasno a slunečno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, takže teploty budou stoupat zase výš, na horách kolem 22 stupňů ukáže teploměr, aby ho bude na dvou. Takže nás dnes čeká střední zátěž. O víkendu, v neděli konkrétně, má být snad až 35 stupňů Celsia, ale pak po neděli se zase začne výrazněji ochlazovat. Všechno si dneska povíme také s meteorology, až se s nimi spojíme, a to bude zhruba kolem 8:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vás pěkně zdravíme, dobré ráno, hezké vstávání a ještě pohled na hodiny, abyste věděli, kolik je. Teď je 20 minut po páté.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Rybičky 48 a Marek Ztracený teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. 5 hodin, téměř 24 minuty, takže za 6 minut už bude 17:30. My jsme tady taky dnes se spotřebitelským servisem. No a dneska se ptáte na reklamaci obuvi na adrese studio.hradec@rozhlas.cz. Jak přesně funguje znalecký posudek? To nám dneska vysvětlí a doplní a řekne Josef Černý, náš expert v téhleté oblasti.
1: Dnešní dotaz přišel od pana Vojty, který píše: mám spor s prodejcem obuvi a chci si nechat vyhotovit znalecký posudek. Rád bych ale věděl, jestli peníze za posudek, které musím zaplatit, mi prodejce musí okamžitě vyplatit společně s penězi za boty, anebo může vzniknout nějaký problém. Pane posluchači, takhle jednoduché to bohužel není. Ani kladný znalecký posudek ještě neznamená automatické kladné vyřízení reklamace a pro prodejce povinnost vady na zboží uznat a uhradit vám veškeré náklady spojené s reklamací. Předem tady nelze vyloučit mimosoudní a dokonce ani soudní řešení.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje má 7 nových sanitek. Zamíří na základny v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Jaroměři, Jičíně a Nové Pace. Jejich pořízení je podle mluvčí záchranné služby Lucie Hanušové součástí průběžné obměny vozového parku. Celková cena 7 nových sanitek činí téměř 32 milionů korun. Kvůli pokračujícímu suchu a vysokým teplotám na celém území Česka hrozí vznik a šíření požárů. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Riziko se zvýší o víkendu, kdy má být silný vítr. Výstraha platí do odvolání. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby jsou podle něj na kritickém minimu. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Horší kvalitu vody v Královéhradeckém kraji mají podle posledních rozborů přírodní koupaliště Dolce u Trutnova, Kemp Písák, Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a Tyršovo koupaliště ve dvoře Králové nad Labem. Královéhradečtí fotbalisté v kvalifikaci Evropské ligy končí. Po porážce 0-1 na hřišti Bešiktaši Istanbul v odvetě třetího předkola budou hrát play-off o ligu konferenční. Čeká nás jasno a slunečno, nejvyšší teploty 27 až 30, na horách kolem 22 stupňů. Vyohlásí dvojku střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve dvoře Králové nad Labem neprojedete ulicí Nová Tyršova, kde pokračují práce na silnici. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.

0: právě Denní tisk.
1: Páteční noviny přede mnou na stole a v regionálních deníkcích se píše třeba Královna Eliška je mrtvá, ať žijí královské slavnosti. Určitě jste si také všimli po Hradci, že plakátů Hradci Králové dál tedy z nich zhlíží Eliška Rejčka, ale nadpis už nehlásí známé slavnosti královny Elišky. Místo nich startují královské slavnosti. Tradiční historický koncept končí a nahradí ho devítidenní festival v září. Po více než 20 letech dochází v Hradci Králové k zásadnímu přelomu v pořádání tradičních slavností královny Elišky. Původní dvoudenní historický festival přechází pod nový zastřešující brand královské slavnosti. Vedení města se rozhodlo navázat na zkušenosti z oslav 800 let Hradce Králové v minulém roce a propojit do jednoho devítidenního bloku různé kulturní scény, pouliční umění i koncerty. Podrobně o tom píšou v regionálních denicích, tak si můžete prostudovat, přečíst, abyste věděli, o co jde. No a já vás pozvu taky na nejvýše hraný koncert s hudbou Jiřího Pavlici, tedy konkrétně vás ve Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký. Víru, umění a krásu hor propojí sobotní slavnost na nebevzetí Panny Marie na Erlebachově boudě nad Špindlerovým mlýnem. Budou k ní patřit mše pod širým nebem a největší koncert vážné hudby pořádaný na hřebenech Krkonoš. Dějištěm slavnosti bude prostor před Mariánským sloupem Panny Marie Královny hor. Slavnostní mše pak začne v 15 hodin a po ní zazní v premiéře skladba Ave Maria, Královno hor a další kompozice složené speciálně pro tuto příležitost. Autorem hudby je Jiří Pavlica, text napsal kapucín bratr Dismas. To je pozvání na zítřek do Krkonoš na nejvýše hraný koncert tady u nás. Takže podrobnosti v Mladé frontě dnes můžete si přečíst, nechat se samozřejmě zlákat. A já se ještě podívám na stránky dnešního Práva. Záškrt má v Česku letos už dvě oběti, po letech opět sílí. Roky byl záškrt nemocí, která v Česku patřila spíše do historie medicíny než do reálného světa, jenomže v posledních letech se nejenom vrací, ale i posiluje. Letos má už dvě oběti. Podle údajů Státního zdravotního ústavu lékaři do konce července zaznamenali 16 případů záškrtu. Loni jich bylo 11. Letošním roce zemřelo na záškrt dítě ve věku 3 let a muž ve věku 51 let, jak řekla Právu Kateřina Fabiánová, zástupkyně vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí. Dvě úmrtí v jednom roce zaznamenali lékaři naposledy v roce 1969. No a riziko nákazy se zvyšuje s věkem a s poklesem ochranných protilátek po očkování. Většinou souvisí s kontaktem s neočkovanými osobami nebo s cestováním. Podrobnosti v dnešním Právu nejenom na titulní straně, ale také potom článek pokračuje ještě na straně číslo 4, takže obsáhlé téma v dnešním vydání. We'll be right back.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, teď je 6:15 úplně přesně a naším ranním hostem dnes po 9:30 bude fotograf Dušan Vaško, který rád chodí po Hradci s foťákem v ruce a hledá momenty, které většina lidí mine bez povšimnutí. Na Instagramu pak z nich skládá krátká videa, ve kterých ukazuje nejenom výslednou fotku, ale i proces, jak ta fotka vznikala, což má u jeho sledujících, včetně mě, teda musím se přiznat, velký úspěch. A všem se to moc líbí. Na těch fotografiích nejsou většinou žádní modelové nebo modelky, ale opravdu obyčejní lidé v parcích, na nábřežích, na zastávkách. Dušan třeba taky takhle náhodně fotil lidi teď a návštěvníky i na divadelním festivalu Regiony v Hradci Králové, který byl před prázdninami zase tradičním zakončením té divadelní sezóny. Takže i o tom možná s Dušanem Vaškem budeme mluvit dnes po 9:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Určitě si poslechněte.
1: Počasí.
0: No a teď si poslechněte o tom, jaké nás dnes čeká počasí. Možná začnu nejprve ranními teplotami, které se pohybují v celém našem kraji. Teď aktuálně kolem 12-11 stupňů Celsia, 12 tady v Hradci Králové, 11 v Trutnově, v Náchodě 12 stupňů, v Jičíně vidím 13 stupňů na teploměru a v Rychnově 13. No a co nás čeká během dne? Už máme novou aktuální předpověď počasí, která před chvíličkou dorazila z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. No a říká, že bude dnes slunečno, bude jasno. Teploty 29 až 32. Na horách 20 až 23 stupně Celsia. Noc bude bezoblačná, bude jasná, teploty klesnou opět na 15 až 12 stupňů, v Broumovském výběžku může být ale opět třeba jenom kolem 8 stupňů Celsia. No a zítřek, to znamená sobota, bude slunečná a teplá, jasno nebo skoro jasno zítra čekáme a teploty už zítra budou stoupat až k 35 stupňům Celsia.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát se vydáme lodí po Mekongu ve Vietnamu v letní repríze se Zdeňkem Porkertem. Vietnamem na kole, skútru, se stanem 8 dní na lodí po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.

0: Miroš Birka teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a já už jsem říkal, že dnes je to přesně 35 let, kdy svůj první koncert odehrála legendární britská kapela Oasis. Možná taky vzpomínáte na jejich hity anebo na frontmana Liama Gallaghera. No a tak se Petra Beránková tentokrát dětí předškoláků zeptala, co je to ta hudební skupina?
1: Ty, co hrajou na všechny nástroje.
2: Nevím.
1: Protože když se poskládá hudební skupina, tak pak složej hudební skupinu.
2: Tam jako normálně zpívají třeba. My jsme muzikanti, přivázíme housličky. My jsme muzikanti, přicházíme k vám.
3: Jaké muzikanty má hudební skupina?
2: Klavír. Tun, tun, tun, tun, tun, píšťalku děl. A nebo bubnen. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. A nebo trumpetkou. Tut.
3: Kdo hraje na klavír?
2: Krvavírista.
3: Kdo hraje na kytaru?
2: Kytarář.
3: Kdo hraje na bubny?
2: Bubnovač.
4: Bubeník.
3: Kdo hraje na housle?
2: Housláč.
3: A jak se jmenuje ten, který zpívá v hudební skupině?
2: Takovej s mikrofonem a říká, co má dělat. Oni se to učejí.
4: Zpěvák.
5: A takhle to vidíme my.

0: nás umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Stavba obchvatu Náchoda pokračuje podle plánu. Objem nových hypoték se v červenci snížil. Královéhradečtí hokejisté porazili v přípravném utkání Olomouc. Čeká nás jasno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Okolí Náchoda pokračuje stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu. Stavba za více než 3 miliardy korun má vyvést z města tranzitní dopravu. Práce by měly skončit za necelé 2 roky.
3: Mezi klíčové části stavby patří tunel v obci Kramolna. Dělníci tam v těchto dnech dokončují výkopové práce a pravděpodobně už od příštího týdne začnou připravovat podklad pro osazení betonových montovaných dílů. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
4: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale i kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
1: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték také poklesla průměrná výše nové hypotéky pod 4 miliony a 600 tisíc korun. V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
5: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
1: Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Takové hřiby se totiž na teplo i suchu lépe adaptují a stačí jim třeba jen bouřka. Sucho v Česku komplikuje i provoz vodních elektráren. Zhruba 90% z nich má podle Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES zastavenou výrobu. Současné omezení by to ale nemělo ovlivnit dodávky elektřiny. Vodní elektrárny totiž zajišťují pouze 3 až 5% elektřiny v Česku.
2: Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové ve druhém přípravném utkání na novou extraligovou sezónu porazili Olomouc 3-2. Dvě branky vstřelil Radovan Pavlík, jednu podoval Kevin Klíma.
2: Počasí.
1: Čeká nás jasno a slunečno, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý jihovýchodní, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a vyohlásí dvojku, střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dejte pozor na nehodu na výjezdu z Červeného kostelce směrem Nartyni v Podkrkonoší, kde havarovalo nákladní auto. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 6 hodin, 4 minuty, pátek 14. srpna. Přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Nejenom tady Karolína Davidová, která tady byla se zprávami a ještě bude, ale taky Jakub Schmidt vás od mikrofonu pěkně zdraví. Dobré ráno, hezké vstávání a příjemný pátek. Už se určitě taky těšíte na víkend, možná na nějakou pozvánku víkendovou taky dojde v našem vysílání, nebo zcela určitě. No ale za chviličku to bude o něčem jiném. Mikrovlná trouba a opravy silnic. Na první pohled naprosto nelogické, nesourodé spojení, které ovšem velmi úspěšně funguje na našich cestách. No a jak to uslyšíte v další reportáži, kterou pro vás máme, takže za chviličku. No a ve sportu to dnes bude o tom, že fotbalisté Hradce Králové svou pouť Evropskou ligou končí, k tomu si něco víc řekneme chvilku před 7 hodinou. Tak vás ještě jednou pěkně zdravíme, dobré ráno a hezký celý den přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Michal Tučný dospíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 5 minut už bude 6:45. No a silničáři teď v létě po celém Česku připravují více než 55 tisíc kilometrů cest na zimu. Podle údajů ředitelství silnic a dálnic většina z nich spojuje menší města a obce. A právě na těchto silnicích druhých a třetích tříd se k opravám děr a výtluků stále častěji využívá česká mikrovlnná technologie. Stačí jenom pár hodin a minimálně další 2 roky se po cestě dá jezdit bez problémů.
1: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle, obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát neohřívá teda jídlo, ale asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
2: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
1: Dochází vlastně k prolnutí 2 asfaltových ploch. A to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
2: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
3: Má podstatně delší životnost než takové ty v zimě především běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
2: Teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
4: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 120 stupňů.
2: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpro.
4: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v autě, pojďte opatrně.
2: A tady je pěkně teplo.
4: Nahříváme peci na 160 až 170 stupňů.
2: A mezi tím se nahřeje i okraje toho stávajícího povrchu asfaltového.
4: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
2: Pojďme teď k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj.
4: Má 12 magnetronů, který vytváří mikrovlnné záření a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho. Akustický signál, že ten časový interval vypršel.
2: Přístroj odjíždí z toho místa.
4: Ano, přesně tak.
2: Na první pohled to tady vypadá dost podobně, ale asi by nebylo dobré si tam sáhnout.
4: Určitě ne. Maximální teplota podle termokamery tady 140 stupňů.
2: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá plocha se zarovná.
4: Stáhne se do roviny a zahoutí desku. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
2: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: čtvrtek 14. srpna, dnešek je 226. dnem v tomto roce, svátek má Alan, my přejeme všechno nejlepší. No a jak bude, co nás dnes čeká, to si teď povíme, minutu po 6:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: V Hradci Králové teď teploměr ukazuje 13 stupňů, v Trutnově 11, v Náchodě 12, v Jičíně 14 a v Rychnově nad Kněžnou taky 14 stupňů Celsia. To je pohled na aktuální teploty teď v našem kraji. No a přes den slunečno, jasno, teploty budou šplhat až k 32 stupňům, na horách k 23. No a co se týče noci, ta bude bezoblačná, jasná, teploty zase klesnou na 15 až 12, někde hlavně třeba v Bromovském výběžku, tam může být jenom kolem 8 stupňů, jinak na horách 13 až 10 stupňů Celsia v noci. No a zítřek bude slunečný a teplý, teploty opět tropické, zítra 32 až 35 stupňů Celsia čekáme.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: No a dnes je to den pátý, je pátek, takže dobré ráno, jistě jste se těšili na poslední pracovní den a třeba se těšíte, nebo určitě se těšíte i na víkend. No ale ještě předtím se můžete těšit i na vaši oblíbenou rubriku a pořad Veselé a zdravě, který vysíláme právě každý pátek po 13. hodině, takže Patrik Rozehnal i doktorka Kateřina Zeithamlová vám teď řeknou, o čem to dnes odpoledne po 13. hodině bude.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: Budeme mluvit o množství léků.
1: Máte někdy pocit, že už těch všemožných pilulek, kapek a injekcí máte nějak moc?
2: Kritická hranice je často udávána na 5 a více léků současně. Máte jich víc? Říkáte si, vědí ti všichni doktoři, co já to všechno beru?
1: Víte, že velké množství léků může způsobit kromě jiného únavu, závratě, trávící obtíže nebo i změnu nálady?

0: Opakuji ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
1: Vašim problémům s braním léků se budeme věnovat už dnes v živém pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině v našem vysílání.
0: Reprízu uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Nebojte se zeptat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vodoprávní úřad v Dobrušce kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod v celém správním obvodu města. Opatření platí do odvolání. Týká se všech vodních toků a vodních nádrží na území Dobrušska. V úterý 18. srpna začne rekonstrukce náměstí Republiky v Trutnově. Potrvá do konce října a zahájení stavby si podle vedení města vyžádá dočasná dopravní omezení. Radnice o nich bude informovat na webu. Náklady vyjdou na 3 miliony korun. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Podrobnosti uslyšíte v dalších zprávách. Vláda od pondělí obnoví národní koalici pro boj se suchem. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Česku už jednou fungovala v roce 2018, kdy bylo podobné sucho jako letos. Vláda chce na boj proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Hokejisté Hradce Králové ve druhém přípravném utkání na novou extraligovou sezónu porazili Olomouc 3-2. Čeká nás jasno a slunečno, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 22 stupňů. Vyohlásí dvojku střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně neprojedete ulicí Kukulova, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Právě Denní tisk.
1: A dnešní noviny se ještě vrací ke středečnímu podvečeru. Hradecký deník má fotku krásnou. Zatmění slunce přilákalo na hvězdárnu v Hradci Králové stovky lidí, aby sledovali to netradiční, úžasné, jedinečné nebeské divadlo. Stovky lidí zaplnili ve středu večer prostory hvězdárny a planetária v Hradci Králové i přilehlý park. Přilákalo je částečné zatmění slunce a také meteorický roj Perseidy. Jedinečnou podívanou si nenechali ujít zájemci všech věkových kategorií a na webu deníku najdete i další fotky z místa, nejenom tu jednu, která je tady na titulní stránce dnešního regionálního deníku. Pak otočím list a je tady pozvánka do Polska. Polská zoo láká i turisty z Čech. Mořské krávy zde tančí pod hladinou jako víly. Asi 2 hodiny autem od hranic v Náchodě leží místo, které patří k nejzajímavějším zoologickým zahradám v Polsku. Zoologická zahrada ve Wrocławi, která nabízí návštěvníkům rozsáhlý areál plný zvířat z celého světa, ale tak jednu velkou atrakci, za kterou míří do Wrocławi lidé z celé Evropy, unikátní Afrikárium, které je podle wrocławské zoo největším oceánáriem v Polsku a zároveň prvním a jediným zařízením svého druhu na světě zaměřeným výhradně na vodní a suchozemská zvířata Afriky. Uvnitř návštěvníci procházejí jednotlivými africkými oblastmi a dostávají se až pod hladinu obrovských nádrží. K vidění jsou například hroši, krokodýly, lachtani, tučňáci, karety, žraloci, rejnoci nebo nejrůznější druhy ryb. Nezapomenutelným zážitkem je potom pozorování kapustňáků, kterým se lidově říká mořské krávy, a je to opravdu nádherná podívaná na to všechno, co tam je. Je tady velký článek v dnešním regionálním deníku, jsou tady i fotografie. Já se přiznám a pochlubím se, že jsem to viděl na vlastní oči a můžu doporučit. Stojí to za to. Wrocławská zoo je nádherná. Tak, a ještě jedno téma. Tady máme z dnešních novin. Právo otvíráme. Dělostřelecká tvrz Bouda na Pardubicku míří mezi národní památky. Je pozůstatkem jedné z 5 dostavěných dělostřeleckých tvrzí Československa před druhou světovou válkou. Teď Pardubický kraj usiluje o to, aby se Bouda poblíž Králík v pohoří Orlických hor dostala na seznam národních kulturních památek. Nyní je na indikativním seznamu, což je základní předpoklad, aby mohla být prohlášena národní kulturní památkou. Tento status pak otevře další možnosti získat evropské peníze, řekl k tomu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Hejtmanství usiluje nejenom o zapsání Boudy, ale chce získat památkovou ochranu pro celý systém 200 dřopíků, tedy malých bunkrů na Králicku. Podrobnosti ve velkém článku na straně číslo 7 v dnešním Právu, tak i o tom si v dnešních novinách můžete přečíst.

0: skupina Ace of Base v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. 6 hodin 43 minuty, takže za 2 minuty, teď už necelé, tedy bude 6:45. No a fotbalisté Hradce Králové svou pouť Evropskou ligou končí. Poté, co prohráli oba zápasy s Bešiktašem Istanbul 0-1, čeká je poslední předkolo v lize konferenční. I přesto si ale Východočeši odnesli spoustu zkušeností, které chtějí zhodnotit v dalších zápasech a my o tom budeme mluvit za chviličku v dnešním ranním sportu. Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasný a slunečný den, teploty zase stoupat budou dnes až ke 32 stupňům Celsia, takže nejvyšší teploty dnes 29 až 32, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý, jihovýchodní, rostlové podmínky budou mírně nepříznivé, aby ohlásí dvojku, střední zátěž, pak v noci teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, noc zůstane bezoblačná, bude jasná, no a zítřek bude slunečný a ještě teplejší, zítřejší maxima až 35 stupňů Celsia. Tak vás pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Připomenu těm, kteří vstali před chviličkou, že dnes je pátek 14. srpna a že má svátek Alan.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Sport.
1: Tak královéhradečtí fotbalisté se marně snažili o to, aby se po norském Tromse postarali v evropské lize o ještě větší překvapení. Se silným Bešiktašem prohráli i odvetu v Turecku 0-1, no a čeká je tak teď stejně jako Jablonec poslední předkolo konferenční ligy. Ve dvojutkání s tureckým velkoklubem ale na druhou stranu nazbírali spoustu nových zkušeností, cenných zkušeností, a to platilo především pro odvetu, která se hrála ve velmi bouřlivé kulise a atmosféře.
2: To bylo něco úžasného. Ta atmosféra prostě byla skvělá. V české lize tohle to prostě nezažijete, takže jsem rád, že jsme mohli s Hradcem hrát takovýhle utkání tady na tom stadionu, protože ty fanoušci prostě byli skvělí. My jsme ti hráče na to připravovali, že tady bude bouřlivá atmosféra, ale spíš jsme nabádali k tomu, aby byli klidní v té hlavě, že ta atmosféra tady k tomu klubu a k tomu zápasu prostě patří.
3: Oceňoval kulisu, která panovala na stadionu Tipraš, trenér hradeckých fotbalistů David Horejš. Jeho svěřenci se jí ale nezalekli a na hřišti nepůsobili zakřičení. Přiknutým dojmem. Potvrzují to i slova stopera Filipa Čiháka.
4: Každý fotbalista hraje ten fotbal kvůli tomu, aby se dostal do těchto zápasů. Pro mě ta atmosféra byla neskutečná a vtáhlo mě to neskutečně toho zápasu. Celých 90 minut jsem prostě byl jenom soustředěný na ten zápas a klobouk dolů před tu atmosférou, kterou tady ty lidi dokážou vytvořit.
3: Jasný ráz dal obětě gól, který vsítil český záložník ve službách Bešiktaše Václav Černý. Chvíli předtím měl ale dobrou šanci právě Čihák, ovšem míč poslal těsně nad břevno.
4: To mrzelo hodně. Myslím si, že to byla velká šance, kterou jsem prostě měl proměnit, bylo to stavu 0-0. Kdyby se šlo do vyrovnaného stavu, že by ten zápas byl daleko zajímavější, nedá se nic dělat, ale samozřejmě to mrzelo strašně moc.
3: Šanci zkušeného obránce sledovali zhruba 400 fanoušků hradeckého týmu, kteří také neměli proti 40 tisícům příznivců Bešiktaše jednoduchou situaci.
2: Vážíme si toho, jak prostě nás podporujou. Já bych jim za to chtěl hrozně moc poděkovat. V tom kordy to měli těžký, to říkám zcela upřímně, ale já si vážím toho, že jdou s náma, že jsou prostě s náma. Já věřím tomu, že i ty, co přijeli, tak nelitovali toho, že ty kluci jim předvedli dobrý výkon, že na ten Hradec můžou být náležitě pyšní a můžu jim slíbit, že uděláme všechno pro to, aby těch výjezdů bylo co nejvíc.
3: Další výjezd čeká fotbalisty Hradce Králové už za týden, kdy rozehrají souboj o účast v hlavní soutěži konferenční ligy úvodním utkáním na hřišti řeckého Panathinaikosu Athény. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policie posílila v Trutnově hlídky. V Dobrušce na Rychnovsku je nové parkoviště pro více než 40 aut. Banky potvrzují nárůst kyberpodvodů v prvním pololetí. Čeká nás jasno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V ulicích Trutnova je kvůli hudebnímu festivalu Trutnov více policistů a strážníků. Kontrolují autobusové a vlakové nádraží, centrum města i samotný přírodní areál bojiště, kde kapely koncertují. Několikrát denně prochází i stanové městečko. Pokračuje velitel městské policie Radek Svoboda.
4: Určitě by si měli dávat pozor, aby nenechávali ve stanech cennosti nebo finanční hotovosti, kreditní karty. My jsme využili naší mobilní kamerové věže, kterou jsme umístili k stanovému městečku, takže vidíme příjezdy, odjezdy vozidel.
2: Řidiči v Dobrušce na Rychnovsku můžou nově využít záchytné parkoviště v areálu bývalých technických služeb. K dispozici je tam více než 40 míst a parkování je zdarma. Město chce parkovištěm ulevit především sídlišti a družstevní ulici, kde lidé dříve parkovali i na místech, kde to nebylo povolené.
5: Řidiči v areálu můžou zaparkovat také dodávky nebo karavany na dalších neoznačených místech. Celý prostor navíc hlídá kamerový systém. Město chce novým parkovištěm nabídnout řidičům legální možnost, kde auto odstavit. Parkoviště je ale zatím dočasné. Budoucí využití celého areálu chce vedení města řešit pomocí studie. Z Dobrušky Jiří Hofmán, Český rozhlas.
2: Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo. Potvrzují to data oslovených bank. Třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% oproti stejnému období loni. A roste také částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Podle specialistky pro bezpečnost klientů České spořitelny Andreji Kameníčkové dokážou podvodníci klienty dobře zmanipulovat. A to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze.
6: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim o to jejich konání.
2: Banky klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umí díky bankovním aplikacím. Kvůli pokračujícímu suchu a vysokým teplotám na celém území Česka hrozí vznik a šíření požárů. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Riziko se zvýší o víkendu, kdy má být silný vítr. Výstraha platí do odvolání. Česko zřejmě zažívá nejsušší rok od roku 1961. Do Česka by se srážky měly dostat v neděli. Další přehánky meteorologové očekávají v příštím týdnu. Mělo by se i ochladit.
7: Sport.
2: Plavkyně Barbora Sémanová ovládla na mistrovství Evropy závod na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále vylepšila svůj český rekord na čas minuta 54,38 sekundy.
7: Počasí.
2: Čeká nás jasno a slunečno, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý jihovýchodní, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jaroměři očekávejte zdržení v ulici Na Cihelnách, kde v ranní špičce houstne provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 14 stupňů, bublající voda a desítky úkrytů. Tak teď vypadá jeden z dočasných domovů raků v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Kvůli stavbě obchvatu Solnice je tam pracovníci musí nějakou dobu držet v bezpečí. No a my se za chviličku dozvíme, jaké podmínky musí raci mít a co mají třeba nejradši k večeři. I to v reportáži Jiřího Hofmana za malou chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak se určitě o tom poslechněte. V Bleskovce Dobrého rána si pak můžete před půl osmou spolu se mnou zahrát o knížku z radioservisu Hledání veřejné služby. No a budou nám taky zpívat třeba Xindl X, Helena Mundráčková a jako první teď v této hodině Palo Habera.

0: 7 hodin 11 minut, za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, přejeme, tady je Český rozhlas Hradec Králové. No a míříme na Rychnovsko, v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Mají teď neobvyklé hosty, desítky raků tam čekají na chvíli, kdy se budou moci vrátit zpátky do přírody. Přivezli je sem ze stavby obchvatu Solnice, no a pracovníci záchranné stanice jim musí teď vytvořit co nejlepší podmínky.
1: 14 stupňů voda.
2: To je teplota vody v nádržích v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Právě tady teď mají dočasný domov desítky raků, kteří se sem dostali ze stavby obchvatu Solnice.
1: Tak tady ty jsou dvě velké kádě, které jsou osazené vlastně velkýma jedincema, velkýma rakama. Támhle ta vzadu, ta kulatá velká, ta je jenom pro malinký, protože nemůžou být vlastně u sebe velký a malý, takže je to všechno přetříděno.
2: V nádržích jsou původní české druhy, například raci říční nebo bahení. Invazivní druhy tu podle vedoucí záchranné stanice Jindry Veselkové nedepozitují. Raci mají ve vodě také ukryty z melioračních trubek a vodní rostliny.
1: Hlídá se tady pH, kyslík a teplota vody a musí mít dostatek ukrytů, aby se nenapadaly. Krmí se speciálníma granulema.
2: Raci jsou aktivní hlavně v noci, přes den proto většinou zůstávají schovaní. Za to posetmění se pustí do krmení a hned první den měli podle Jindry Veselkové pořádnou hostinu.
1: Tady baštěj. První den nám snědli vánočního kapra, který jsme vytáhli z mražáku, takže si ho dali s velkou chutí a vlastně nezbylo z něj takřka nic.
2: Voda v nádržích neustále cirkuluje a bublá. Přes den ji navíc před sluncem chrání mokré deky. Večer je pracovníci sundávají, aby se dovnitř dostal hmyz, který může posloužit jako další potrava.
1: Večer jsou otevřený ty nádrže bez těch mokrých přikrývek, který to udržou studený, aby tam zas propadal hmyz a podobně. A je to prostě neustálý starání se. No. Chceme, aby jim tady bylo fakt jako dobře, aby se vrátili v perfektní kondici a aby hlavně se zachovala ta populace.
2: Stanici zůstanou raci minimálně do konce srpna. Jak dlouhý bude jejich pobyt, bude záležet také na tom, jak rychle bude pokračovat stavba obchvatu Solnice. Jakmile to podmínky dovolí, vrátí se zpátky do přírody. Z Lípy nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Už to jsou 2 minuty, co bylo 7:45 a já teď tady mám nejprve ranní teploty, které venku v tuto chvíli jsou, už to zase malinko poskočilo výš, takže tady v Hradci Králové máme kolem 15 stupňů, v Trutnově 14, v Náchodě 15 stupňů Celsia, dívám se i do Jičína, tam je kolem 16 stupňů teď a v Rychnově nad Kněžnou taky kolem 16 stupňů. Čeká nás dnes slunečný, jasný den, teploty vysoko, 29 až 32 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Pak nás čeká bezoblačná noc, bude jasná s teplotami, které klesnou opět na 15 až 12. V Bromovském výběžku ale bude jenom kolem 8 stupňů, na horách pak 13 až 10. No a zítra opět slunečno a teplo a bude ještě tepleji než dnes. Zítra tropické teploty 32 až 35 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Single X teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Doufám, že vás potěšil. Mě ano, 7 hodin 21 minut, za 9 minut už bude 7:30, takže se pojďme rychle pustit do soutěže. Dneska hrajeme o knížku z radioservisu Hledání veřejné služby. Irena Ryšánková ji napsala, takže hodně štěstí vám přeju. No a zeptám se zase velmi jednoduše, kdo to je. A dnes to bude určitě jednoduché, tak uvidíme. Poslouchejte.
1: Já žasnu, já jsem zelené chlupatejů.
0: No, řek nám víc, než jsem chtěl, tak určitě víte, jestli ano, tak zavolejte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: No to byl fofr dneska, voláte o 106, tak kdo pak je první? Dobrý den, halo, Český rozhlas Hradec.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den. Jakže?
3: Župická.
0: A křestní jméno, to bude možná lepší, abych vás mohl oslovit.
3: Lada.
0: Lada, takže výborně, paní Lado, moc vás zdravím. No a povídejte, jestli víte.
3: Já jsem myslím, že je to Martin Dejdar.
0: Martin Dejdar, myslíte? Paní Lado, tento není. Není, není, ale děkuju, že jste to zkusila, mějte se pěkně a zkuste to zase příště, nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Tak, a kdo to zkusí teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové? Kdo bude další, kdo s námi bude chtít soutěžit v tuto chvíli? Tak, halo, dobré ráno.
4: Leoš, dobrý den.
0: Dobrý den, Leoši, moc vás zdravím taky. Tak, koho jste poznal vy? Martin Dejdar to už není, jak jsme se dozvěděli.
4: Pan Lábus.
0: A to už je správně, je to samozřejmě pan Lábus.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem, proč harletínem, proč míhat má...
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje má 7 nových sanitek. Jejich pořízení je podle mluvčí záchranné služby Lucie Hanušové součástí průběžné obměny vozového parku. Celková cena 7 nových sanitek činí téměř 32 milionů korun. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby jsou podle něj na kritickém minimu. Ústav proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Horší kvalitu vody v Královéhradeckém kraji mají podle posledních rozborů přírodní koupaliště Dolce u Trutnova, kemp Písák v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a Tyršovo koupaliště ve dvoře Králové nad Labem. Královéhradečtí fotbalisté v kvalifikaci Evropské ligy končí. Po porážce 0-1 na hřišti Bešiktaši Istanbul v odvetě třetího předkola budou hrát play-off o ligu konferenční. Čeká nás jasno a slunečno, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 22 stupňů. Biohlásí dvojku střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Hlavní tahy Královéhradeckého kraje jsou v tuto chvíli průjezdné bez omezení. Přejeme klidnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě denní tisk.
1: Ano, je to tak, přede mnou na stole noviny, začnu regionálními deníky. Královna Eliška je mrtvá, ať žijí královské slavnosti. Určitě jste si všimli, že z plakátů v Hradci dál schlíží Eliška Rejčka, ale nadpis už nehlásí známé slavnosti královny Elišky, místo nich startují královské slavnosti v září. Tradiční historický koncept končí a nahradí ho devítidenní festival. Po více než 20 letech dochází v Hradci Králové k zásadnímu přelomu v pořádání tradičních slavností královny Elišky. Původní dvoudenní historický festival přechází pod nový zastřešující brand Královské slavnosti. Vedení města se rozhodlo navázat na zkušenosti z oslav 800 let Hradce Králové v minulém roce a propojit do jednoho devítidenního bloku různé kulturní scény, pouliční umění i koncerty. Podrobně, docela obsáhle se tomu věnují v dnešním regionálním hradeckém deníku, takže tam si k tomu můžete přečíst víc. A já vás zatím stihnu pozvat na nejvýše hraný koncert s hudbou Jiřího Pavlici, který bude zítra v sobotu. Píše o tom Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký. Víru, umění a krásu hor propojí sobotní slavnost na nebevzetí Panny Marie na Erlebachově boudě nad Špindlerovým mlýnem. Budou k ní patřit mše pod širým nebem a největší koncert vážné hudby pořádaný na hřebenech Krkonoš. Dějištěm slavnosti bude prostor před mariánským sloupem Panny Marie Královny hor. Slavnostní mše začne v 15 hodin, po ní zazní v premiéře skladba Ave Maria, Královno hor a další kompozice složené speciálně pro tuto příležitost. Autorem hudby je Jiří Pavlica, text napsal kapucín bratr Dismas. Takže zítra v Krkonoších nad Špindlerovým mlýnem u Erlebachových bud. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního práva. Záškrt má v Česku letos už dvě oběti, po letech opět cílí. Roky byl záškrt nemocí, která v Česku patřila spíše do historie medicíny než do reálného současného světa. Jenomže v posledních letech se nejen vrací, ale i posiluje. Letos má už dvě oběti. Podle údajů Státního zdravotního ústavu lékaři do konce července zaznamenali 16 případů záškrtu. Loni jich bylo 11. V letošním roce zemřelo na záškrt dítě ve věku 3 let a muž ve věku 51. let, řekla právu Kateřina Fabiánová, zástupkyně vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí. Dvě úmrtí v jednom roce zaznamenali lékaři naposledy v roce 1969. No a riziko nákazy se zvyšuje s věkem a taky s poklesem ochranných protilátek po očkování. Většinou souvisí s kontaktem s neočkovanými osobami nebo s cestováním. Podrobnosti v dnešním právu nejenom na titulní straně, ale článek pak ještě pokračuje také na straně číslo 4. Je tady i spoustu dalších pěkných témat, takže určitě mrkněte na stránky dnešních, tedy pátečních novin.

0: To byl Bruno Mars v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jsem říkal, že ráno po 8:30 tady bude street fotograf Dušan Vaško, který v ulicích Hradce Králové fotí náhodné lidi. Možná, že jste jeho práci někde viděli na Instagramu, na sociálních sítích a taky vás to zaujalo. On k tomu ještě točí taková videa vlastně, která vyprávějí a přinášejí lidem ten proces, jak ty dané fotografie vznikají. Těm lidem na těch fotkách vůbec nevím, jak to dělá Dušan, to vždycky moc sluší, tak se ho na to určitě taky po 8:30 zeptám. Na Dušana Vaška se moc těšíme. No a v radioporadně pak bude naším hostem dneska po 11. dopravní psycholog Radana Ryšánková. Bude to souviset s letními cestami, třeba na dovolenou, stres, horko za volantem, to všechno se na naší psychice může podepsat, takže dneska budeme vlastně preventivně působit na to, abychom si cestu na takovou dovolenou užili, aby proběhla pokud možno bez hádek. O tom tedy dnešní radioporadna dopoledne po 11. hodině. Můžete se taky samozřejmě, kdybyste chtěli na cokoliv paní Ryšánkové zeptat, po 11. hodině bude možnost zavolat do studia, anebo můžete poslat e-mail na adresu studio.hradec@rozhlas.cz s vaším dotazem a to klidně můžete udělat už teď.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká jasný až slunečný den, nejvyšší teploty 29 až 32 stupně Celsia, na horách kolem 22. Vítr povane slabý jihovýchodní, rostlé podmínky budou mírně nepříznivé, bio bude na dvojce, střední zátěž, noc pak bude jasná a teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. V Bromovském výběžku ale může být pak v noci jenom kolem 8. No a zítřek bude zase horký, tropický, 32 až 35 stupňů Celsia. Zítra očekáváme taky jasno a slunečno, zítra jasno nebo skoro jasno. Neděle pak bude ještě tropičtější, ale o tom už si za půl hodiny řekneme víc s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Tak nás dál poslouchejte a za chviličku po písničce Radka Tomáška vám Martin Písařík řekne, kdy se u nás objevily vůbec první cesty a silnice. On potom pátral a odpověď vám tedy přinesou už za chviličku opět naše rubriky, nebo naše rubrika pravidelná, co v učebnicích nebylo, takže si i o tom našem vysílání určitě poslechněte. Dobré ráno vám přejeme i teď přesně ve 7:45 z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měli jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzleub. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Příští týden začíná oprava náměstí Republiky v Trutnově. Přestavba bývalého koupaliště v Broumově na biotop skončí během září. Fotbalisté Hradce Králové prohráli s Bešiktašem Istanbul. Čeká nás jasno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Úterý 18. srpna začne rekonstrukce náměstí Republiky v Trutnově. Potrvá do konce října a zahájení stavby si podle vedení města vyžádá dočasná dopravní omezení. Bezpečný průchod pro chodce zůstane po celou dobu prací zajištěn po jednom z chodníků. Provoz v ulici bude možný vždy alespoň v jednom jízdním pruhu. O přesném termínu úplné uzavírky bude radnice informovat na webu. Náklady vyjdou na 3 miliony korun. V Broumově na Náchodsku nejpozději v září skončí přestavba bývalého městského koupaliště na nový přírodní biotop. Z původní nádrže dělníci vybourali a na místě zrecyklovali přes 1000 tun betonu. Stavba propojí rybník Katovna a Cihelný do jednoho vodního rozlivu.
4: Úpravou obou břehů a hráze vzniká nová vodní plocha s kamennou kašnou a bezpečnostním přelivem. Okolí nádrže nabídne tůně, hmyzí hotel i nová relaxační zákoutí pro veřejnost. Podle zástupců radnice prostor nebude sloužit jako oficiální koupaliště, ale jako volně přístupný přírodní park. Z Broumova Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících dnes na runway přistane první letadlo. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun, říká manažer správy a rozvoje provozu ploch Miroslav Charvát.
5: Postavili jsme 3,3 kilometru nového kabelovodu, v něm je umístěno až 160 kilometrů kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu, rekonstruovali jsme přilehlé pojezdové dráhy.
2: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelily ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu kvůli tomu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i NATO.
3: Sport.
2: Královéhradečtí fotbalisté v kvalifikaci Evropské ligy neuspěli. Po domácí porážce 0-1 prohráli s Bešiktašem v istanbulské odvetě. Stoper východočichů Filip Čihák byl ale i tak na své spoluhráče hrdý a také si užíval bouřlivou kulisu, o kterou se postaralo 40 tisíc domácích fanoušků.
6: Každý fotbalista hraje ten fotbal kvůli tomu, aby se dostal do těchto zápasů. Pro mě ta atmosféra byla neskutečná a vtáhlo mě to neskutečně toho zápasu. Celých 90 minut jsem prostě byl jenom soustředěný na ten zápas a klobouk dolů před tu atmosférou, kterou tady ty lidi dokážou vytvořit.
2: Hradec Králové bude o hlavní fázi konferenční ligy bojovat s řeckým Panathinaikosem Athény.
3: Počasí.
2: Čeká nás jasno a slunečno, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý jihovýchodní, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a vyohlásí dvojku, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Náchoda očekávejte zdržení v ulici Pražská, kde aktuálně housne provoz. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A 4 minuty po 8 dál pokračuje páteční Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 14. srpna, svátek má Alan, všechno nejlepší přeje i Jakub Šmit, který vás dal zdraví od mikrofonu. No a lidé v Hradci Králové si budou moci se slevou koupit jídlo, které zbyde v kuchyních po vydání školních obědů. Je to projekt Remeal a víc si k němu řekneme za chviličku. Tomáš Lerinc, náš reportér, se tomu bude věnovat ve vysílání. Hostem po 8:30 pak bude fotograf Dušan Vaško, který chodí po Hradci s foťákem v ruce a fotí náhodné lidi. Na Instagramu pak dělá i k tomu krátká videa, ve kterých ukazuje nejenom výslednou fotku, ale i proces, jak ta fotografie vznikala, což má u jeho sledujících, včetně mě, teda musím se přiznat, velký úspěch, tak se na Dušana moc těšíme a jeho práci vám v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové po 8:30 určitě moc rádi představíme. Tak, ať se hezky vstává a dál taky hezky a příjemně poslouchá.

0: Robert Křesťan teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, je 10 minut po 8. hodině, no a školy v Hradci Králové se zapojí do programu Remeal, který má za cíl snížit plýtvání jídlem a navíc může lidem pomoci k levnějším obědům. Ve školních kuchyních totiž zůstávají každý den nevydaná jídla, která není možné jen tak vyhodit a jejich likvidace stojí 10 000 korun. A víc už nám k tomu řekne náš reportér Tomáš Lerinc. Tomáši, dobré ráno.
1: Dneska ráno podle primátorky Pavlíny Springerové z HDK se zatím zapojí zkušebně dvě školy, konkrétně základní škola Bezručová a základní škola Štefánikova. I tam zbývají měsíčně desítky nebo stovky uvařených obědů.
2: Tyto obědy dokážeme hygienicky v těch šokerech vlastně zabalit, dát je do chladících automatů, které budou u dvou škol, které jsou součástí pilotního projektu. Je to základní škola Bezručová, základní škola Štefánikova. Tam budou chladící automaty, kde si budete moct vlastně vyzvednout to jídlo za, řekl bych, velmi sympatických 70 korun.
1: A koupit toto jídlo si bude moci kdokoliv, kdo bude mít zájem, půjde o naprosto běžný prodejní automat.
0: Jak se použije zmíněných 70 vybraných korun z každého prodaného oběda, Tomáši?
1: 50 korun dostane firma, která projekt Remeal spustila a bude z nich pokrývat náklady na pořízení chladících automatů nebo jejich provoz a zbývajících 20 korun pak dostane škola, z jejich školní jídelné obědy půjdou. Podle primátorky Pavlíny Springerové bude ale reálná úspora škol výrazně vyšší, protože každé nevydané jídlo se musí zlikvidovat odborně.
2: To nejde někomu dát na krmení třeba zvířat, prasat a tak dále. To skutečně musí být odborně zlikvidováno a jsou to samozřejmě náklady navíc.
1: A ročně stojí město likvidace nevydaných obědů podle primátorky stovky tisíc korun.
0: Zatím jde tedy o pilotní projekt. Co bude dál?
1: S prodejem nevydaných obědů v chladících automatech začnou v Hradci Králové v září a zatím se město s provozovatelem domluvilo na rok. Po uplynutí téhle doby si pak magistrát případná pozitiva a negativa vyhodnotí. No a pokud všechno bude fungovat, tak by se do budoucna měly zapojit i další školy.
0: Zjistil o projektu Remeal Tomáš Lerinc. Děkujeme za to. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí. A dneska nám řekne meteorolog Jaroslav Tuček, jak bude. Tak vás moc zdravím, Jaroslave, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak jaký bude ten den? Ráno už je slunečné, pátek bude taky?
1: Tak to bude pokračovat dál, nebe bez mráčků, tlaková výše, kolem ní k nám proudí teplý vzduch od jihu, jeho východu, takže bude i teplo. Jasná obloha, teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 a vítr jenom slabý od východu až jeho východu do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme mírně nepříznivé, ale v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré a bio, to je na dvojce, střední zátěž.
0: Horký a tropický bude ještě i víkend, tak si pojďme říct, jak?
1: V noci tam bude stále jasná obloha, s tím, že ty teploty by měly spadnout na 15 až 12 stupňů Celsia, na Broumovsku tam by to mělo být kolem 8 stupňů. No a vítr v noci bude stále slabý, proměnlivý, nebo od jeho východu do 4 metrů za sekundu, no a zítra přes den jasno nebo skoro jasno, teploty 32 až 35, na horách 22 až 25 a vítr slabý, proměnlivý, nebo od jihu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a v neděli tam už nás bude v průběhu dne ovlivňovat studená fronta, která přijde od západu, takže jasno až polojasno s tím, že během dne začne přibývat oblačnost a večer se pak v místě vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů Celsia, maximální teploty 30 až 34, no a vítr slabý, v průběhu dne potom mírný od jihu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A pak už přijde to ochlazení s příštím týdnem.
1: Přesně tak, ochlazení, tím, že v pondělí by se mělo ochladit zhruba na nějakých 22 stupňů v maximum.
0: Dobře, díky za předpověď i za ten výhled. Jaroslav Tuček to všechno pro nás dneska měl ráno v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Naschledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně zik.

0: 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Volek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
1: Nádherný výhled.
0: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
2: Jacinta Johnsonová.
0: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
2: Přátelé mi říkají Jinx.
1: Mně všichni říkají James Bond.
0: Jediného Oscara má za Ples příšer.
2: Rozená v pátek 13.
1: Takže nosíte smůlu?
0: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vodoprávní úřad v Dobrušce kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod v celém správním obvodu města. Opatření platí do odvolání. Týká se všech vodních toků a vodních nádrží na území Dobrušska. V úterý 18. srpna začne rekonstrukce náměstí Republiky v Trutnově. Potrvá do konce října a zahájení stavby si podle vedení města vyžádá dočasná dopravní omezení. Radnice o nich bude informovat na webu. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o více než 40% oproti stejnému období loni. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů nebo nabídky podvodných investic. Vláda od pondělí obnoví národní koalici pro boj se suchem. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Česku už jednou fungovala v roce 2018, kdy bylo podobné sucho jako letos. Vláda chce na boj proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Hokejisté Hradce Králové ve druhém přípravném utkání na novou extraligovou sezónu porazili Olomouc 3-2. Čeká nás jasno a slunečno, nejvyšší teploty 27 až 30, na horách kolem 22 stupňů. Biohlásí dvojku střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hořicích neprojedete ulicí Nerudova, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 8 minut po půl deváté. Teď se v dobrém ránu vypravíme do ulic s foťákem v ruce, protože přesně tak to dělá i náš dnešní ranní host Dušan Vaško, který opravdu chodí po Hradci s foťákem v ruce a hledá lidi, které potom náhodně vyfotí. Na Instagramu pak taky dělá k tomu videa, taková instruktážní možná, nebo taková pěkná, aby člověk viděl vlastně, jak ta výsledná fotka vzniká, aby viděli ten proces, protože i to je moc zajímavé a musím se přiznat, že mě osobně to zaujalo a moc se mi to líbí. No a na těch fotkách jsou opravdu obyčejní lidé z ulic, parků, zastávek, kteří jsou prý většinou pak rádi, když se na Instagramu, na fotkách a videích najdou. No a Dušan Vaško už nám všechno vysvětlí. Dobré ráno, Dušane.
1: Dobré ráno.
0: Rád vás vidím. Jak to děláte, že jsou na těch fotkách ti lidé tak hezcí, protože tam jsou opravdu všichni hezcí, musím říct.
1: Snažím se, ono, ne po každé, tam jsou na všech fotkách hezcí, samozřejmě ty, když tam lidé nevypadají zrovna dobře, tak ty fotky jako
0: tam nedáte.
1: Nedávám. Ale většinou v 90% případů se to podaří vyfotit ty lidi moc pěkně.
0: Ne, mě napadá, jestli to není tím, že o tom nevědí, že je fotíte.
1: Kolikrát o tom taky nevědí. Někdy o tom vědí a někdy ne, ale snažím se právě, aby o tom nevěděli, aby to bylo naprosto autentické.
0: Jo, díky tomu totiž, že tam dáváte ta videa, jak vlastně ta fotka vzniká, tak jsem si všiml, že fotíte na ulici z dálky, teleobjektivem.
1: Přesně tak.
0: Takže jsem si říkal, jako jestli o tom ty lidi vědí nebo ne. Jak to je?
1: Ze začátku se snažím, aby o tom právě nevěděli, ale potom si několikrát všimnou a když už mě znají, tak mi hezky zamávají, já na ně zamávám, hezky se na sebe usmějeme, případně i to neseme mezi sebou pár vět a potom jdu zase dál.
0: Tak a když je vyfotíte, tak třeba za nima jdete, jako že jste je vyfotili, jestli tu fotku můžete někam dát, jestli
1: někdy
0: se jim líbí.
1: Ano, ale někdy taky ne. Ne, vždycky to úplně jde, protože jak fotím z dálky, tak lidi kolikrát už odběhnou, skočí na autobus a tak dál. Takže dá se říct, že spíš ne.
0: Ne, protože tady totiž vzniká taky moc pěkná taková věc, kterou jsem si uvědomil já a když jsem o tom třeba mluvil i s kolegy, tak vlastně položili stejnou otázku nebo stejnou věc mi řekli, že vlastně když ty vaše fotky vidí na tom Instagramu, tak si tak jako říkají, ježíš sakra, jestli já tam náhodou na těch fotkách nejsem, hledají se tam. Já jsem se taky tak jako přistihl, že se tak jako hledám, jestli tam náhodou nejsem. Čím to je?
1: Hledají se, nevím proč, teda se jako takhle se lidi hledají, ale i hodně lidí mi napsalo, že doufají, že se tam jednou objeví a chtějí tam být. Kolikrát mi píšou, nebudete v úterý odpoledne se pohybovat kolem nábřeží, já napíšu, zrovna budu, je, tak to já vás budu sledovat, jestli tam náhodou nejste, abyste mě vyfotil.
0: Jak vás tohle vůbec napadlo?
1: Bylo to v loni, na podzim, kdy jsem měl domluvených jako spoustu jako focených jako se slečnami hlavně a hodně focení nevyšlo, ať už jako z nějakého důvodu nemoci, počasí, nebo se mě už ten dotyčný člověk neozval, tak jsem si říkal, tyho, tady to organizování už mě nebaví, venku je spousta lidí, tak půjdu fotit je. A ono to právě takhle hezky vyšlo, protože potom Hradci chodí 100 000 lidí, se dá říct. Takže mám tady 100 000 modelů, který můžu náhodně vyfotit.
0: No a co vás na tom člověku, nebo na té situaci třeba zaujme?
1: Je to právě takové neobvyklé, že to nemůžete moc naplánovat. Nikdy nevíte, který člověk kudyma půjde a nevíte popravdě, jaký bude světlo, jaký bude pozadí a tu dobrou fotku se tady to všechno musí zkombinovat. Mm-hmm. Takže občas jako chodím hodinu po Hradci, nevyfotím vůbec nic, a občas mi stačí pár desítek minut, jestli projít tady po nábřeží a mám fotek na tři další videa.
0: A co je to, co vás zaujme na lidech? Je to situace, nebo tvář, nebo...
1: Je to úplně všechno. Je to výraz toho člověka, vlasy, fousy, jeho oblečení, nebo i třeba jak sedí na lavičce, kam se dívá. Je toho právě spoustu a pokaždé je to jiné a moc času na to vždycky nemám.
0: Stane se někdy, že vás člověk taky jako pošle do háje?
1: Stane, stalo
0: se mi to. Když ho třeba požádáte, jestli byste si ho mohli vyfotit.
1: Stalo se mi to už jako v různých situacích, že jsem mi třeba vyfotil a potom se ten člověk na tom videu viděl a nechtěl tam být, což samozřejmě potom to smažu, tu fotku. A i se mi stalo, že jdu po ulici, jdu s foťákem a slyším, hele, to je ten fotograf, co tady fotí lidi. A tak potom je nevyfotím, protože už ztratím ten moment toho překvapení.
0: Jasně, jasně. Ne, to jsme si říkali na začátku, že to je asi o tom momentu, kdy člověk vlastně neví, že ho fotíte, tak? Protože to se pak tváří úplně přirozeně. Nejhorší je, když někoho fotíte a teď on ví a míříte na něj objektivem a chcete, aby se usmál třeba nebo něco udělal.
1: Tak to jsou právě vždycky dvě situace, že někdy se podívá tak jako zamračeně, že jako co ho vůbec fotím, ale potom jsou lidi, co mě vidí a právě, že se mi moc hezky na tu fotku usmějí, že tam chtějí být.
0: Jo, takže a to je ten takový upřímný hezký.
1: A to je to nejhezčí.
0: Úsměv. Stane se taky, že vás třeba požádají o to, že by chtěli tu fotku vytisknout, vzít si ji domů, nebo že byste jim poslal třeba.
1: Stalo se mi to už víckrát dokonce, že mě lidi náhodně zastavili tady po Hradci. Říkali mi, jak krásně fotím, že mě sledují, koukají na ty videa, že se vždycky těší na další. A já jim po každý jako nabídnu, že samozřejmě vyfotím, udělám jim tu fotku a potom si mě na tom Instagramu vlastně napíšou zprávu a tu fotku jim pošlu.
0: Nejsou sami, kdo se těší na ty vaše videa krátká a na ty fotky, a my jsme o těch videích ještě nemluvili, tak za chvilku po písničce, jo? Naším hostem je v Dobrém ránu fotograf Dušan Vaško.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes fotograf Dušan Vaško, který chodí po Hradci s foťákem v ruce a fotí lidi na ulici, náhodné lidi na Instagramu, pak taky dělá krátká videa, ve kterých ukazuje nejenom tu výslednou fotku, ale i proces, jak ta fotografie vznikla, což má u jeho sledujících, včetně mě, tedy znova to rád opakuju, velký úspěch, moc se to líbí na těch fotografiích, nejsou většinou žádní modelové, ale obyčejní lidé, jak jsem říkal, v parcích, na nábřeží, na zastávkách. Dušan takhle třeba teď nedávno fotil i tady na divadelním festivalu Regiony.
1: Je to tak.
0: Jak jsi se vůbec dostal k focení jako takovému? Že to neděláte, to není vaše profese.
1: Není to moje profese, pouze jako částečně. A k focení jsem se dostal jako čistě náhodou, kdy moje ex-manželka chtěla jako dárek foťák a dlouho ležel ve skříni. Takže jsem si říkal, že
0: je to škoda
1: ho nevyužít. Tak jsem začal fotit vlastně jí, dceru, a postupně se to nabalovalo, když jsem začal fotit slečny, a takhle se to postupně před 6 lety začalo vznikat.
0: A pak se slečny nechtěli fotit, jak už jsme si říkali, nechtěli vám chodit na ta domluvená fotografická okénka.
1: Nechtěli na to chodit, blbě jsme se domlouvali, nevycházelo to.
0: Tak jste vyšel vy s foťákem.
1: Tak jsem vyšel já.
0: Hele, a teď musíme zmínit ta videa, protože to je vlastně to, co asi na tom Instagramu člověka zaujíme. Mně to tak přijde, že možná i ta samotná fotka není až tak atraktivní jako to video, které ukazuje proces, jak ta fotografie vzniká. Jak vás to napadlo?
1: Bylo to takovou čistě náhodou, když jsem něco podobného vlastně viděl u jiného fotografa, myslím v Dánsku, kde dělá jako podobná videa, ale říkal jsem si, že to trošku přetavím do svého stylu. A říkal jsem si, že na sebe připnu malou kamerku, aby to lidé viděli z mého pohledu, jak vlastně to, jak říkáte, jako vzniká celý ten proces. Od začátku, kdy jenom vyjdu, jdu po místech, která lidi znají, a potom jenom vytasím rychle foťák a cvaknu. A potom už vidí tu krásnou výslednou fotku.
0: Možná ten rozdíl taky mezi tou obyčejnou tvůrčí prací, když to tak řeknu, kdy je všechno obyčejné, normálně barevné,
1: šedivé,
0: nic vlastně zajímavého.
1: Je to tak?
0: Tak potom to cvakne a je tam ta nádherná fotka, která už je upravená, která má nádherné barvy a jsou tam světla, všechno tam
1: hraje.
0: Ale
1: je to tak, že kolikrát se tady ty věci do té fotky musí jako dodat, že tu modrou musíte udělat víc modrou, to světlo musíte udělat víc světelný, s tím udělat víc tmavší, aby to dávalo tu fotku hezkou. Protože samotná fotka jako taková, když je syrová, tak není to úplně ono.
0: Jak jsme ale říkali, tak to funguje i obráceně, že lidé už vás znají právě z toho Instagramu a třeba vás někde vidí na ulici, takže opravdu si řeknou jako o fotku, jakože chtějí vyfotit.
1: Většinou to dělají tak, že za mnou přijdou, pochválí mi moji práci, což neskutečně vás to pohladí po duši, když cizí člověk za váma přijde a krásně fotíte, kdy budou další videa. A potom jim samozřejmě jako nabídnu, že vyfotím i je, a pár těch lidí na Instagramu jsou, mají tam i třeba svoje vlastní video a jsem rád, že takhle to dělají. A samozřejmě, když jako lidé za mnou přijdou na ulici, budu jenom rád, přijďte.
0: Jinak, co Hradec jako takový, bavilo by vás fotit třeba i jenom architekturu nebo přírodu?
1: Zkoušel jsem to. Popravdě jsem to zkoušel před pár lety, jak architekturu, zkoušel jsem přírodu, wildfire, všechno tady ty fotografické žánry, ale mě prostě baví fotit lidi. Ta fotka mi potom přijde, že je taková živá, že zachycuje toho člověka a ty lidi mě na těch fotkách nejvíc baví.
0: Kde to v Hradci máte rád? Kde vás můžou lidé nejvíc potkat, nejčastěji?
1: Nejčastěji samozřejmě v centru. Nábřeží je nádherný, tam fotím, dá se říct, nejčastěji. Šimkovy, Jiráskovy sady, ale už se i chystám jako do odlehlejších míst v Hradci, jako na Benešovku se chystám, protože tam je to takové víc urbanistické. A myslím si, že i jak postavili křižovatku Mileta teďkon, tak tam mě taky uvidíte.
0: Pojďme ještě říct váš Instagramový profil, ať třeba posluchači si můžou najít vlastně ty fotky.
1: Je to DV Stories and Visuals s tečkami mezi tím.
0: Takže DV Stories and Visuals.
1: Visuals, přesně tak. Takže tam je veškerá jako moje tvorba, všechny fotky, všechny videa, nejvíc věcí dávám tam.
0: Na co se těšíte teď, v nejbližší době? Čeká vás nějaké fotografování pěkné?
1: Teďkon mám právě čistě jako obrácení domluvených pár slečen na své projekty, které jsem si vymyslel.
0: Tak doufáme, že teď přijdou už na schůzku.
1: Teď už přijdou, už chodí. A zároveň jako bude to další street focení a mám i v plánu jako udělat videohradce, ale bude to takové trošku jiné, než na co jsou lidé jako zvyklí.
0: Mm-hmm. A všechno teda na Instagramu určitě uvidíme.
1: Všechno na Instagramu uvidíme.
0: No a kdy vyrazíte teď, to by určitě posluchači taky chtěli vědět, kdyby se chtěli nechat vyfotit, aby tam chodili v těch místech, kdy vyrazíte teď do ulic Hradce.
1: Neděli se chystám, jak bude Iron Man tady v Hradci.
0: V neděli
1: nechystám se tolik fotit účastníky závodu, ale spíš lidi, co budou kolem.
0: Říká fotograf Dušan Vaško, kterého možná tedy někdy taky v Hradci Králové s foťákem v ruce potkáte, tak před ním rozhodně neutíkejte a nechte si určitě udělat taky fotku, jsou opravdu parádní. Dušane, rád jsem vás pozval, ať se daří.
1: Nashledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku nás čeká dnešní páteční dopolední Habaděj, v něm Kateřina Prouzová, ta pro vás má určitě taky spoustu krásných, zajímavých věcí, reportáží, soutěž se chystá a tak dále, takže dál poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové. Krásný pátek a ještě hezčí víkend od Jakuba Šmita. Nashledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stavba obchvatu Náchoda pokračuje podle plánu. Objem nových hypoték se v červenci snížil, naopak zrostla průměrná sazba. Královéhradečtí hokejisté porazili v přípravném utkání Olomouc. Čeká nás jasno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Okolí Náchoda pokračuje stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu. Stavba za více než 3 miliardy korun má vyvést z města transitní dopravu. Práce by měly skončit za necelé 2 roky.
2: Mezi klíčové části stavby patří tunel v obci Kramolna. Dělníci tam v těchto dnech dokončují výkopové práce a pravděpodobně už od příštího týdne začnou připravovat podklad pro osazení betonových montovaných dílů. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
3: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
0: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték také poklesla průměrná výše nové hypotéky pod 4 miliony a 600 tisíc korun. Armáda České republiky na Cihelně v Králíkách letos představí logistickou techniku v doposud největším rozsahu. Dnes i zítra předvede také ukázku napadení zásobovacího konvoje, říká ředitel sekce logistiky ministerstva obrany Karel Zapletal.
4: Ten konvoj zajišťuje přepravu materiálu pro zabezpečení činnosti jednotek v prostoru nasazení. V okamžiku napadení samozřejmě ten konvoj bude reagovat, odpoví střelbou a v podstatě tam dojde k nějakému potom urychlenému opuštění toho prostoru.
0: V Ústí nad Orlicí dnes začíná tradiční staročeská pouť. Potrvá do neděle. Hlavní program bude v parku Kociánka a před novým domem dětí a mládeže. Lidé se můžou těšit na kolotoče, střelnice a další atrakce. Doprovodný program s ukázkami řemesel nebo věštírnou připravilo Městské muzeum v Hernichově Vile. Sport. Hokejisté Hradce Králové ve druhém přípravném utkání na novou extraligovou sezónu porazili Olomouc 3-2. Dvě branky vstřelil Radovan Pavlík, jednou bodoval Kevin Klíma.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno a slunečno. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý jihovýchodní, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, aby ohlásí 2. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 55. kilometru dálnice D11 směru na Hradec Králové máme hlášené porouchané auto. V tomto místě uberte plyn a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Startuje páteční dopolední habaděj, čeká nás horký den a ještě žhavější víkend, tak na sebe dávejte pozor. Svátek má dnes Alan a od mikrofonová zdraví Kateřina Prouzová. Po 9. poradíme, jak se uchovat kanadské borůvky třeba na zimu, uzavřeme náš bylinkový seriál a doplníme domácí lékárnu. A za chvíli zjistíme, proč nás po obědě přepadá ospalost a proč je v horku ještě výraznější.

Krásné dopoledne, je 9 hodin, 12 minut a možná v tomto čase máte ještě poměrně dost energie. A po obědě vás pak přepadne ospalost. Proč se to v horku stává ještě víc? Znáte to, je po obědě, člověk by měl pokračovat v práci, ale tělo má trochu jiný plán. Nejraději by si na chvíli lehlo a když je venku přes 30, tak bývá tenhle ten útlum ještě výraznější. Často to svádíme na oběd, jenže jídlo není jediný viník. Naše tělo během dne přirozeně střídá období větší a menší bdělosti a právě časné odpoledne je jednou z částí dne, kdy pozornost klesá a ospalost roste. Takže lehká únava může přijít, i když oběd vynecháme. Jídlo ji ale může trochu přeživit, zvláště když si dáme velkou a těžkou porci a pak se přidá horko. Organismus se snaží udržet správnou teplotu, více krve proudí ke kůži a ochlazujeme se pocením a to všechno něco stojí. Pokud navíc málo pijeme, únava se může ještě zhoršit. Takže co s tím? V horkém dni pomůže lehčí oběd, dostatek tekutin a pokud to jde, krátká procházka nebo alespoň pár minut. No a když vás bude přece jenom přemáhat spánek, víte co, lehněte si, zavřete oči na 10, na 15 minut, uvidíte, že to bude pro vaše tělo úplně to nejlepší.

0: Možná máte pocit, že s koncem léta končí i bylinkářská sezóna, ale je to přesně naopak. Jen se mění to, co nám příroda nabízí. Z květů a listů se přesouváme k semenům a plodům. Teď je pravá doba přemýšlet, co si připravíme do domácí lékárny na zimu. Tady jsou tipy od bylinkářky od Dobroty Terezy Skutilové.
1: Začíná ideální čas na sběr bezinek, plodu černého bezu. Musíme počkat, až budou celé té plodové vrcholy tmavé a dobře vyzrálé. Ty zelený nebrat, zelený otrhat, vyhodit. Ty bezinky obsahují především antokyany, což je tmavé rostlinné barvivo s antioxidačním působením. Černý bez je výborný z pohledu respiračních infekcí. My si teďka ten bez natrháme.
2: Tak stáhneme si větev dolů a já to tady šmiknu zatím.
0: Plody mají už krásnou tmavou barvu.
1: Tmavě červené až černé. Já používám takový trik, že si vezmu vidličku a tou vidličkou sundávám takhle ty plody.
0: Něco jako když chodíme s hřebenem na borůvky.
1: Přesně tak. Jo, takže je vždycky důležitý ten černý bez nějak tepelně upravit. Když je tepelně zpracujeme, tak můžeme připravit šťávu, sirup, povidla nebo džem. To byly bezinky, další, co můžeme sbírat, jsou jeřabiny. Já nevím, jestli si někdy jedla jeřabiny.
0: Já si pamatuju, že z jeřabin jsme především dělali korále a brali jsme to jako dekorativní věc, ale nevzpomínám si, že bych někdy jedla jeřabiny.
1: To jste si asi trhali ty nejedlí. To rozlišíme ty jedlé jeřabiny od těch nejedlí tak, že se podíváme na ten plod. Já je tady mám. A vidíš, že ze spoda ten bubák, tam mají takovou hvězdičku, ty nejedlé křížek.
0: Jak je v té naší lékárničce využijeme?
1: Zase je doporučuju tepelně upravit. A stejně jako z bezinek, z nich můžeme připravit marmeládu, syrup, želé nebo pikantní omáčku. Pokud je tepelně upravíme, oni obsahují velké množství vitamínu C, mají taky karotenoidy a polyfenolické látky s antioxidačními vlastnostmi. Je to taková vitaminová bomba a už v lidovém léčitelství se využívaly především při zažívacích potížích.
0: Za jak dlouho si myslíš, že potkáme někde šípky?
1: Já myslím, že na konci prázdně nebo během září rostou na spoustě míst. Dobře se suší. Dáme je jenom na nějaké síto nebo na nějakou prozdušněnou podložku. Suší se teda dlouho, musí být opravdu potom na omak tvrdý. Když už je máme usušené, tak si je dáme do sklenice, zase kam neproniká vzduch a máme je takhle uzavřené. Někdo to taky dělá tak, že je třeba předem nakrájí a suší je už nakrájené. Když už je máme nasušené, jsou fakt tvrdý na omak. Když je potřebujeme, tak je nadrtíme. Já to dělám tak, že je dám buď do nějakého pytlíku nebo třeba do utěrky. Válečkem je nasekám a potom je zaleju studenou vodou. A zase si udělám macerát nejlépe přes noc. Ty šípky totiž mají vysoký obsah vitamínu C. Mají taky karotenoidy a zase ty polyfenoly. A ten vitamin C přispívá k normální funkci našeho imunitního systému. Ale je velmi náchylný na teplnou úpravu. Nejlepší to zalít tou studenou vodou. Přes noc to necháme tedy louhovat a pokud by někdo chtěl to mít teplejší, trošku to zahřát. Ale myslím si, že do 40 stupňů maximálně.
0: Protože jinak přijdeme o ty účinky.
1: Přesně tak. Takže se to potom takhle zahřátý popíjí. Samozřejmě můžeme to doplnit citrónem a medem.
0: A co by v takové lékárně nemělo ještě chybět? Například sušené houby jsou plné vlákniny, vitamínů skupiny B a minerálních látek.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

snorkertem. Vietnamem na kole, skútru, se stanem, 8 dní na lodi po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.

0: Těšíte se z úrody kanadských borůvek z vlastní zahrádky? Nebo jste si je nazbírali na samozběru či pořídili na trhu? Potom je dobré vědět pár dobrých rad, jak si jejich jedinečnou a zdravou chuť uchovat důmyslně třeba na zimu. Více už Láďa Hruška.
1: Lesní borůvky můžeme skladovat v ledničce jen pár dnů, v případě kanadských o něco déle, protože mají silnější slupku. Lepší je jejich zamrazení. Stačí je jemně omít, nechat důkladně oschnout a rozprostřít v jedné vrstvě natác. Po zmrznutí borůvky nasypeme do mrazících sáčků nebo plastových nádob. Takto připravené borůvky si zachovujeme.

dodávají svou barvu, chuť i většinu živin. A vychytávka je, že při správném postupu se neslepí a tak si můžeme kdykoliv odsypat přesně tolik, kolik zrovna potřebujeme třeba do poháru. Můžeme je zavařit i ve vlastní šťávě. Tady ale pamatujme na to, že pokud chceme zachovat co nejvíce jejich přirozené chuti a benefitů, je vhodné zavařovat s minimem cukru nebo zvolit želírovací prostředky bez konzervantů. Úspěšné borůvku braní i celý den vám přeje Láďa Hruška.

0: Čekají nás rozhlasové stovky 9 hodin 36 minut a stovka ukazuje, že Český rozhlas je také ještě přece poměrně dost mladý. Pražská Slavia a proti ní Budapešťská Hungárie. Toto fotbalové utkání 3. října 1926 bylo prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase, a to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. Právě k prvním sportovním přenosům se vrátíme teď v posledním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě starší událost, a tu z přelomu června a července 1926, kdy celá republika sledovala 8. všesokolský sled v Praze.
1: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrchuje
2: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 tisíc cvičenců na 8. všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
3: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
2: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
4: Padlo jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace, a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, v rozhlase jsem byl půl roku a bylo mi 49 let.
2: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
4: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
2: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla, sportem nepolíbeného, na stadion postavit nemohli.
3: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufr byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnoholetý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
5: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
3: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
5: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, jedna jedna.
2: S Tomášem Černým poslouchal Kámel Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má Český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezký, úspěšný pátek. Ano, je tu opět Zámecké léto a také Pavel Kudrna. Těší mě, že se opět potkáváme u našeho vzdělávacího a soutěžního pořadu. Ano, vzděláváme se tím, že představujeme naše zámecké památky. Musím říct, hodně nádherné, máme jich hodně v České republice. No a pak soutěž, to zase přináší trochu napětí. A já myslím, že ve velkém napětí, no řekněme, pozornost nám rozhodně věnuje pan Petr z Brna, paní Jana z Frýdlantu, pan Zdeněk z Valašských Klobouk nebo pan Jiří z Prachatic. Jejich míčky, pingpongové míčky s čísly už jsou v našem losovacím osudí. Pravda, nemáme nějaké sofistikované osudí, jako bylo třeba při tom, když se losoval Matez, nebo když dnes Olvin losuje něco. No, je to prostě takové akvárium, taková, řekněme, koule patrně, kulatá, skleněná, v tom jsou pingpongové míčky a prostě fixem jsem na ně napsal čísla 1 až 5. A já myslím, že to splní úplně stejný účel. Tak se do toho dáme. Nejprve musí dostat prostor František Kinský, protože potřebujeme pátého výherce, který má také šanci vyhrát prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak pojďme na návštěvu, tedy tentokrát na zámek, který patří někomu jinému.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří. A vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňu z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňu dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňu z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdní gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňu. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta
5: sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba. Mm-hmm. Z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také z celou zahradu.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já myslím, že Vlaďka Vildová to správně zakončila. Nezapomeňte na tu zahradu, protože u těch zámků jsou nádherné parky, nádherné zahrady, často skleníky, ostatně upozorňujeme na to, nebo dokonce bludiště u některých zámků jsou, takže využijte to rozhodně. No, využijte teď nabídku, jinak pozor, teď jestli telefonujete marně, se dovoláváte, telefony jsou vypnuté, využijte tu nabídku a vytočte naše číslo, protože můžete dostat 5, to je u nás dobrá známka, mimo jiné, tak oni jsou všechny dobré, protože můžete vyhrát soukromou prohlídku. František Kinský už je nachystán a jak mi sdělil posluchač, který vyhrál vloni, tak říkal, že to bylo nádherné a že se opět pokusí dovolat se do naší soutěže. Zkuste to taky.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: nadechneme, půjdeme do soutěže. Já jenom připomenu pravidlo, jak to vlastně vzniká, protože vy víte, že vždy jeden do vysílání posluchač, jeden je náhradníkem, tak vemu telefon, kdo je první, napíšu si adresu, někdy se raduje, já řeknu, jste bohužel první, ale jste jako náhradník. No, pak druhému se omluvím, no a třetího beru do vysílání a tím třetím tentokrát byla z Prahy paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím. Máte šanci být tedy další v našem losovacím osudí a vyhrát soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, ale musíte správně zodpovědět otázku. Jestli mohu, tak já vám ji položím.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na to. Jak se jmenovala rodina, která si nechala na začátku 20. století upravit zámek v Novém Městě nad Metují architektem Dušanem Jurkovičem? Za A to byli Bláhovi, za B to byli Bartoňovi, za C to byli Bartákovi. Tak mohu poprosit?
1: Za B.
0: Bčko. Je to tak, paní Marie, takže pětku přidávám do našeho losovacího osudí, máte tedy pětku, budu vám držet palce, stejně tak jako už jmenovaným výhercům, kteří vlastně dostali číslo před vámi. Mějte se moc pěkně a hezký víkend, neuvařte se, naschledanou.
1: Děkuju pěkně a přeju hezký den všem, vám i posluchačům.
0: Tak děkujeme, no a já se teď pustím do toho losování, takže zamíchat netřepat, ne, obráceně. No a já už vím, jaké je to číslo a já to teď udělám trochu napínavé. Není to jednička, není to pan Petr z Brna, není to ani dvojka, paní Jana z Frýdlantu, není to ani trojka, pan Zdeněk z Valašských Klobouk a není to bohužel ani paní Marie z Prahy, protože vyhrává číslo 4 a čtyřku má pan Jiří Turínek, který je z Prachatic a jemu samozřejmě gratuluji dvojnásob. Potlesk pro našeho výherce týdenního. Tu čtyřku vracím zpátky do toho losovacího osudí. Na příští týden máme před sebou ještě 2 týdny našeho letního soutěžení, našeho speciálu, tak se přidejte. No a my se vypravíme o víkendu taky na zámky. Bude to v čase výletu po 13. hodině. Vydáme se v sobotu na zámek Maleč, v neděli na zámek Blatná. No a já se těším v pondělí v 9.45. Hezký víkend všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Začal čtyřdenní rokový festival Trutnov. Policie posílila hlídky. Česko čeká další tropický víkend. Knihovna Václava Havla už se nebude podílet na pořádání ceny Václava Havla. Čeká nás jasno s teplotami kolem 30 stupňů. Je pátek 14. srpna. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V ulicích Trutnova je kvůli hudebnímu festivalu Trutnov více policistů a strážníků. Kontrolují autobusové a vlakové nádraží, centrum města i samotný přírodní areál bojiště, kde kapely koncertují. Několikrát denně prochází i stanové městečko. Jak by se tam lidé měli chovat, dodává velitel městské policie Radek Svoboda.
2: Určitě by si měli dávat pozor, aby nenechávali ve stanech cennosti nebo finanční hotovosti, kreditní karty. My jsme využili naší mobilní kamerové věže, kterou jsme umístili k stanovému městečku, takže vidíme příjezdy, odjezdy vozidel.
0: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje má 7 nových sanitek. Zamíří na základny v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Jaroměří, Jičíně a Nové Pace. Jejich pořízení je podle mluvčí záchranné služby Lucie Hanušové součástí průběžné obměny vozového parku. Celková cena 7 nových sanitek činí téměř 32 milionů korun. Většinu peněz poskytl Královéhradecký kraj. Přispělo také město Hradec Králové. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidé sledovat také výhled tepelné zátěže. Tu nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka to může pomoci také zdravotníkům.
3: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchrany, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
0: Udílení ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starost nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Lidskoprávní cena se uděluje s odměnou 60 000 eur, tedy asi 1,5 milionu korun. Letošního laureáta porota vybere koncem září. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová je potřetí v kariéře mistryní Evropy v kraularské dvoustovce. Ve finále v Paříži zaplavala v čase 1 minuta 54,38 sekundy a vylepšila tak rekord evropských šampionátů.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno a slunečno, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý jihovýchodní, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a biohlásí dvojku, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehodu máme aktuálně hlášenou v Podkrkonoší v obci Stárkov, kde havarovalo auto mimo komunikaci. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pokračuje páteční dopolední Habaděj a i po desáté toho máme před sebou dost. V soutěži Věřte, nevěřte znovu vyzkoušíme vaše uši. Zavoláme meteorologům a zjistíme, co s námi udělá počasí před horkým víkendem a děti nám tentokrát vysvětlí, co je to hudební skupina. A naše rozhlasová stopařka Zuzana Boučková už je na cestě do deštného v Orlických horách. Co tam dnes hledá, zjistíme za chvíli. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Prouzová.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Reportérka stopař Zuzana Boučková je právě na cestě do Orlických hor. Zuzko, kam máš dnes namířeno a co máš dnes v plánu? Ahoj.
2: Pěkné dopoledne přeji. Z rozpáleného Hradce Králové jedu do Deštného na letní soustředění Červánku, což je nejen na Hradecku absolutní folklorní legenda, fungují už úctyhodný 47. rok. Takže schválně, kdo z vás neměl v dětství v Červánku kamaráda nebo tam sám netancoval? Doufám, že mě na horách naučí nějaký ten dupák nebo mazurku.
1: Tak to je krásná tradice, ale pověz, děti mají prázdniny, to je v Deštném čeká jenom tvrdá dřina nebo zbývá čas i na právě zábavu?
2: Tak to teprve uvidím, ale podle toho, co jsem zjistila, tak pilně nacvičují nové tance a písně a zároveň se věnují prázdninám stejně jako jiné děti. Starší děti tam celý den nacvičují úplně nové taneční pásmo nazvané drbny a ty mladší se učí tance o řemeslech. Ale kromě toho prý hrají celotáborovou hru. Letos jsou z nich piráti rudého obzoru. Tak snad mě v Deštném jako správní piráti nepřepadnou a nebudu chtít třeba výkupné.
1: Drbny a piráti v Deštném, to zní skvěle. Červánek je známý i tím, že udržuje lidové tradice přímo u nás na Královéhradecku, je to tak?
2: Je to tak, bez nich si už vlastně ani neumíme představit hradecký masopust, stavění máje nebo vynášení smrt holky. A jsou to také světoběžníci. V červnu se vrátili ze slovenského Liptovského Mikuláše, ale také štančile zpívali v mnoha jiných zemích. Všechny novinky, které dnes zjistím, například zdali, nacvičují i nějaký tajný tanec nebo představení, tak to vše vám povím odpoledne.
1: Děkujeme Zuze za zprávy a přejeme šťastnou cestu a pěkný den s Červánkem v Orlických horách.
2: Děkuji a naslyšenou.
1: Zuzana Boučková pro vás celý den také fotí a natáčí videa, takže pokud chcete vidět, jak to pirátům a zároveň členům Červánku sluší, podívejte se na web a sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: éteru Českého rozhlasu Hradec Králové nám zpíval George Harrison, který, když byl mlád, patřil k nejslavnější kapele na světě, ano, k Beatles. No a když už jsme u té britské popové hudby, tak dnes je to 35 let, kdy svůj první koncert odehrála britská skupina Oasis. Hudební téma pro redaktorku Petru Beránkovou a předškoláky.
1: Teď se hrajou na všechny nástroje.
2: Nevím.
1: Protože když se poskládá hudební skupina, tak pak složej hudební skupinu.
2: Tam jako normálně zpívají třeba. My jsme muzikanti, přivázíme housličky. My jsme muzikanti, přicházíme k vám.
0: Jaké muzikanty má hudební skupina?
2: Klavír. Tun, tun, tun, tun, tun. Píštělku děl. A nebo bubnen. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. A nebo trumpetkou. Tut.
0: Kdo hraje na klavír?
2: Krvavírista.
0: Kdo hraje na kytaru?
2: Kytarář.
0: Kdo hraje na bubny?
2: Bubnovač.
1: Bubeník.
0: Kdo hraje na housle?
2: Housláč.
0: A jak se jmenuje ten, který zpívá v hudební skupině?
2: Takovej s mikrofonem a říká, co má dělat. Oni se to učejí.
1: Zpěvák.
3: A takhle to vidíme my.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Letní slunečný den nám zpříjemnil svým zpěvem také Karel Zich a my už se teďka podíváme na aktuální předpověď počasí, protože na naší telefonní lince je Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak jak to dopoledne vypadá zatím?
1: Dopoledne vypadá slunečně a i nadále to tak bude vypadat, protože dneska bude nebe bez mráčků, to znamená jasno, teploty by se měly vyšplhat až k 32 stupňům, konkrétně 29 až 32, na horách 20 až 23 stupňů a vítr je jenom slabý od východu až jihovýchodu do 4 metrů za sekundu. Rostlé podmínky po celý den teďko budou dobré a bio to je na dvojce střední zátěž.
0: My jsme teď měli za sebou docela chladné noci, víme, že teploty budou nadále stoupat, takže jaká bude ta dnešní noc? Bude stále chladná?
1: Já si myslím, že taky stále chladná. V noci bude jasno a ty teploty by měly spadnout nejčastěji mezi 15 a 12 na Broumovsku kolem 8 stupňů. Vítr stále jenom slabý, proměnlivý nebo od jeho východu do 4 metrů za sekundu. No a zítřek bude zase slunečný, jasno nebo skoro jasno. Teploty už zase povyskočí výš. Maximální budou od 32 do 35 stupňů, na horách od 22 do 25 a vítr stále slabý, proměnlivý nebo od jihu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: A pak nás čeká samozřejmě ten vrchol ve neděli. Dočkáme se tam třeba i ke konci dne nějakých bouřek a jak tady v neděli vlastně má být?
1: Neděle by měla po ránu začít s menšinou oblačností, jasno až polojasno, ale v průběhu dne pak začne přibývat frontální oblačnosti a večer by se místy měl objevovat déšť nebo přeháňky s tím, že i nějaká ojedinělá bouřka se vyskytnout může. Ty nedělní ranní teploty budou nejčastěji od 19 do 15 stupňů, maxima od 30 do 34 a vítr slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: My děkujeme za informace a přejeme hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: Tak jste to sami slyšeli, musíte se připravit na žhavý víkend, ale pokud budete někde ponocovat a budete někde v noci, tak už je tady srpen a ty teploty nám budou padat dolů, takže nezapomeňte si vzít sebou nějaký svetr, bundu anebo mikinu.

0: Věřte, nevěřte.
1: Dnes vás vezmeme trochu do zákulisí rozhlasu, ale ještě předtím řeknu, o co budeme v dnešní soutěži Věřte, nevěřte soutěžit. Máme pro vás dvě vstupenky v rámci koncertního léta na Orlici 2026, na kterém vystoupí 20. srpna od 7 hodin večer v areálu Slezská plovárna například Ivan Hlas Trio, Norby Kováč a Olin Nejezchleba. A sebou si můžete k tomu ještě vzít bublifuk s logem Českého rozhlasu Hradec Králové, abyste si akci zpříjemnili. No ale musíte si to zasloužit. Takže princip soutěže je jednoduchý. My tady něco tvrdíme a na vás je, abyste nám řekli, zdali nám věříte nebo nevěříme. Nejprve vezmeme tři telefony, které tady už blikají v našem studiu a popovídáme si a pak budete mít dvě písničky na to, abyste napsali své názory na e-mail studio.hradec@rozhlas.cz. No a já jsem vám slíbila, že to dneska bude rozhlasové, tak dobře poslouchejte. Když potřebujete do hry nebo do reportáže zvuk deště, můžete samozřejmě čekat, až začne pršet, vyběhnout s mikrofonem ven a doufat, že vám do toho neprojede auto. Ale takzvaní ruchaři si proto odjakživa pomáhají jinak. Déšť umějí vyrobit třeba sypáním rýže na plech, hrom zastoupí velký kus plechu a praskající oheň zase mačkaný celofán. A víte co? Vy si teď velice dobře poslechněte toto. A my tvrdíme, ty to začíná. Tohle není déšť. Na pánvi prská rozpálený olej a právě podobný zvuk se opravdu používá jako náhrada deště. Stačí správně postavit mikrofon a najdou nejsme v kuchyni, ale uprostřed liáku. Tak co myslíte? Věřte, nevěřte.

0: Já to mám tady zapsané a dávám hnedka prostor k dalšímu volajícímu. Mějte se krásně a naslyšenou. Tady Kateřina Prouzová, kdo tam?
1: Tady Hanka Krutová, dobrý den.
0: Dobrý den, Hanko, co vy myslíte? Věříte nám, že ten zvuk...
1: Já právě vařím a hodně mi to tady prská, takže já věřím.
0: Já mám to povědomé.
1: Ano, ano.
0: Tak si to natočte.
1: Ale i ten dešť by nebyl špatný, kdyby přišel. Takže to je pade na pade. No, ale přesto věřím.
0: Deště se možná dneska nedočkáme jiné než rozhlasové podobě. Dobře, Hanko, mějte se zatím ano. Krásně a nashledanou. A do třetí se všeho dobrého. Kdo se nám dovolal?
2: No, dovolala se Jitka. A já vám samozřejmě taky věřím.
0: Uh-huh.
2: No, včera jsem vám taky věřila a to jste mě obel s tím.
0: Tak dneska to s náma ještě zkusíte, máme druhý pokus, je to tak?
2: Ano.
0: Tak jo, tak se mějte zatím hezky a naslyšenou. A vy ostatní můžete psát na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Písnička od Jessa Donovana se jmenuje Rhythm of the Rain, tedy rytmus deště, a právě o dešti se bavíme v dnešní soutěži Věřte, nevěřte. Dešť může zastoupit rýže nebo hrách sypaný na vhodný povrch. Hrom se dá vyrobit rozmlněním velkého tenkého plechu. Praskající oheň zase připomíná mačkaný celofán. A slavný trik s koňským klusem, dvě půlky kokosového ořechu, se kterými ruchař správně udeří o podložku. Jaký to zvuk jsme vám dnes pouštěli, to víte. A co jste nám napsali? Dnes vám na 100% věřím, říká Petr, že je to skutečné, že to není déšť, ale že smažíme na pánvi olej. A posluchačka Markéta, dobrý den, dnes nevěřím, mě to přišlo jako protékající voda na WC. Tomáš píše, já věřím, včera jsem si smažil bramboráky a znělo to úplně stejně. Stáňa zase, dnes nevěřím, nějak se mi to nezdá. A Michal, dnes budu věřit, zvuk může být z pánve. A napsala nám také posluchačka Jana, ruchařina je, myslím, skvělá práce dnešnímu tvrzení. Věřím, dost často to vypadá, že u nás doba prší a přitom smažím na pánvi do brůdky. Tak a kdo se stává vítězem dnešní soutěže, tak je to naše posluchačka Hanka, která se dovolala přímo naživo do studia jako druhá, která nám také věřila, protože dnešní zpráva byla pravda pravdoucí. Víte, co ono na konci pracovního týdne, už je přece jenom pátek, už je to trošku složité se vymýšlet a blafovat, takže jste udělali dobře, kdo jste nám věřili. A Hanka od nás získává dvě vstupenky na koncert, který se koná 20. srpna od 19 hodin v areálu Slezská plovárna a vystoupí tam Ivan Hlas Trio, Norby Kováč, Oliny Nejes Chleba a k tomu ještě navrch přidáváme Bublifuk. Takže ještě jednou si poslechneme

Hradec Králové žije závodem Ironman. Možná jste někdy přemýšleli, co znamená číslo 70,3 v názvu Ironmanu. Není to žádná tajná sportovní šifra, jsou to míle. Závodníci nejdřív uplavou 1,9 km, potom ujedou 90 km na kole a na závěr si dají půl maraton. Celkem 113 km a to je právě 70,3 míle. A přesně tahle porce čeká v neděli závodníky od 9:30 dopoledne v Hradci Králové.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Příští týden začíná oprava náměstí Republiky v Trutnově. V Dobrušce na Rychnovsku je nové parkoviště pro více než 40 aut. Hradečtí hokejisté vyhráli i druhý přípravný zápas. Čeká nás jasno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Úterý 18. srpna začne rekonstrukce náměstí Republiky v Trutnově. Potrvá do konce října a zahájení stavby si podle vedení města vyžádá dočasná dopravní omezení. Bezpečný průchod pro chodce zůstane po celou dobu prací zajištěn po jednom z chodníků. Provoz v ulici bude možný vždy alespoň v jednom jízdním pruhu. O přesném termínu úplné uzavírky bude radnice informovat na webu. Náklady vyjdou na 3 miliony korun. Řidiči v Dobrušce na Rychnovsku můžou nově využít záchytné parkoviště v areálu bývalých technických služeb. K dispozici je tam více než 40 míst a parkování je zdarma. Město chce parkovištěm ulevit především sídlišti a družstevní ulici, kde lidé dříve parkovali i na místech, kde to nebylo povolené.
6: Řidiči v areálu můžou zaparkovat také dodávky nebo karavany na dalších neoznačených místech. Celý prostor navíc hlídá kamerový systém. Město chce novým parkovištěm nabídnout řidičům legální možnost, kde auto odstavit. Parkoviště je ale zatím dočasné. Budoucí využití celého areálu chce vedení města řešit pomocí studie. Z Dobrušky Jiří Hofmán, Český rozhlas.
5: ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
7: Můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé. Sport.
5: Hokejisté Hradce Králové zvládli i druhý přípravný zápas na novou extraligovou sezónu vítězně. Poté, co vyhráli 3-0 v Jihlavě, porazili na domácím ledě Olomouc 3-2. Asistent trenéra hradeckého týmu Petr Koukal ale nebyl s výkonem zcela spokojený.
8: Určitě se tam promítlo trošku víc nějakých těch situací, které bychom si představili oproti utkání v Jihlavě, ale strašných nepřesností. Strašně nám skákal puk, prostě mi přijde, že nám utíká v situaci, kdy ho máme na hokejce, k založení šancí, buď nám ten puk sjede, někdo ho zapomenem, takže na tomhle rozhodně musíme pracovat. Počasí.
5: Čeká nás jasno a slunečno, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 22 stupňů. Vítr povane slabý jihovýchodní, rostrové podmínky budou mírně nepříznivé a biohlásí dvojku. Střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na 112. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Jsou 4 minuty po 11. hodině a před námi je poslední hodina pátečního dopoledního habaděje. Za chvíli se podíváme za volant a hlavně do hlavy řidiče. Proč nás dokáže vytočit člověk, nad kterým bychom jindy jen mávli rukou? Co dělat, když stojíme v koloně a nervy začínají pracovat? A jak zvládnout dlouhou cestu s rodinou, aniž bychom se pohádali ještě před cílem? Dnešní radioporadna bude o emocích za volantem. Hostem bude psycholožka Radana Ryšánková. Začínáme za pár minut.

0: Radioporadna.
1: Dnešní radioporadna se podívá za volant a trochu i do naší hlavy. Proč se tam někdy chováme úplně jinak než v běžném životě? Co s námi dělá kolona, únava nebo řidič, který nás vytočí? A jak zvládnout dlouhou cestu bez zbytečných nervů o emocích za volantem? Právě teď začínáme mluvit s psycholožkou Radanou Ryšánkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Platí, jaký jsi, tak řídíš, nebo se za volantem chováme jinak než v běžném životě?
2: Ono se to těžko odděluje. Většinou takový, jaký jsme v běžném životě, tak spoustu z toho chování promítáme i za ten volant. Já jsem dříve participovala na rehabilitačních programech pro řidiče s problematickou řidičskou praxí a tam jsme dokonce měli motto, že řídím, jak žiju, žiju, jak řídím. Takže ono, když třeba opravdu nedodržujete pravidla, v běžném životě taky těžko budete dodržovat za volantem. Stejně tak, pokud jste třeba úzkostní nebo roztržití, tak se vám to může dít i při tom řízení a naopak třeba zase nabubřelé ego nebo agresivita se taky promítá do toho stylu řízení. Nicméně, pokud se vyjezdíte a umíte ty své slabé stránky nějakým způsobem zreflektovat, tak na sobě můžete pracovat a řadu z těch negativ i v průběhu té řidičské praxe odstranit.
1: Dá se tedy říct, že existují určité typy řidičů podle jejich chování?
2: Určitě řidiče můžeme dělit i podle věku, podle těch zkušeností, podle toho, jak často usedají za volant od svátečních řidičů, po řidiče profesionály, pro které je to každodenní chleba. A já tedy nejraději pracuji s těmi takzvanými defenzivními řidiči. Existují i kurzy defenzivní jízdy, kde se učíte řídit ohleduplně, být vidět a viděn, řídit plynule. A jako snažit se vyvarovat se nějakým přestupkům a dobře na té silnici komunikovat.
1: Ona samozřejmě existují nějaká kliše, vždycky, když vidím nějakého agresivního řidiče, tak já si řeknu, no jo, testosteron, a samozřejmě to jsou ty škatulky. Proč se z jinak klidného člověka může za volantem stát agresivní řidič?
2: Ono to auto nám do jisté míry blokuje nějaké sociální zábrany. Těžko bychom se třeba s někým pohádali z očí do očí, ale když vidíme třeba auto, které nás na té vozovce zdržuje, tak už si toho člověka trošku dehumanizujeme. Vnímáme jenom to červené auto, které nás teda zdržuje nebo nás třeba vybliká. A pak je teda snadnější jít do nějaké agrese, ale znám i, teď bych teda trošku řekla spíš ženy, které jsou za tím volantem obecně klidnější. A tak nějak jako je nerozhodí nic. Takže je i část řidičů, nechtěla bych je takhle teda škatulkovat všechny, kteří dokázají zůstat klidní a jsou to emočně stabilní jedinci, kteří se nenechají rozhodit ani v nějaké té stresové situaci. Takže
1: to si myslím, že třeba právě, že mám i pocit i toho bezpečí toho auta, tak si v tom autě v klidu třeba já osobně teda nenadávám, ale řeknu si, no jo, tak si troub, tak si blikej, však ty si počkáš. Takže nabízí nám to auto pocit té anonymity a bezpečí.
2: Určitě ano, jednoznačně.
1: S jakými lidmi se vlastně vy dostáváte do kontaktu?
2: No, k tomu bych ráda řekla, že na rozdíl od třeba poradenského psychologa, kam ti klienti chodí dobrovolně, tak k dopravnímu psychologovi chodí na základě toho, jak jim to ukládá zákon o silničním provozu. Mm-hmm. A ty řidiče lze rozdělit do dvou kategorií. Jednak jsou to tedy ti profesionální řidiči na nákladních vozidlech nad 7,5 tuny a řidiči autobusů, kteří jsou povinni podrobit se dopravně psychologickému vyšetření při nástupu do zaměstnání a pak od 50 let periodicky po 5 letech. A pak druhá kategorie řidičů, to jsou ty problematičtější, ty, kterým byl udělen zákaz řízení motorových vozidel ve správním řízení nebo soudně, anebo takzvaní vybodovaní, kteří dosáhli 12 trestních bodů. No a ta škála je velmi pestrá, je to od mladých řidičů po seniory, liší se i přístupem. Já nejraději pracuji s těmi, kteří jsou motivováni k těm testům a chovají se slušně a ohleduplně chtějí se třeba o sobě něco dozvědět a dobře se s nimi pak pracuje.
1: To se asi pracuje zase naopak špatně s někým, kdo teda přijde s takovým tím pocitem, že mu třeba bylo ublíženo a ano, že tam musí.
2: Ano. Ono to přesouvání viny a jako nejvíc nerada mám, když se ti řidiči hájí tím, že třeba by jim byl odebrán řidičský průkaz na udání. Říkám, ale vy stejně za tím volantem nemáte co dělat, pokud jste požili alkohol a jestli vás někdo udal, tak to je jenom jako vedlejší produkt, ale prostě alkohol za volant rozhodně jako za mě nepatří.
1: Tak a my v naší radioporadně se za chvíli budeme povídat o tom, co máme dělat, když nám za volantem začnou téct nervy a vůbec jak tomu předcházet.

0: psycholožkou Radanou Ryšánkovou jsme sedli za volant a povídáme si o emocích za volantem. Jak poznáme, že už jsme ve stresu, nějaké takové první tělesné a psychické signály?
1: Tak on se ten stres mimo volant moc neliší od toho stresu, když zrovna řídíme. Ale za tím volantem si můžeme všimnout první asi toho, jak jsme ten volant chytli, jak ho držíme křečovitě, svíráme. Někdy nám můžou až zbělat klouby, můžou se nám ty ruce třást, potit, můžou se nám zvednout ramena k uším, takže máme takový nepřirozený postoj, svíráme zuby. Mm-hmm. Takže to jsou takové ty tělesné znaky, ještě tady třeba zrychlený dech, nebo naopak zadržujeme dech a bohužel může dojít takzvanému tunelovému vidění, kdy už vidíme jenom třeba ten nárazník před námi a už přestaneme vnímat okolní značky a ztrácíme takový ten nadhled a ten kontext té širší situace a pak se tedy může ta situace při tom řízení stát pro nás jako nebezpečná.
0: Mm-hmm. Pak se třeba i vylekáme, když se to uvědomíme a už to tam je. No, když nás někdo vybrzdí, vybliká nebo nám nedá přednost, vznikne nějaká situace, jak zabránit okamžité emoční prudké reakci?
1: Tak ona, ta emoce většinou předchází tomu ráciu, ale je důležité právě rychle v té hlavě přepnout do toho rozumového řešení a v první řadě si nějak tak jako zreflektovat tu situaci, jestli opravdu třeba nedělám něco špatně, jestli na dálnici neblokuju levý pruh a nejedu příliš pomalu. A pokud je to tedy nějaká, řekněme, chyba na naší straně, tak pak tedy i co nejrychleji, ale zároveň bezpečně napravit, zařadit se zpátky, ale pakliže se opravdu jedná o situaci, kdy někdo jiný nějak nám manifestuje svoji dominanci a chce nás nějak tak jako vyškolit, tak je důležité nenechat se vtáhnout do té jeho hry, protože silnice není bojiště a důležité je na to, co nejrychleji zapomenout a jako myslet si o něm svoje a hlavně nejet tu jeho hru.
0: Ono také se stává dost často, že ten řidič vybuchne a řekne pár nevybíravých výrazů a oni jsou v autě děti.
1: No, je to tak. Já teda tady přepnu do poradenské psycholožky, že pracuji i s dětmi. A ono nejvíce vychováváme, když nevychováváme. A pakliže jsme tady vulgární za tím volantem, tak a jsou u toho ty děti, tak jim dáváme jako špatný vzor a riskujeme to, že oni tou nápodobou se jednou budou chovat podobně jako my. Kdežto, když zvládáme i náročné situace s nějakým nadhledem a ledovým klidem nebo možná nějakým sarkazmem, tak si nás ty děti můžou více vážit a můžeme v jejich očích i stoupnout. Takže ano, nějaké nadávání, občas někdo si tím jako rád uleví, ale všeho s mírou.
0: Mělo by to mít nějaké mantinely.
1: Přesně tak.
0: Další taková stresující situace je, když třeba stojíme někde v koloně, nemůžeme tu situaci nějak změnit, opravdu se to neposouvá. To bych řekla, že je možná ještě větší tlak, než když na nás někdo zabliká.
1: Přesně tak, ty kolony jsou psychicky velmi náročné. Na jedné straně, pokud jedeme na běžné trase a na tu kolonu jsme zvyklí, víme, že třeba v odpolední špičce je ten provoz hustší, tak už se na to můžeme nějakým způsobem dopředu psychicky připravit. Největší riziko jsou, když jedeme třeba do Prahy, letí nám letadlo a tam pak už ta míra toho stresu je velmi vysoká. Ale v takových chvílích je důležité si právě uvědomit, že i když se budu vztekat, i když budu nadávat, tak na té samotné situaci nezměním nic. Jediné, co můžu změnit, je ten svůj postoj. Takže v té chvíli, pokud můžeme, tak zkusme odvést tu pozornost třeba k nějakým dechovým cvičením, můžeme si udělat třeba obličejovou jogu, můžeme pak, když to úplně stojí, tak si pustit právě třeba rádio nebo nějaký oblíbený podcast a využít ten čas nějak jako pro sebe, dát si v hlavě dohromady nákupní seznam nebo prostě nějak odvést tu pozornost, aby ta hladina toho stresu se snížila.
0: Samozřejmě tak, abychom stále byli in a řídili a dávali pozor. Tak my si za chvíli budeme povídat o tom, co naše chování za volantem vlastně všechno ovlivňuje.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Jsou tady dovolené, cestování i další trasy a my si o emocích za volantem povídáme s psycholožkou Radanou Ryšánkovou. Co naše chování za volantem ovlivňuje? A teď myslím takové ty věci jako únava, vedro, nepohodlí, málo pijeme, že na co si dát pozor?
1: No, s tou rostoucí teplotou naše tělo spotřebovává velké množství energie na to, aby se ochladilo. A jsme daleko rychleji unavení, klesá naše trpělivost nebo frustrační tolerance se tomu říká. A je to ovšem velmi individuální. Někdo snáší ty vysoké teploty výrazně hůře, většinou to jsou seniori nebo lidi, kteří jsou chronicky unavení, a tam doporučuji se vyhnout, pokud můžeme a není ta cesta nezbytně nutná, tak jet buď brzy ráno nebo pozdě večer nebo za ten volant, pokud se necítíme dobře, vůbec nesedat, protože nutno říct, že to auto jako takové může být i nebezpečná zbraň a můžeme ohrozit nejen sebe, ale i jiné účastníky provozu. Takže pokud se cítíme v nějakém výrazném diskomfortu, ať už tedy zdravotním nebo vlivem těch vnějších podmínek, tak ideálně vyřešit tu dopravu nějakým jiným způsobem a v Hradci, pokud se jedná jenom o krátké cesty, tak opravdu máme nepřeberné množství jiných způsobů dopravy a můžeme se tomu řízení úplně vyhnout.
0: A u těch dalekých cest, vy sama jste mi tady říkala během písničky, že jste jela s dětmi do Itálie jako řidička. Máte nějaké jako osvědčené jako tipy, co vám v tom autě pomáhá, aby ta cesta byla příjemná?
1: Víte, pokud na tu cestu si to v té hlavě přeznačkujete a už i na tu cestu se díváte jako na cíl, tak dovolená může začít už tím sednutím za volant. Já, možná to zní pro někoho jako kliše, ale důležité je nepodcenit tu přípravu, to znamená nebalit na poslední chvíli, mít dopředu zkontrolované to auto, třeba natankované, nafoukané gumy, abychom se nemuseli stresovat na poslední chvíli jako věcmi, které můžeme vypustit nebo udělat dřív. Mít trošku představu o tom, kdy nám, právě kdy můžou přijít nějaké kolony.

0: ideálně, pokud třeba nejedeme takový ten klasický turnus sobota, ale máme třeba ubytování v půlce týdne, kdy je daleko menší ten provoz, tak to už jsou všechno faktory, které mohou snížit ten stres na začátku. No a pak si tu cestu můžete zpříjemnit hudbou, pokud to zvládá řidič, tak třeba i nějakým podcastem, přichystat si nějaké zobání, které vás teda jako neunaví, takže třeba nějaké ořechy, sušené ovoce, dost vody, aby se to tělo nedehydratovalo. A můžete to využít i jako čas s tou rodinou, kdy třeba já mám 16-leté dcery, které už se mnou tolik času nechtějí trávit, ale přece jenom, když jsme spolu zavřené v kabině auta, tak tam se člověk dozví spoustu informací z jejich života, pokud zrovna nemočí svým hudebním vkusem.
1: No, my máme někdy spory právě o hudbu, ale jsou nějaké z vašeho pohledu hudební žánry, které jsou třeba za volant nevhodné, nebo nic takového neexistuje?
0: No, co se týká třeba té únavy a té dlouhé cesty, tak tam bych pak nedoporučovala velmi jako klidnou hudbu, která by vás mohla nějakým způsobem jako uklimbat a zvýšit riziko toho mikrospánku, a stejně tak na opačné škále nějaká výrazně jako rychlá rytmická hudba, agresivní, která nás podvědomě nutí k tomu více šlapat na plyn, takže Český rozhlas a jeho žánry jsou takovou pohodovou, optimistickou hudbou úplně jako ideální playlist na cestu.
1: Tak to jsme velice rádi. Tak chováme se jinak v malém rodinném autě nebo jinak v nějakém sportáku?
0: Vždycky záleží na tom daném řidiči. Vždycky porušit pravidla silničního provozu můžete i v úplně obyčejné dodávce, je 90 na 30 zvládne jako každé auto, pak a záleží na tom, jaký ten řidič je, jakou má osobnost, jestli to není třeba nějaká narcistická porucha osobnosti u toho řidiče, který má třeba častější tendence k tomu tu rychlost překračovat. Takže já bych se chtěla vyvarovat takovému zjednodušenému škatulkování lidí podle druhů aut, ale samozřejmě pokud máme sportovní vozidlo, které jako je nabušené, má hodně koní, tak je jasné, že si ho asi nepořizujeme za tím účelem, abychom s ním jezdili na rodinné nákupy, a tam se jako vyloženě nabízí ta svižná jízda nebo u jiných typů vozidel.
1: Tak a my se za chvíli řekneme, jak máme poznat ten moment, kdy je opravdu lepší zastavit a udělat si pauzu.

0: Povídáme si o emocích za volantem a také o cestování. A teď, protože jsou ty dovolené, tak o tom, že jdeme někam hodně daleko společně s psycholožkou Radanou Ryšánkovou. Tak, když už je únava, nebo nedej bože rozčílení takové, že nás to zmáhá, kdy máme poznat ten moment, že teď bychom měli raději zastavit a dát si krátkou nebo delší pauzu?
1: Já si myslím, že ty pauzy bychom si měli dávat ještě, než ten moment nastane. Ideálně, když je máme dopředu promyšlené, spojíme je třeba s tankováním, s nějakou svačinou, s tím, že se jdeme projít. Nicméně ta kritická hranice, kdy nám pozornost klesá prudce dolů, jsou 4 hodiny kritické jízdy, to si myslím, že je dáno i v zákoně, kdy si musí dělat povinné pauzy profesionální řidiči. A po té době se nám prodlužuje reakční doba a je zvýšené riziko mikrospánku. Takže asi tak.
0: A jak vlastně ta pauza má být dlouhá?
1: Tak, aby vás osvěžila. Zase je to asi individuální, ale během té pauzy je důležité se protáhnout, aby nás pak jako nebolela bedra, trošku se projít, nadýchat se čerstvého vzduchu, vyvětrat případně i to samotné auto. A můžete si dát třeba i lehký spánek do těch 15 minut, abyste zase neupadli do toho hlubokého spánku, ale takový ten, tenhle šlofík vás může i jako dobře takzvaně nakopnout. Je to kolikrát lepší i než káva, kde může docházet takzvanému kofeinovému propadu po zhruba po 3/4 hodiny, protože ta káva nám tu únavu, ona nás ji nezbaví, ale jenom ji oddálí ten stav, kdy jsme více unavení.
0: Já to mám třeba jednoduché, mě se zavírají oči a tam už není jako o čem, že opravdu se jako musím ty oči někde zavřít, takže tu únavu jako neignorovat a vlastně si naplánovat nejbližší možnou zastávku. No ono vůbec, když se jde daleko, tak to je nebezpečná věc, taková ponorková nemoc v autě, partner, děti, několik hodin v malém prostoru. Neměli bychom se stanovit na začátku cesty nějaká pravidla?
1: No jako pokud žijeme v ideálním světě, tak by to bylo super. Samozřejmě v dnešní době moderních technologií, já jinak nejsem velký zastánce těch mobilů a podobně, ale když už tu cestu chceme přežít ve zdraví, tak je důležité, aby děti měly třeba sluchátka, nějakou pohádku přichystanou, buď ať už do sluchátek, nebo i do toho mobilu. Můžeme hrát spoustu her, jako slovní fotbal, nebo je nějakým způsobem úkolovat během té cesty, zaspívat si, přesně tak. A co se týče toho partnerského, tak tam je důležité nebýt úplným asistentem při řízení, pakliže zrovna nedržíme volant v ruce my. Spíše být takový jako podpůrný v tom nabízet jídlo, pití, sledovat třeba nějaké důležité křižovatky na navigaci, ale jinak do toho tomu řidiči moc nemluvit, respektovat ho jako toho v uvozovkách pilota a pasovat se do role stevardky, když to řeknu takhle obrazně.
0: No tak já si myslím, že tohle to platí obou straně, že je třeba někdo je třeba v tom autě zdatnější řidič, ten druhý je třeba horší řidič. Takže ten zdatnější by neměl učit toho druhého v tu chvíli, jak se má řídit.
1: Je to tak.
0: Tak dost často si myslím, že je nebezpečné a že asi o tom hovoří i statistika, že hodně těch nehod se stane těsně před cílem, protože zkrátka my už chceme být rychle tam, už máme takový ten pocit, že už je to jenom kousek. Mm-hmm. Jakou s tím máte zkušenost?
1: No, je ta statistika o tom takto hovoří, že nejnebezpečnějších může být posledních 30 kilometrů a je to přesně tak, jak jste říkala. To tělo už je velmi jako unavené, my už máme pocit, že už jsme v cíli, už se třeba v hlavě přepneme na to, co nás čeká potom a přestaneme být vnímaví. A já teda sama jsem dopravní nehodu neměla, ale právě jak jsme mluvili o té Itálii, tak na posledních kilometrech jsem dostala pokutu, protože právě už jsem to chtěla mít za sebou, už jsem byla hodně unavená, takže tam jsem pak přehlédla.
0: Co se v tu chvíli máme říct, jako když už to úplně cítím, jako už tam chceme být, už jsme hrozně moc jako unavený, teďka se potřebujeme nějak skoncentrovat, tak co byste doporučila v tu chvíli?
1: Klidně se nepřepínat a dát si tu pauzu i těch 30 kilometrů před tím domovem, protože jako zreflektovat to, že to riziko je opravdu jako velké a nesnažit se to teda jako za každou cenu jako urvat tak, aby se vám mohlo třeba něco právě stát a mohlo dojít k nějaké dopravní nehodě.
0: Mm-hmm. Tak a co byste řidičům na závěr vzkázala, pokud se chystají jet právě někam daleko, kde to ještě neznají a nejsou si třeba úplně jistí, zda to zvládnou?
1: Ať jsou k sobě navzájem ohleduplní, to nejen na těch dlouhých cestách, ale obecně v běžném provozu, protože myslím si, že každý z nás někdy nějaký přestupek udělal a pokud se budeme navzájem jenom jako školit a vytrubovat, tak to nebude zlepšovat, naopak to může ty řidiče ještě rozhodit a tu situaci zhoršit, takže být k druhým ohleduplní, nepřeceňovat svoje schopnosti, pakliže tu cestu nezvládneme, tak třeba jako zvážit, pokud je to na nás velké sousto, nejdříve nějaké kratší úseky a pak se na ty dlouhé cesty teprve se k ním jako propracovat a zvážit jinou možnost dopravy, ale pak, když už musíme, tak se hold k tomu postavit čelem, eliminovat tu únavu předtím, mít všechno dopředu připravené a jet s pozitivní myslí a věřit tomu, že to všechno dobře dopadne a že si dovolenou moc užijete.
0: Radí psycholožka Radana Ryšánková. Děkujeme za vaši návštěvu, mějte se hezky a
1: já
0: zase
1: vám taky
0: někdy
1: moc děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Pražské rady.
1: Jak rozlousknout vlašské ořechy bez louskáčku? Zdá se to jako pěkný oříšek, ale není to nemožné. Vezměte do dlaně dva ořechy tak, aby byl spoj jejich skořápek v jedné rovině, pak jeden z nich mírně pootočte, aby se do sebe vroubky zaklesly, podobně jako skládačka. A teď je třeba použít sílu, takže dlaň pevně sevřete v pěst, dokud skořápka jednoho z ořechů nepovolí. Podobně vám druhý oříšek může pomoci i při loupání pistácí. Když je skořápka pootevřená jen lehce, takže pistácí nemůžete vyloupnout, stačí si pomoci jinou skořápkou, vklínit ji do otvoru a otevřít. K hladkému louskání pomůže i to, když vlašské ořechy dáte do kastrůlku s vroucí vodou a necháte 2 až 3 hodiny, klidně i přes noc. A ještě jedna maličkost. Skořápky od vlašských ořechů nevyhazujte. Podobně jako skořápky od vajec, jejich ostré hrany ve vrstvě zeminy odrazují slimáky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak to byl mistr zkratky Petr Spálený. Blíží se 12. hodina. Hradečtí hygienici varují před horší vodou na třech koupalištích v kraji. Chcete vědět, která to jsou? Tak poslouchejte zprávy v pravé poledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď je pro vás chystá Radek Pulkrábek. Zdraví vás Kateřina Prouzová.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hygienici v regionu varují před horší kvalitou vody na třech koupalištích. Chorvatské letovisko Omiš zasáhlo lesní požár, stovky Čechů byly evakuovány. Beach volejbalistky Anna a Kateřina Pavelkovy si zahrají čtvrtfinále mistrovství Evropy. A počasí slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké poledne. Hygienici v Královéhradeckém kraji varují před zhoršenou kvalitou vody. Týká se to přírodního koupaliště Dolce u Trutnova, kempu Písák v Kostelci nad Orlicí a Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. Po koupání je tam vhodné osprchovat se. Naopak umělá koupaliště v regionu mají vodu v pořádku.
3: Bez jakýchkoliv omezení je podle posledních odběrů koupání například v Sobotce na Jičínsku nebo v Teplicích nad Metují a Janovičkách na Náchodsku. Naopak nevhodný ke koupání zůstává Stříbrný rybník v Hradci Králové, kde sezona předčasně skončila už v červnu. Hygienici zároveň upozorňují, že jakost vody v přírodě můžou rychle zhoršit například silné deště anebo splachy z okolních polí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Bývalou budovu gymnázia v Jelemnici čeká nové využití. Po dokončení oprav tam bude sídlit základní a mateřská škola pro děti se speciálními potřebami. Práce by měly skončit příští rok, oznámila to radnice. Chorvatské letovisko Omiš zasáhl lesní požár. Tamní úřady evakuovaly zhruba 300 Čechů. Oznámilo to dnes ministerstvo zahraničí. Požár podle dostupných záběrů spálil množství domů a také aut. Nejméně 36 lidí bylo zraněno. V Trutnově pokračuje rokový festival, připomíná mimo jiné Václava Havla. Akci v minulosti několikrát navštívil. V areálu bojiště najdeme několik výstav o jeho životě a díle, říká za organizátory Eva Navrátilová.
4: Petr Jančárek představí unikátní a nezveřejněné záběry z filmu Halo, tady Havel. Ondřej Němec přiveze a promítne fota z prostředí undergroundu, Charty 77, plastiků a Václava Havla. Doplní je samozřejmě svým osobitým vyprávěním. Sport.
2: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy si zahrají čtvrtfinále mistrovství Evropy v Polsku. Němky Grunerovou a Itlingerovou porazily 2-0 na sety. Další česká dvojce Markéta Svozilová s Marií Sárou Štuchlovou skončila na děleném 9. místě. Počasí. Odpoledne bude slunečno, teploty na východě Čech 29 až 32 stupňů, na horách kolem 22. Vítr slabý, východní až jihovýchodní. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je krátce popoledně, před námi jsou písničky od srdce, takže už teď budete vysílání skládat hlavně vy. Komu chcete udělat radost, kdo má narozeniny, slaví výročí, odjíždí na dovolenou, vrací se domů, nebo si prostě jen zaslouží písničku a pár milých slov. Volejte, pište a posílejte své vzkazy, po kalendáři se do toho společně pustíme. A když už jsem říkala o tom psaní, psát můžete už v této chvíli na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Prouzová a těším se, komu dnes společně zahrajeme.

0: síla, pravda a láska. Yes,
1: we can. Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan? Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Wolek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
2: Nádherný výhled.
1: Kulatý 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
3: Jacinta Johnsonová.
1: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
3: Přátelé mi říkají Jinx.
4: Mně všichni říkají James Bond.
1: Jediného Oscara má za Ples příšer.
3: Rozená v pátek 13.
4: Takže nosíte smůlu.
1: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.

0: studiu.hradec@rozhlas.cz a nebo naše telefonní číslo 726 46 46 46. To jsou cesty, jak se s námi spojit.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: A my jsme zvedli tady naše pomyslné telefonní sluchátko a na druhé straně je Martin z Červeného Kostelce. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Martinko, můžu vám to říkat?
0: Jmenuji se Kateřina a můžete mi říkat, jo, jak potřebujete.
2: Katko, pardon.
0: Tak povídejte.
2: No, já bych to chtěl do Červeného Kostelce paní Krátký. Je s pejskem chodí, to je taková kábulka. No, ano. No.
0: Tak písničku...
2: To přítele a všichni, co nám odešli teď do nebe.
0: Dobře, pane Martine, písnička je připravená, 1000 mil, Helena Vondráčková a doufám, že si všichni zaspíváme pro lepší náladu.
2: Děkuju moc.
0: Mějte se moc hezky. Ať se máte dobře.
2: Děkuju.

0: Helena Vondráčková, Valdemar Matuška, Tisíc mil. My se teďka nebudeme přesouvat Tisíc mil. Kousíček to ale je z Červeného kostelce do Dvora Králové. A tam už čeká náš posluchač Luboš. Dobrý den.
1: A ze Dvora Králové zdraví paní Kateřinu, vaše kolegy do rádia a posluchače, pejskar ze dvora. Ten den, co tady vaše kolegyně Zuzana Boučková fotila v parku v Šulcových sadech, tak zrovna jsem byl se psem v parku, já ji nechtěl rušit, tak jsem ji nechal fotit. Nevěděl jsem, kolik toho ještě má před sebou, ale ona tady byla možná u rybníčku. To asi byla ona, protože tady fotila něco.
0: Určitě to byla ona, ano, ano. No,
1: já jsem ji nechtěl rušit, takže jsme jenom koukali a...
0: Takže jste sledoval naši stopařku při práci.
1: Mm-hmm. nechtěná pozorovací akce, no.
0: A to jste nám ještě mohl vyfotit a poslat nám to. Pane Luboši, před námi je písnička od skupiny R.E.M. Losing My Religion. Mm-hmm. Komu ji chcete poslat?
1: Pro vás, pro vaše kolegy a pro posluchače, který mají rádi tuhle klasickou rockovou skupinu, která bohužel už nehraje, ale to byla taková pohodovka, která se dala poslouchat při každý příležitosti. A je škoda, že takhle hudební skupiny jednou za čas neudělají třeba, nevím, jestli udělali nějaký koncert, ale třeba skupina Pet Shop Boys dělala před nějakým rokem v Praze někde, kde jsem viděl na internetu, že dělali na výstavišti takový menší koncert.
0: Mm-hmm. Pane Luboši, mám pocit, že skupina R.E.M. už neexistuje, ale tahle ta písnička, co si ji pustíme, která má skvělý klip, tak byla jedna z mých nejoblíbenějších, když mě bylo 14 let. Takže jste mi udělal určitě radost.
1: Tak jo.
0: Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Díky, naschle, díky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: A pokračují naše písničky od srdce. Pozdrav posílá rodina z Hradce Králové rodičům Lence a Petrovi Macháčkovým, kteří už od rána pracují na chalupě v Podkrkonoší. Vzkazují jim, že práce nikam neuteče a doporučují odložit hrábě, sednout si do stínu a dát si alespoň na jednu písničku a kafe pauzu.

Paní Ivana chce nechat zahrát své dlouholeté kamarádce Lence. Znají se už od školy, pořád si mají co říct a Lenka je prý člověk, kterému může zavolat kteroukoliv denní i noční hodinu. Tak dnes jedno veřejné poděkování za dlouholeté přátelství. A co vy, máte nějaké kamarády? Tak jim můžete poslat nějaký vzkaz?

0: Rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Naše telefonní linka do studia je 726 46 46 46. Pokud chcete poslat nějaký pěkný vzkaz a popovídat si s námi, tak určitě můžete zatelefonovat. Následující písničku posílá babička Alenka své vnučce Klárce, která právě úspěšně zvládla důležitou zkoušku. Má řidičák, gratulujeme. Babička jí gratuluje a vzkazuje, že na ní byla pyšná už před zkouškou a teď má navíc důvod něco dobrého společně oslavit.

0: A nám tady také plány jdou. Je 12 hodin 36 minut, písničky Od srdce jsou v plném proudu a na naší telefonní lince je posluchačka z Českého Meziříčí. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla dát zahrát mému synovi Pavlu Tošovskému z Českého Meziříčí, který dneska slaví 56. narozeniny. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. To ti přeje mamka, manželka Zlatka a Pavlova sestra Věra Baliharová s rodinou. A mnohokrát vám děkuju za písničku.
0: A my se k přání samozřejmě připojujeme a že ho moc srdečně zdravíme. Mějte se krásně a hezké narozeniny oslavte společně.
1: Ano, děkujeme.

Ano, čas letí, už je 12 hodin 41 minut, naše číslo je 726 46 46 46 a co nám přistálo na naší adrese studio.hradec@rozhlas.cz. Písničku posílá pan Jaroslav své sestře Marii, která se po pobytu v nemocnici konečně vrátila domů a přeje jí, aby měla hlavně klid a rychle nabírala síly a brzy zase mohla dělat všechno, co má ráda.

0: Paní Marta z Havířova je teď na telefonní lince a my ji zdravíme a máváme. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne. Paní Marta z Havířova, rodačka z Krnova, zdraví. A chtěla bych, no koukám se na vás, protože ovládám taky aj internet, aj všechno.
0: Tak to jste šikovná.
1: No a chtěla bych pozdravit všechny Alany, kteří mají dneska svatek. Zítra mají svatek Hanky, taky ji znám osobně. No a zdravím Kaju Sladkého, tu Pavlu Kindernajovou. No úplně všechny vás zdravím, i když vás nepoznám osobně, ale vidím vás přes webkameru. No, takže bych chtěla říct tady to, co jsem říkala aj mimo éter, že všichni si važte prostě své spokojenosti, svého zdraví, věnujte se sami sobě, svojim rodinám, nezajímejte se o cizí záležitosti, o cizí sousedy, protože to už bylo za mojeho dětství, ale teď je to ten nešvar ještě horší. Dále, ti, co mají auta, si myslí, že mají bohatství, ale k životu je potřebné oči, uši, nohy, ruce, myšlení dobré, prostě příjemné chování, jednání. A dále ještě bych chtěla vytknout kuřakům, jo, kde všude jezdím, tak se je strašný nešvar, prostě nepořádek, co odhazují nedopalky, jo, špačky od cigaret. Lidičky, jestli to tak děláte doma, tak je to prostě nepěkné. Nepořádník se pozná, i když plive na zem před druhým. Takže jinak vám přeju krásné, nádherné výlety, jestli do zahraničí nebo kdekoliv, ale važte si jeden druhého. To je všechno, co vám můžu od srdíčka říct. Mějte se hezky a ahoj. Děkuji.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Písničky o srdce se pomalu a jistě chýlí do svého finále a povídat se teďka budeme s posluchačem Ondrou. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, Kačenko, přeju krásné odpoledne, páteční, konečně už se nám přiblížil víkend, že?
0: Ano, ano, to je velice příjemné.
1: A já lituju toho, že vás pro tenhle týden slyším naposled v písničkách.
0: No, v písničkách o srdce sice ano, ale pokud si přivstanete, můžete mě slyšet zítra v 5 hodin ráno. Ale to asi budete spát, že jo?
1: No to ne, třeba vstanu a poslední krát.
0: Tak pro koho budeme hrát, Ondro?
1: Určitě pro všechny pohodový lidičky. A pak samozřejmě pro vás a pro všechny ty, kteří se těší na krásný víkend.
0: Tak jo, je to tam, Miraj, vedle tebe usínám. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.

A my stihneme bleskově ještě poslední dvě přání. Posluchač Karel nechává zahrát písničku pro všechny, kdo mají zlomené srdce se vzkazem Čas všechno zahojí.

A poslední vzkaz posílá posluchačka Sylvie z Prahy. Dnes má 66. narozeniny britská sopránová zpěvačka Sarah Brightman, známá u nás především s duetem s italským tenorzpěvákem Andreou Bocelli. A dodává, že Sarah Brightman vystoupí 26. listopadu v pražské O2 aréně a že písnička je Alanům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, a také k nám do rádia a všem posluchačům. Loučí se s vámi Kateřina Brouzová, přeji vám krásné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Mějte se báječně a jak už bylo řečeno v písničkách, je pátek, víkend před námi, užijme si ho.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Nový šéf KRNAPu Petr Moravec neplánuje měnit cíle ochrany přírody. V chorvatské Omiši evakuovali kvůli požáru tisíce lidí. Plavec Miroslav Knedla bude bojovat o 2 medaile na mistrovství Evropy. A počasí čekáme slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké odpoledne. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec dnes představil plány ve své funkci. Aktuálně řeší problémy se suchem a s možnými požáry. Podrobnosti má přímo z Vrchlabí naše reportérka Kateřina Kohoutová.
4: Naposledy hořelo v oblasti Dunganu v Janských Lázních v Krkonoších, a to o rozloze 25 metrů čtverečních. Menší zahoření a požáry v současných teplech se objevují stále častěji. Ředitel proto hodlá více spolupracovat s hasičskými zasiči a s horskými záchranáři. S tím také souvisí trvající nedostatek vody a potřeba jejího obnovování a doplňování zásob. Zaměřit se v prvních 2 měsících chce hlavně na změny, především řízení organizace, hospodaření a dodržování lhůt. Jeho hlavní důležitostí je ochrana Krkonoš, změny klimatu a také řízení návštěvnosti, protože turistů tady na horách a hlavně teď v létě přibývá. Potvrdil také snižování počtu zaměstnanců, které má přijít ještě do konce letošního roku. Přesný počet ale nezdělil a ani to, jakých pozic se to bude týkat. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Chorvatské letovisko Omiš zasáhl v noci lesní požár. Lékaři museli ošetřit 40 lidí, 7 z nich zůstává v nemocnici. Plameny spálily velké množství domů, aut a lodí. Mezi 2000 evakuovaných je i 300 Čechů. Pomáhá jim český konzul z nedalekého Splitu, říká mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
5: Část turistů oblast opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a ve Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky, působící v evakuačních centrech.
3: Město Hradec Králové pokračuje v přípravách 2 projektů z takzvaného participativního rozpočtu. Rozhodovali o něm obyvatelé. Radnice chystá cyklistický single track na Moravském předměstí. Brzy taky vypíše soutěž na firmu, která vybuduje bike park Sever na Slezském předměstí, říká náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
6: Rada města schválila zadání systémem Design and Build, to znamená, že bude propojena ta projektová inženýrská část tou realizační, u takto specifické sportovní infrastruktury je ten systém lepší. Předpokládáme, že bude ještě letos vysoutěženo a nejpozději v příštím roce by měla být stavba povolena a dokončena. Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla bude bojovat o 2 medaile na mistrovství Evropy. Nejprve se představí ve finále znakařské padesátky, později ho čeká závod smíšených štafet na 4x400 metrů.
2: Počasí.
3: Bude slunečno, teploty 29 až 32 stupňů a biozátěž je dnes na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: S
0: Takovou náladu a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal
7: a doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
0: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
7: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako na mátko, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
1: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako,
2: vlastně,
1: jo?
2: No, no.
1: Ty jsi vyzbrojený jako úžasně, a co je, počkej, tady
2: vidíme. Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasadit.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dechá přes ten nos. Špatně se mi dechá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak
1: nějaká
2: je blbej
1: fort. No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás
4: opustil. Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: Že a zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék máte množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Six Wise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. Ta nemoc by se měla vlastně objektivně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Mm-hmm. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné, jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky...
2: Vzájemně, když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No ale... a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou.
2: Ano.
0: A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl proč, mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co
0: máme
2: vydává.
0: Věřit,
2: a dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, se můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladuje nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak... Co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano, tak
2: to znamená,
0: se
2: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: Tady se tohle trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného pořadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám zapít léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo prostě...
0: A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaký ano. Jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater,

0: S tím, že se paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocnění jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
1: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vystudovali jste nějaké potíže, souvisí to s léky. Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na naší telefonní lince.
2: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme povídali trošku během písničky, vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid, a říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu, když beru jenom čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadáme jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná děkujeme. Jsme inspirovali i ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač v Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Je to pravdě, jsou to prášky na tlak a potom na žaludek, mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat, beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli...
1: Makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě. Při obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si, lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nespomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: No, virózu, žaludku, vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě, proto říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení.
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já teď beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1.01,
2: ano, je to na to bez neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečný množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dát tomu půl hoďky a pak se teprve nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každej jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin, ne, pravděl na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii,
1: no,
2: tak by se neměla kombinovat s
1: jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo
1: ano?
0: volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo?
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svíta. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha, určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Jo? Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další, čím ne, je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu. Na ty další se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčocha, Kuchař, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Události pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechno. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkala, ještě jednou to místo, na které se ptát. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám zkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Město Jičín vyzývá kvůli suchu k šetření s vodou. Češi, kteří pojedou do Chorvatska, by kvůli požáru měli kontaktovat cestovní kancelář. Barbora Sémanová ovládla kraulařskou dvoustovku na evropském šampionátu. A počasí čekáme slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulžávek, hezké odpoledne. Město Jičín vyzývá obyvatele k omezení odběrů povrchových a podzemních vod. Jde konkrétně o mytí aut, zalévání zahrad a napouštění bazénů. Důvodem je dlouhodobé sucho. Vodoprávní úřad zmiňuje i navýšení počtu kontrol.
2: Nejde pouze o vodu z veřejného vodovodu. Úřad upozorňuje také na odběry povrchové a podzemní vody, které ubývá. Kontroly se zaměří i na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod vodními nádržemi. Sledovat bude také to, jestli jsou na vodních nádržích dodržovány stanovené manipulace podle platných manipulačních řádů. Důležité je, aby lidé omezili spotřebu vody na minimum do doby, než se dostatečně doplní její zdroje. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Češi, kteří pojedou do Chorvatska, by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé můžou volat i na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, zda je jejich lokalita bezpečná. Jan Papež taky doporučuje si ověřit dostupnost hotelů.
3: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
0: Česká armáda letos přijme zhruba 3000 vojáků, zhruba o 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to řekl na dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dodal, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová ovládla po třetí v kariéře kraulařskou dvoustovku na mistrovství Evropy. Získala tak zlatou medaili. Časem 1:54,38 vylepšila rekord šampionátu. Oštěpařky Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková vypadly na mistrovství Evropy v Birminghamu v kvalifikaci. Nejlepší z nich Petra Sičaková byla 15.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude slunečno, teploty na východě Čech 29 až 32 stupňů, na horách kolem 22. Vítr slabý, východní až jihovýchodní. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní komplikace máme hlášené v Hradci Králové na Slezském předměstí, pozor v Kladské ulici, kde stojí porouchané nákladní auto, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pátek 14. srpna, dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec dnes poprvé představil své plány ve funkci. Jaké změny chystá a jaké jsou jeho priority, co se Krkonošského národního parku týká, uslyšíte, naše reportérka zjišťovala. Pozveme vás i do Centra přírodních věd Hvězdárny Jičín na zítřejší pozorování meteorického roje i jiných objektů noční oblohy. A před víkendem nebude chybět rozhlasové zámecké léto. Kam se dnes vypravíme, topový průvodce František Kinský popůl třetí. Karel Černoch, Petr Reze, Kanaka, Madonna, Michal David nebo Věra Špinarová zaspívají jen v této hodině, protože jsme na prahu víkendu, chceme vás ladit i hudebně. Karel Sladký přeje příjemné odpoledne.

nějaký ten dešť možná, že v neděli, jinak bude počasí přát i na nejrůznější akce v Královéhradeckém kraji, tak se určitě vydáte. Něco už je i na našem webu hradec.rozhlas.cz, třeba The Jungle Fest v Železnici na Jičínsku. Zítra můžete zažít jedinečnou atmosféru festivalu, den plný hudby, pohody, setkávání na třech krásných místech města. Čekají vás koncerty různých žánrů, skvělá energie a letní festivalová nálada. To vše v Železnici na Jičínsku, Triangle Fest, který se tam bude konat zítra po celý den. Český rozhlas Hradec Králové zjistil, jaké plány má nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec. A povíme vám to už za 4 minuty.

0: Čtvrtek 14. srpna, Český rozhlas Hradec Králové. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody, dnes to řekl novinářům. Připouští ale personální změny. Podrobnosti zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Kateřina Kohoutová, se kterou jsme ve spojení. Kateřino, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak to, že dojde ke snížení počtu zaměstnanců, nový ředitel potvrdil a má k tomu s největší pravděpodobností dojít ještě do konce letošního roku, ale o kolik pracovníků půjde, neřekl a nezdělil ani to, jakých pozic se to konkrétně bude týkat. Prý všechno ještě musí konzultovat se svým zřizovatelem, tedy Ministerstvem životního prostředí. Zároveň ale také přiznal, že kvůli rostoucí návštěvnosti tady v Krkonoších by bylo vhodné mít třeba víc strážců, protože ten současný počet kolem 20 profesionálů na tak velké území je podle něj málo. Výhodou samozřejmě je pomoc dobrovolníků, které je potřeba si i nadále vychovávat.
0: Že jsou strážci potřeba, je vidět třeba právě v současné době. V teplech řeší stále víc požárů, nedostatek vody. Jak chce toto nový ředitel řešit?
1: Je to pravda. Naposledy hořelo v oblasti Dunganu v Jánských Lázních. Byl to menší požár, byl zhruba o rozloze 25 metrů čtverečních. Je faktem, že menší zahoření a ty požáry se teď objevují častěji. Důležitý je podle nového ředitele apel právě na turisty, aby v žádném případě nerozdělávali ty ohně v přírodě a neodhazovali ani nedopalky od cigaret. Potvrdil nám také, že zahájil intenzivní jednání o spolupráci hasičů Libereckého a Královéhradeckého kraje a zároveň také potřebuje intenzivní spolupráci s horskou službou.
0: Kateřino, popsal nový ředitel Petr Moravec hlavní priority pro následující měsíce?
1: Složitě, ale popsal. Za tři hlavní priority označil jednak ochranu přírody, potom dále také usměrňování, jak už jsem říkala, rostoucí návštěvnosti a také zdůraznil potřebu partnerství v regionu. Rozpracované projekty jsou podle analýzy, kterou se nový ředitel nechal udělat, v pořádku. Pokračovat podle něj musí i nadále ta důležitost ochrany vzácných lokalit, ať už jde o ty nejvyšší partie, ale samozřejmě v podstatě celkově o celé Krkonoše. Důležité podle něj je také nadále hledání zdrojů vody a samozřejmě také zadržování vody v krajině, protože jí v Krkonoších v posledních letech hodně ubývá.
0: Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec právě dnes představil poprvé své plány ve funkci. Jaké změny chystá, jsme slyšeli od reportérky Kateřiny Kohoutové. Děkujeme za aktuální informace a dobré odpoledne do Krkonoš.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: taxistách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát se vydáme lodí po Mekongu ve Vietnamu v letní repríze se Zdeňkem Porkertem. Vietnamem na kole, skútru, se Stanem, 8 dní na lodi po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Běžte se podívat profesionálními dalekohledy a počítat padající hvězdy. Zve Centrum přírodních věd Hvězdárny Jičín na sobotní pozorování meteorického roje a jiných objektů noční oblohy. Začne ve 20 hodin koncertem na terase Jičínské hvězdárny. Dole v sále budou promítat filmy s astronomickou tématikou. Víc se o pozorování dozvíte teď z příspěvku Vlačky Vildové.
1: Teď posloucháme ranní prezentaci tady na příměstském táboře v Centru přírodních věd na Hvězdárně v Jičíně. My vás sem chceme pozvat prostřednictvím vedoucího hvězdárny Davida Vališky.
2: Dobrý den.
1: Co perzeidy?
2: Perzeidy? Ty budou jet tuším do 24. Protože vlastně naše planeta se dostává do ohonu komety Swift-Tittle, periodická, která tady proletěla, a každý rok se do tohoto ledoprachového ohonu naše Země dostane. Takže jak proletáme tímhletím ohonem, jo, tý komety, tak se vlastně dostávají ty částečky k nám do atmosféry a tam hořejí. A proto je můžeme vidět. No a je to každoroční událost. U nás akce bude probíhat v sobotu. Tady bude i hrát kapela Brnkačka od 8 hodin a bude následovat to pozorování. Říká se totiž, že ten měsíc je rušivý element a proto je dobrý, že je v novu, že je to nejlepší jako chvíle na pozorování. Já vás můžu ubezpečit, že v sobotu žádný měsíc neuvidíte, protože v 9 hodin zapadne. Bude mít asi 10% osvícený části pozorovatelný, takže tam jako jak kdyby tam nebyl srpeček malinký. Nás celou noc rušit nebude a ta akce tady bude úplně komplet celou noc. Bude free ve smyslu, že je zdarma nebo vstupní dobrovolný. Můžete tady i přespat na terase, můžete přespat pučirákem nebo si postavit stan ve stanovém městečku. Zase dalekohledu žádnou perzeidu neuvidíte, že by vám proletěla zrovna v tom zorném poli. To je nesmysl, takže perzeidy doporučuju někde zase na louce dál od

0: tají, říká se tomu radiant a je to souhvězdí Perzea. Takže jestli jste aspoň malinko zdatný v hledání souhvězdí, najdete si Kasiopeu, vypadá jako dvojité V, a pod ní, pod Kasiopeou, je takový složitější souhvězdí, který se jmenuje Perseus, a z toho vylétají právě ty Perseidy, proto se jmenují Perseidy, od tohohle Perzea.
1: Zdaleka nejen na pozorování meteorického roje Perseidů vás do Centra přírodních věd Hvězdarný Čín pozvali na sobotní noc šéf centra David Vališka a kolegyně Vlaďka Vildová.

0: Na dobrodruha cestovatele Leoše Šimánka vzpomínáme každou neděli na nedělní vlně Hradce Králové, prázdninové četby, život plný dobrodružství a nepsvětem křížem krážem. Kapitola třetí vás čeká tuto neděli v oku hurikánů. Četba na pokračování právě z knihy Leoše Šimánka. Velmi zajímavá dobrodružná z roku 2021. Pokud máte také rádi dobrodružství a jste takovými světoběžníky cestovateli, jako byl Leoš, poslechněte si tuto neděli po 18. hodině život plný dobrodružství a nepsvětem křížem krážem v našem vysílání. No ale teď oblíbené rozhlasové zámecké léto. Soutěžíte s ním také? Pokud ne, máte šanci každé všední prázdninové dopoledne vyhrát můžete zámecký cestovatelský balíček a každý pátek navíc soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského tady v Kostelci nad Orlicí v našem kraji. A právě František Kinský je průvodcem zámeckým létem. Tak je čas, aby vás teď pozval na další šlechtické sídlo.
1: Zámecké léto. Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
2: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
3: Dobrý den všem posluchačům.
2: Teď jsme na nádvoří a vy tady máte takové zpestření.
3: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
2: Čím je ten zdejší zámek specifický?
3: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňu z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňu dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů, bydleli normálně v roubené chaloupce, a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
2: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
3: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňu z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdní gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňu. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
2: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
3: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
2: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
3: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janá, který tady tu éru těch úprav završil.
2: A tady, dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
1: Zámecké léto. Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

kulturní charitativní duchovní program Zažije Neratov, Horská ves, kostel s prosklenou střechou neratovské poutní slavnosti od dneška do neděle, už to začíná. A během víkendu tam bude řemeslný jarmark, projet si můžete na Ponících, připraveno bude divadlo pro děti, malování na obličej i další akce. Dnes se můžete těšit třeba na koncert Spirituál kvartetu. Zítra varhaní koncert s Filharmonií Hradec Králové nebo další varhaní koncert, který bude v neděli. Neratov opět užívá, on žije celý rok díky Josefu Suchárovi, ale můžete zažít právě neratovské poutní slavnosti, které jsou tradicí, začínají dnes a skončí v neděli.

Triatlonový závod Ironman zkomplikuje o víkendu dopravu v našem krajském městě v centru Hradce Králové. Je to znát už ode dneška ve zprávách v 15 hodin, k tomu řekneme víc. Nabídneme i předpověď počasí, abyste věděli, s čím o víkendu počítat, a sledujeme situaci na silnicích Králové Hradeckého kraje. Dobré odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Iron Man zkomplikuje dopravu v centru Hradce Králové. Požár u chorvatského letoviska Omiš si vyžádal nejméně jednu oběť. Beach volejbalistky Anna a Kateřina Pavelkovy si zahrají čtvrtfinále mistrovství Evropy. A počasí slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Hradec Králové se připravuje na víkendový triatlonový závod Ironman. Do města dorazí zhruba 3500 závodníků z několika zemí světa. Znamená to dopravní omezení, uzavírky a změny v MHD. Zákaz parkování už platí v části Eliščina nábřeží. Ode dneška je uzavřené taky Smetanovo nábřeží.
6: Největší dopravní komplikace čekají řidiče v neděli 16. srpna, kdy odstartuje hlavní závod a uzavře se velká část centra Hradce Králové. Omezení se dotkne taky 14 linek městské hromadné dopravy. Podrobné informace o uzavírkách i provozu MHD najdou lidé na webových stránkách akce a dopravního podniku. Funguje i speciální infolinka. Na plynulost dopravy a dodržování pořádku budou dohlížet policisté i strážníci. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: Požár u chorvatského letoviska Omiš si vyžádal nejméně jednu oběť. O nálezu těla informuje zpravodajský web Dnevnik s odvoláním na policii. Kvůli rychlému šíření ohně úřady musely evakuovat 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Útěk před plameny uprostřed noci popisuje Denisa Petříková.
7: Jsem se podívala za ten svůj apartmán, tak prostě plameny. Takže jako lehká panika samozřejmě, děti zbuzený, dali jsme to, co jsme mohli do auta, věcí jsme tam nechali, ale nikdo nám jako v podstatě nic neřekl, měli jsme tam i zvonek, nikdo nic nehlásil, žádná siréna jako nehoukala.
4: Evakuovaným Čechům na místě pomáhají čeští policisté a zástupci konzulátu ve Splitu. Nikdo z českých turistů podle jejich informací není mezi zraněnými. Po částečném zatmění slunce kontaktovalo několik lidí oční ambulance v Praze. Měli problémy se zrakem. Lékaři varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může trvale poškodit zrak. První příznaky se objevují po několika hodinách. Pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, měli jen přechodné potíže. K pozorování zatmění slunce je nutné použít speciální brýle.
5: Sport.
4: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy si zahrají čtvrtfinále mistrovství Evropy v Polsku. Němky Gruenovou a Itingerovou porazili 2-0 na sety. Další česká dvojice Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou skončila na děleném 9. místě.
5: Počasí.
4: Na východě Čech je slunečno, teploty 29 až 32 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, držte se objízdné trasy přes Červený Kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Modrá píseň Jany Kiršner, kterou otevřeme tuto hodinu vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Pak si dáme nebe nad hlavou Olympiku, skupinu Bee Gees, Lucí Bílou, SMS, Annie Lennox také, Pavla Rota nabídneme, nebo Elány. Tak s Elánem na víkend, který je před námi, dobré odpoledne přejeme, zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradci Králové. Elán rozhodně nechybí našemu rozhlasovému stopaři, dnes je v terénu, kde konkrétně zjistíme. Pozveme vás k poslechu dalšího soutěžního receptu letošního rozhlasového pochoutkového roku, který slaví jubileum 10 let. Nabídneme vám nejlepší recept z roku 2024, který připraví mladý cukrář Vojtěch Vrtiška. Prozradím, že to budou kynuté sladké rohlíky a víc před půl čtvrtou. Co byste dnes potřebovali prodat, koupit, vyměnit? Chtěli byste se třeba i seznámit? V radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové po 15. hodině 35. minutě budete mít příležitost. 5 minut po 15. vás z Hradce Králové z Českého rozhlasu zdravíme. Hezké odpoledne, příjemné předvíkendové chvíle přejeme.

0: Mašinky a hračky ve výtopně v Jaroměři. O tomto víkendu další ročník tradiční akce. Opět přijede zahradní parní železnice, budete se moci svést. Čekají vás výtvory z Lego kostek, Merkuru, papírové modely a další mašinky a hračky. Letos bude navíc jezdit motoráček z Jaroměře do Hradce Králové, a to i přes Hněv Čeves. O nadcházejícím víkendu 15. a 16. srpna další ročník akce Mašinky a hračky ve výtopně v Jaroměři, odkud jsme také vysílali, jestli si vzpomínáte, a vy se tam můžete právě o nadcházejícím víkendu vyprávět.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky,

Na jedno zajímavé letní soustředění do Dešného v Orlických horách vás vezmeme už za chvíli. Budeme ve stopách našeho rozhlasového stopaře, se kterým se spojíme. Český rozhlas Hradec Králové, 15 hodin, 11 a půl minuty.

0: příštích minutách vám dáme ochutnat z nedělního rozhlasového pochoutkového roku, jubilejního 10. ročníku. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové naposledy v tomto týdnu otevřeme po 15. hodině 35. minutě. To byly Bee Gees, z hudby dál Lucie Bílá, Annie Lennox, Pavel Roth, Rangers, Plavci, Elan nebo Helena Vondráčková. Ale teď už za naším rozhlasovým stopařem.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Naše letající reportérka Zuzana Boučková tráví pátek na letním soustředění dětského folklorního souboru Červánek v Orlických horách, konkrétně v Deštném. Zuzko, jaké tam máte odpoledne a co se právě teď kolem tebe odehrává? Hezký den.
2: Krásné odpoledne přeji. Tady v Deštném zrovna skončil polední klid a kolem mě je pěkně živo. Z velké společenské terasy se ozývá energické podupávání a zvuky harmoniky, flétny a zpěvu. Což možná slyšíte i vy. Nejsem si jistá, Karle, slyšíte nás?
0: Červánek s Naninkou do zelí. Slyšíme.
2: Ano. Správně to tak je, takže takhle to tady bude teď po celé odpoledne. Děti pilně trénují, i když je velké teplo, ale všichni se smějí, tak si myslím, že je vše v pohodě. Je tu mezi nimi příjemně, sluníčko svítí, hory šumí a Červánek je i při reálném přímém sledování velmi energické umělecké těleso.
0: Pěkná prázdninová atmosféra. Dopoledne si říkala, že se děti učí úplně nové tance, jako třeba drbny nebo pásmo o řemeslech. Zuzko, jak jim to jde a jak vlastně zvládají skloubit ten náročný drill s prázdninovou zábavou?
2: Jednou větou jde jim to skvěle. Sledoval jsem starší dívky při nácviku tanců a musím smeknout. Ta přesnost kroku a střídání rytmu při mateníku jsou dokonalé. Malí se zase naučili krásné pásmo vlaštovky, ale víte, co je na tom všem nejkrásnější? No. Když se potkáte s vedoucími souboru Ivou, Luckou a Lenkou, tak hned pochopíte, že tady vůbec nejde jen o samotný folklor a kroj. Dámy vedou Červánek s obrovským srdcem. Děti se tu samozřejmě naučí perfektně tančit, zpívat i hrát s muzikou, ale hlavní přidaná hodnota je právě v tom společenství. Učí se navzájem si pomáhat, respektovat se a vytváří se tu přátelství na celý život. Mluvila jsem s teenagery, kteří mi potvrdili, že sem nejezdí jen kvůli tanci, ale hlavně kvůli té partě, která drží při sobě i mimo pódium a při všech akcích i mimo prázdniny.
0: Krásná myšlenka, která přesně vystihuje kouzlo takových souborů a takových letních prázdninových soustředění. Zuzko, podařilo se ti zjistit i nějakou tu zákulisní novinku nebo tajemství, o kterém jsi se dopoledne zmínila?
2: Ano, vše jsem vyzvěděla. Vedoucí Iva Ondráčková mi v zákulisí prozradila, že na následujícím vystoupení ještě letos v srpnu v Hradci Králové s nimi vystoupí mimořádný host. Umělecké jméno má muzikant Lojza ze Šumperka. Viděla jsem zkoušku a garantuji vám, že to bude originální podívaná. Děti mi také tady zatančili a zaspívali nové kousky. Tak jsem vše samozřejmě natočila a nafotila.
0: A bude to na Instagramu, Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové a na webu hradec.rozhlas.cz. Červánek pokračuje ve zpěvu písně Šlanalinka do zelí. Zuzana Boučková pomalu končí vstup z Deštného v Orlických horách. Zdravíme tam a přejeme hezké letní soustředění.
2: Děkuji a přejeme krásné odpoledne. Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Miliony lidí na severní polokouli vzhlíželi k obloze a sledovali zatmění slunce. Na švédském ostrově Gotland objevili ostatky těhotné ženy z doby kamenné. Žraloci tygří sežerou téměř cokoliv, pomáhají tím oceánům. Za několik let se na pražském Albertově otevře největší vědecké centrum v novodobé historii Univerzity Karlovy. Archeologové u Těšetic na Znojemsku skládají příběh lidí, kteří zřejmě patřili mezi první zemědělce střední Evropy. Tyto zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

neděli vás v našem vysílání čeká další soutěžní recept pochoutkového roku. Letošní rok je pro pochoutkový rok jubilejním 10. No tak v této příležitosti s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jich recepty ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové připomínáme.

0: jak bych chtěl. A je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
1: Základní otázka, bude tam změna?
0: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
2: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
0: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
2: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
0: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal jakou hrázičku.
0: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
0: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
3: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, to uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové tuto neděli dopoledne po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept mladého cukráře Vojtěcha Vrtěšky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní sladké pruhované plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Poslouchejte tuto neděli po 10. hodině Český rozhlas Hradec Králové a můžete si společně s námi kynuté sladké rohlíky připravit.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
3: Pavla Rota teď nabídneme v dobrém odpolední, krásnější než růže, pak plavce, zvedněte kotvy a pak vy v posledním radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu.

0: A je to tady poslední radiobazar v tomto týdnu. Poslední šance pro vás v tomto týdnu zkusit štěstí s inzerátem.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, vítejte ve vysílání, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já bych nabídla k prodeji nebo k darování staré akumulační kamna na rozebrání na cihly, třeba na postavení krbu nebo udělní a podobně. Mm-hmm. A bylo by to na čísle 776 595 074 a je to
0: stará akumulační kamna na rozebrání, třeba na krb 776 595 074 Jaroměř. Tak vás tam zdravíme, děkuji. Mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
2: Děkujeme.
0: Poslední možnost inzerce v tomto týdnu ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v Radiobazaru. Jsme tady pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Já bych prosím vás prodala odšťavňováč, je to list na ovoce, značka Tefal a je málo používaný, no a moje číslo je 739 27 67 50 a původní cena je 5 500 a tak asi za 3 000.
0: Dobře, děkujeme za nabídku odšťavňovače. Mějte se hezky, pěkný den.
3: Ano,
0: naslyšenou.
3: Na
0: 739 27 67 50, jeden odšťavňovač v nabídce Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkné odpoledne i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Já bych prodal míchačku na Maltu na jedno kolečko, je to domácí výroba a je tam nerezový buben. A motor je s převodovkou, to má 380, chtěl bych za to 800 korun a je to na telefonu 602 755 932 Nový Bydžov. Děkuju. Mějte se hezky.
0: Děkujeme také, mějte se také hezky v Novém Bydžově, odkud posluchač nabízí míchačku na Maltu, jedno kolečko, 602 755 932, jeho telefonní číslo. Český rozhlas Hradec Králové vysílá Radiobazary pro vás příležitost zkusit štěstí s inzerátem. Dobrý den, dobré odpoledne, zeslapte si rádio. Dobrý den.
5: Dobrý den. Přáním koupím plechové vláčky všech výrobců, hlavně Merkur, vyráběných v Polici nad Metují a v Bromově. A nabídky můžete na 608 103 810. Děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou, pan má zájem o plechové vláčky, vyráběné na Policku, na Broumovsku, Merkur, 608 103 810. Pokud máte plechové vláčky, nabídněte. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. Když budete mít štěstí, dovoláte se do Radiobazaru a můžete si podat inzerát. Jako vy, dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás zdravím a já bych tady měl matraci 140, úplně nová a 2 metry dlouhá a potom polobotky s pevnou špičkou 44 nenošené a je to na číslo telefonu 731 347 275. Přeji vám pěkný den a nashledanou.
0: Pěkný den vám, nashledanou. Matraca a polobotky na čísle 731 347 275. A ještě máte nějaké 2,5 minuty k tomu, abyste se dovolali do Radiobazaru, zkusili štěstí. Dobrý den, dobré odpoledne, Český rozhlas.
7: Dobrý den.
0: Dobrý den.
7: Já bych prodal tepelné čerpadlo pro ohřev vody v bazénu. Je to značka Azuro PB50VSC a je to do 30 kubiků. A je to na telefon 605 076 302 Vrchlabí a byla by cena asi dohodou.
0: Tak se dohodněte, mějte se hezky, pěkný den. Tepelné čerpadlo ve Vrchlabí 605 076 302. Ještě připomenu prosbu, zeslabte si rádio, když telefonujete do rádia, protože je důležité, aby vás bylo dobře slyšet a vám dobře rozumět. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, hezké odpoledne.
8: Dobrý den. Já bych chtěl dát inzerát na seznámení.
0: Na seznámení, tak směle do toho, koho hledáte?
8: Dobrý den, rád bych se seznámil s nějakou ženou do 50 let, východní Čech.
0: Jaká by měla být? Co by vás mohlo spojovat? Zájmy, záliby?
8: Aby byla hodná, no, měla vaří, dokudíte takovýhle, no.
0: Hodná a praktická, tak.
8: Praktická žena, jasně.
0: Může mít děti?
8: Ano, může.
0: Dobře, a co nabídnete vy?
8: Já mám rád zvířata, děti a vše ostatní.
0: Výborně. Vaše telefonní číslo?
8: 722 205 292.
0: Držíme pěsti, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
8: Děkuji, naslyšenou.
0: Pán hledá hodnou, praktickou, šikovnou ženu do 50 let. 722 205 292 je jeho telefonní číslo. Ještě máte chvíli na to, abyste zkusili také štěstí v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové s tím, co potřebujete. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte v našem vysílání.
9: No, dobrý den, já bych prodala... nerezový zavařovací hrnec jednou použitej. Starý šicí stroj značky Royal je zachovalý, funkční, sklopný, ne celá skříňka, starý přes 90 let. A pak bych ještě měla chromovanou dětskou postýlku, zachovalou, délka 170 a má po stranice stahovací sítě. A starý psací stroj Zeta, ty kovový první, a Optima, ten už byl plastový široký válec. A bylo by to na telefonu 493 691 448 a je to u Hořic.
0: My vám děkujeme za nabídky a mějte se u Hořic pěkně.
9: Já vám taky děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak tady toho bylo trochu víc, zavařovací hrnec, nerez, starý šicí stroj, dětská postýlka, tak 493 691 448, bylo tam toho víc, pokud vás inzerát zaujal, tak se s paní spojte.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Zdravíme do Královéhradeckého kraje, to je z radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové vše. Poslední radiobazar tohoto týdne jsme uzavřeli, ale po neděli budete mít opět možnost od pondělí do pátku po 15. hodině a 35. minutě. Tak ať to všechno dopadne, ať prodáte nebo koupíte to, co jste potřebovali v tomto týdnu v radiobazaru, ať dopadne i to seznámení. Skupina Elána 11. přikázání je nabízíme právě teď v našem dobrém odpolední a těšit se ještě můžete i na Helenu Vondráčkovou. Hezký poslech.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji. To zrekapitulujeme mezi 17. a 18. hodinou. Zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje. Den v kraji nebude chybět. Včetně aktuální předpovědi počasí, ale nabídneme i výhled. Spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. V prázdninových speciálech Desky pásky vzpomínky připomínáme Václava Hybše, rodáka z Police nad Metují. I dnes po 18. hodině písničky, které provázely jeho život, uslyšíte. Desky pásky vzpomínky. A kdo bude hostem Humoriády? Ondřej Kepka. Pozdraví vás už za pár minut. Teď to vezmeme sprintem s Helenou Vondráčkovou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Chorvatské úřady evakuovaly kvůli požáru u Omiše 2000 lidí. Hygienici v regionu varují před horší kvalitou vody na třech koupalištích. A počasí zítra čekáme slunečný den, teploty kolem 33 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Víkend v České republice bude tropický. Teploty zítra vystoupají k 36 stupňům. V neděli naměříme až 37, varuje Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí téměř pro celé území. V horkém počasí je nutné omezit pohyb na přímém slunci a doplňovat tekutiny. Chorvatské letovisko Omiš zasáhl v noci lesní požár. Oheň se rychle rozšířil kvůli silnému větru a suchu. Nejméně jeden člověk zemřel, informuje zpravodajský server Dnevnik s odvoláním na policii. Úřady evakuovaly asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů.
2: S vysokými plameny kolem Omiše bojovali skoro 300 hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Místním složkám přispěchali na pomoc kolegové z okolních žup, ale například i ze Záhřebu a východních částí země. V pohotovosti zůstává také armáda. Do Omiše dopoledne přijeli na mimořádné jednání krizového štábu premiér Andrej Plenkovič a ministři jeho vlády. Podle vedení hasičů jde totiž o jeden z nejhorších požárů v dějinách země. Díky obrovskému nasazení všech zasahujících jednotek je aktuální situace klidnější. Část hasičů a hasících letadel se tak během rána přesunula na poloostrov Pelješac, kde vypuknul požár, který také ohrožuje obydlené oblasti. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Hygienici v Královéhradeckém kraji varují před zhoršenou kvalitou vody. Týká se to přírodního koupaliště Dolce u Trutnova, kempu Písák v Kostelci nad Orlicí a Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. Po koupání je tam vhodné osprchovat se. Naopak umělá koupaliště v regionu mají vodu v pořádku.
3: Bez jakýchkoliv omezení je podle posledních odběrů koupání například v Sobotce na Jičínsku nebo v Teplicích nad Metují a Janovičkách na Náchodsku. Naopak nevhodný ke koupání zůstává Stříbrný rybník v Hradci Králové, kde sezona předčasně skončila už v červnu. Hygienici zároveň upozorňují, že jakost vody v přírodě můžou rychle zhoršit například silné deště anebo splachy z okolních polí. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
0: Oštěpařky Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nicole Tabačková vypadly na mistrovství Evropy v Birminghamu v kvalifikaci. Nejlepší z nich Petra Sičaková byla 15.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná, teploty kolem 12 stupňů. Zítra čekáme slunečný den, teploty na východě Čech 32 až 35 stupňů, na horách kolem 22. Vítr slabý, proměnlivý nebo jižní. Biozátěž bude zítra na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy. Tolik informace z dopravy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
5: Ahoj, krásné odpoledne.
4: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
5: Výborně, a je tady k dispozici.
4: Dal bys si.
5: Dal bych si,
4: ale
5: no.
4: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
5: Tak potom, dobře. Tak děkuju.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budou probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě, to já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde,
4: počkejte,
3: to
4: drahý pane, to ale nejde jako na černo. Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, je, no.
3: Tak pane referente.
4: Pani, no.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to jo. Je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No jo, třeba možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
4: jestli
3: můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny. Cože, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no vás jo, mě seslalo samo nebe, no. Vy jste mě vlastně zachránila, no bych jo. Se nikdy nedověděl tyhle no, věci. No, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: jo, no. No,
4: vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
4: no,
3: že jo.
4: No,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady vnímá někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala takovouhle vlastně?
1: No, bylo já bych těžká. To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No
1: ale...
0: tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: kluci,
1: skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik. Protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval, to se umělo, zatmívačka, to uměli některé amatérské kamery, já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměli, a vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr a to šlo intenzitu. K sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle jo. Sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi, tak je pan Heislar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno a ta. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: si
1: nesměl.
0: Zase podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohle to, pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyštěckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr a já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodná.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to charašo, to mi druzia. To mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tě zavud? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No charašo. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Dá.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: No, nejde.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč?
11: Já.
9: No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša. Saša.
9: Ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, kapus, já vás nový ochránce. Kim Chong Cheng.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
3: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
3: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
3: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
3: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako. Takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Mi, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
3: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako nafocení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Teď máš tolik.
3: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
3: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
3: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow 70 film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci,
4: Bylo i u LP-desek a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrazní kapacity.
3: A všichni jsou hlavně překvapení, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města Pražského, starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo. Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foťte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání Humoriády.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána
2: tato ukázka. Žací stroj, tak to jsem
1: zdravej. Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: No, žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, ano, taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukaj, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to pus mě k tomu. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinom potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát, skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Nemůžu, zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypni to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde poslouká.

0: Sečuj skalku!
1: Kde je tatínek?
2: Já ne? Je, na střeše.
1: Já ho nevidím.
2: Ale u sousedů na střeše.
1: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
0: Jsem Tifestraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese que es vayo que es yo perse me camata. Sono sano e to bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
1: Ne! Ne, to ti zakazuju.
2: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
0: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
5: Já jsem tušil, No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
4: domácí sekačku.
5: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
4: A vy jste byli trošku jak vodelní husité.
5: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
4: Máte ho někdy vystavený?
5: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
4: Ano, ano.
5: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
4: na to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako nepřejel.
5: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
4: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
5: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
4: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
5: stroje,
4: to nám teď všechno řeknou určitě.
5: No.
4: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem
3: Humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Já ještě k té akci oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan za sobě Suk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě by maminka ji potkala v lázních v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Losinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pánu, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pále, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamali jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Jak si na něj pamatuje, Ondra? No, jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký ale dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No. Tak, jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prosím, Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za to, ať se daří.
1: Taky mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Stovečku, stovečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šmrdecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené, studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0. Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvý mě třeba vyhodili protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: Nepřepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela, ano. A byl tam jenom záchod.
5: Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A říkal, jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc
1: hezké leto. Krásný
6: za milé
1: čas.
6: Setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano, A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: A 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Město Jičín vyzývá obyvatele, aby šetřili s vodou. Chorvatské letovisko Omiš zasáhl požár, stovky Čechů byly evakuovány. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti. A počasí zítra čekáme slunečný den, teploty kolem 33 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Město Jičín vyzvalo obyvatele k omezení odběru povrchových a podzemních vod. Týká se to hlavně mytí aut, zalévání zahrad a napouštění bazénů. Důvodem je dlouhodobé sucho. Vodoprávní úřad zmiňuje i navýšení počtu kontrol.
4: Nejde pouze o vodu z veřejného vodovodu. Úřad upozorňuje také na odběry povrchové a podzemní vody, které ubývá. Kontroly se zaměří i na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod vodními nádržemi. Sledovat bude také to, jestli jsou na vodních nádržích dodržovány stanovené manipulace podle platných manipulačních řádů. Důležité je, aby lidé omezili spotřebu vody na minimum do doby, než se dostatečně doplní její zdroje. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Chorvatské letovisko Omiš zasáhl v noci lesní požár. Lékaři museli ošetřit desítky lidí. Nejméně jeden člověk zemřel, informuje zpravodajský server Dnevnik. Úřady evakuovali asi 2000 obyvatel, mezi nimi i 300 Čechů. Na místo dorazil konzul z nedalekého Splitu, říká mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
5: Část turistů oblast opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a ve Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky, působící v evakuačních centrech.
2: Češi, kteří teprve pojedou do Chorvatska, by vzhledem k situaci v letovisku Omiš měli podle Asociace cestovních kanceláří ověřit dostupnost hotelů a případně kontaktovat svou cestovní kancelář. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Jde podle ní o nepřiměřený zásah do svobody projevu, píše to agentura AFP. Opatření schválil francouzský parlament koncem července. Platit mělo od září. Sport. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi dohrály na mistrovství Evropy v Polsku ve čtvrtfinále. Nizozemkám Stamové a Schonové podlehly ve dvou setech. Jako nejlepší český pár obsadili páté místo.
3: Počasí.
2: Noc bude jasná, teploty kolem 12 stupňů. Zítra čekáme slunečný den, teploty na východě Čech 32 až 35 stupňů. Na horách naměříme kolem 22. Biozátěž bude zítra na trojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Do Hradce Králové se po roce znovu vrací mezinárodní triatlonový závod Ironman. Spojený je s ním příjezd tisíců sportovních nadšenců z celého světa. A právě to na víkend výrazně promění život Hradce a hlavně dopravu v celém krajském městě. Na co se máme připravit, popíše naše reportérka. Na Trutnovském bojišti pokračuje druhým dnem rokový festival Trutnov Open Air. Jaké koncerty se připravují a čím se zabavit, když zrovna z pódia nezní hudba? I to řekne přímo z místa náš reportér. Do Českého hydrometeorologického ústavu se zeptáme na počasí a dáme vám i pár tipů z Královéhradska. Dnem v kraji vás provede Karel Sladký. Dobré odpoledne.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Zpravodajsko publicistický souhrn nabízí Český rozhlas Hradec Králové. Vysíláme mezi 17. a 18. hodinou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: Události 14. srpnového dne v Královéhradeckém kraji shrne Radek Půlkrábek.
2: Hradec Králové se připravuje na víkendový triatlonový závod Ironman. Do města dorazí zhruba 3500 závodníků z několika zemí světa. Znamená to dopravní omezení, uzavírky a změny v MHD. Akci bude sledovat naše reportérka. Spojíme se s ní za chvíli. Hygienici v Královéhradeckém kraji varují před zhoršenou kvalitou vody. Týká se to přírodního koupaliště Dolce u Trutnova, kempu Písák v Kostelci nad Orlicí a Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. Po koupání je vhodné osprchovat se. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec se dnes představil plány ve své funkci. Aktuálně řeší problémy se suchem a s možnými požáry. Dodal, že dlouhodobé cíle ochrany přírody měnit nebude.
3: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
2: Řidiči v Dobružce můžou nově využít záchytné parkoviště v areálu bývalých technických služeb. Zdarma je tam k dispozici víc než 40 míst, oznámila to radnice. V Trutnově v areálu na bojišti pokračuje rokový festival. Organizátoři připomínají odkaz Václava Havla. Bývalý prezident akci několikrát navštívil. Jaká na místě panuje atmosféra, upřesníme po půl šesté. A fotbalisté Hradce Králové si kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů nechali odložit další utkání. Po zápase na hřišti brněnské zbrojovky se to týká domácího souboje 5. kola z Plzní. Duel měli odehrát 23. srpna. Náhradní termín oznámí později.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Hradci Králové odstartuje mezinárodní triatlonový závod Ironman. Pořadatelé očekávají účast téměř 3 500 závodníků z víc než 40 zemí světa. Závodit budou v plavání, cyklistice a běhu. Akce nemá jinde v Česku obdoby a nese sebou i mnohá omezení v dopravě. Podrobnosti teď doplní reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdy začnou platit ta zmíněná dopravní omezení?
1: Tak první z nich, ta, která se týkají zákazu zastavení kvůli přípravám závodu, tak ta začala už počátkem týdne na Eliščině nábřeží a před muzeem východních Čech nebo v Palackého a Kotěrově ulici. Toho už si možná Hradečané všimli. Dneškem potom přibyly i kompletní uzavírky ulic, konkrétně je obousměrně uzavřená ulice Ludovíta Štúra, okolí náměstí 5. května, taky Smetanovo nábřeží. Od zítřka se pak na celý víkend přidá ještě ulice Havlíčkova, Tylovo nábřeží, Pospíšilova v Kopečku, část Šimkovy ulice a část třídy Karla IV. Ta vůbec nejrozsáhlejší omezení pak budou platit v neděli. A protože se platnost těch omezení den ode dne liší, doporučím těm, kterých se to týká, nahlédnout na web ironmancheck.com. Tam je mimo jiné sekce doprava, kde jsou všechna ta omezení detailně rozepsaná, a to včetně třeba meziměstských autobusových linek, jejich trasu nebo jízdní řády v neděli ta omezení nějakým způsobem ovlivní.
0: Adel, doteď jsme mluvili převážně o parkování. Chystají se nějaká další omezení?
1: No, platí to, co už jsem zmínila, ta nejvýraznější omezení přinese ten nedělní hlavní závod, který odstartuje v 9:30 dopoledne skokem do Labe a vyrazí na něj přes 1700 profesionálních i amatérských triatletů. Omezení se navíc nebudou týkat jen centra Hradce Králové. Poplavání závodníci nasednou na kola a vydají se na 90-kilometrovou trasu směrem na Jaroměř, Třebechovice pod Orebem, Opočno, Libřice a Josefov, odkud se pak vrátí zpátky do města na půlmaraton. V neděli tak budou neprůjezdná hlavně ta místa na trase závodu. No a pokud se někdo dostane do slepé uličky, možná doslova, a nebude si vědět s dopravou rady, může až do neděle využít speciální infolinku, kde pořadatelé poradí s objížďkami. Na pořádek i plynulost v dopravě budou ve městě kromě policistů dohlížet taky strážníci. Ty žádají o ohleduplnost a respektování pokynů jejich i pořadatelů. Cesty doporučují plánovat s dostatečnou časovou rezervou a pokud je to jenom trochu možné, měli by se řidiči místu závodu úplně vyhnout.
0: Když jsem tě poslouchal, nabízí se spíš využít městskou hromadnou dopravu?
1: No, nabízí, ale je třeba počítat s tím, že i její provoz závod výrazně omezí. Týká se to opět nedělního hlavního závodu a konkrétně 14 linek městské hromadné dopravy, které nebudou zajíždět do centrálně do některých dalších částí města a pojedou po objízdných trasách. Podrobný přehled o tom je na webu Hradeckého dopravního podniku. A ještě dobrá rada nakonec, ideální variantou, jak se o víkendu po Hradci pohybovat, bude zřejmě buď jízdní kolo nebo pěší chůze. Dá se to navíc spojit s fanděním. První závodníci by do cíle na Masarykově náměstí měli dorazit krátce po 13. hodině. České zastoupení je letos navíc v závodě rekordní, přes 75%. Dá se tedy očekávat, že ve fanzónách se budou pohybovat tisíce lidí a ta atmosféra zase možná bude o kousek lepší než v minulých letech.
0: O omezeních v souvislosti s mezinárodním triatlonovým závodem Ironman v Hradci Králové jsme mluvili s naší reportérkou, která se bude po celý víkend hlásit z Ironmana přímo do našeho vysílání. Adéla Kavříková, díky.
1: Je to tak, hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Jaroslav Stuček má dnes službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Jaroslave, dobrý podvečer.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré. Vypadá to, že jsme se dnes ještě ochladili před víkendem. Jak to vidíte?
2: Ano, ochladili jsme se před víkendem. Dneska byl takový krásný letní den. Teploty v Hradci vystoupaly až k 32 stupňům, takže bylo pěkně, sluníčko svítilo. No a noc bude vypadat podobně, akorát, že bez slunce, to znamená, budeme mít bezoblačnou noc, jasno, s tím, že ty teploty nám spadnou na 15 až 12 stupňů Celsia. Na Broumovsku tam ty teploty budou nejčastěji kolem 8 stupňů Celsia, no a vítr ten bude jenom slabý, proměnlivý, nebo od jihovýchodu do 4 metrů za sekundu. A jak jste říkal, trošku jsme se ochladili, protože zítra ty teploty povyskočí o něco výš, zase bude svítit hodně slunce, jasno, nebo skoro jasno, s tím, že ty teploty budou nejčastěji od 32 do 35 stupňů, na horách od 22 do 25 stupňů. No a vítr zítra bude foukat zase slabý, proměnlivý nebo od jihu o rychlosti 1-4 metry za sekundu.
1: Teď je otázkou, jestli budou padat teplotní rekordy v Královéhradeckém kraji, jestli tady dosáhneme opravdu těch vysokých hodnot.
2: To je otázka, uvidíme zítra.
1: Uvidíme zítra. A čím to, že ta rána jsou tak chladná? Jaká je to předzvěst? Předzvěst čeho? Podzimu?
2: Předzvěst. Je to toho, že se nám tady blíží potom studená fronta. Hlavně ty noci jsou jasný, takže v tom okamžiku to teplo může utíct pryč. Ono se to změní, ono bude ráno teplejc teďko, protože už nám bude naskakovat i oblačnost. Nicméně bude to až ta pondělní noc, kdy ráno ty teploty budou nejčastěji mezi 20 a 15, takže tam bude poměrně teplo, protože budeme mít zataženo.
1: Tak v noci vyvětrát, zítra 35, v neděli to bude vypadat jak? Kolik?
2: V neděli očekáváme zpočátku ještě zmenšenou oblačnost, bude skoro jasno až polojasno, ale v průběhu dne pak bude přibývat oblačnost a večer se potom místy začnou objevovat i přehánky nebo déšť. Ojediněle se může objevit i bouřka. Ty nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů Celsia. No a maximální teploty od 30 do 34. Vítr stále a pořád slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: Jaroslave Tučku, vám pěkný víkend.
2: Vám také, naslyšenou.

0: Vaříme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne, souhrn Českého rozhlasu Hradec Králové, a teď míříme do Trutnova. Tam pokračuje rokový festival Trutnov Open Air. V areálu na bojišti potrvá až do nedělní noci a postupně na něm zahraje 5 desítek kapel i solových muzikantů. Navíc i mezi koncerty je v Trutnově stále co dělat. A co? To nám poví reportér David Macháček, kterého zdravím na bojiště do Trutnova na Open Air. Davide, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak tady nuda skončila ne ve 4 hodiny odpoledne, kdy začal první koncert, ale vlastně už ve 3 hodiny tradiční bohoslužbou, ale dnes její součástí byla regulérní svatba roková, takže 2 mladí lidé tady uzavřeli krásné manželství a potom se na hlavním pódiu do toho pustila první punková kapela VVU, takže to byl docela ryčný začátek. A teď je vystřídali další punkeři, mladí chlapci ze Šumperka, kteří si říkají byt číslo 4, takže odpoledne tady bylo dynamické, hlučné, rytmické, ale za chvíli, přibližně za 3/4 hodiny, přijde takové menší sklidnění, ale jenom menší, zahraje skupina Zrní a tady to skokové střídání žánru a nálad se vlastně bude opakovat až do půlnoci.
0: Svatba, byt číslo 4, Zrní. Čím bude program festivalu pokračovat?
1: No úplně stejně prudkým střídáním, protože sotva dohraje skupina Zrní, tak nastoupí Kurtizány z 25. Avenue. Předpokládám, že rozpumpují publikum. No ale potom na hlavním pódiu bude Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, takže zažijeme swing ze začátku 20. století. A pokud se tedy publikum jemně roztančí do swingu, tak pak na ně vlítnou američtí Gogol Bordello s frontmanem, který má kořeny na Ukrajině. A tu jejich hudbu, kdybych chtěl popsat a nepoužít to slovo z jejich názvu, tak bych asi řekl, že se na pódiu strhne pěkný rumrajch.
0: Davide, jak se mohou návštěvníci v Trutnově na bojišti zabavit, než se to všechno na pódiu vystřídá?
1: Tak nejenom zabavit, ale někdy si i odpočinout od té hudby, protože ten proud se tady valí z hudby ze 2 pódií a někdy člověk vlastně si chce poslechnout ticho. Moje osobní doporučení je zajít si do jednoho ze 2 potulných nebo pojízdných antikvariátů, které tady jsou. Ten jeden má dokonce na zemi i koberec rozprostřený, takže člověk se tam cítí jak v knižním salonu. Dá se tady jak v noci, tak i přes den pozorovat obloha nad námi, protože ve velkém stanu je tady improvizovaná observatoř astronomů z Úpice. Kdo chce lépe poznat historii festivalu, undergroundu a také to, že je letos věnovaný Václavu Havlovi, tak ten si může prohlédnout velkoformátové fotografie ze života Václava Havla na hrádečku. A samozřejmě nechybí teď už tradiční poetický stan, kde se recituje poezie, a ve volných chvílích je tady takzvaný open mic, neboli otevřený mikrofon, a tam si může recitaci poezie vyzkoušet každý kolem jdoucí. Takže nejenom hudbou živ je člověk v Trutnově.
0: A je to výzva. Tak děkujeme za aktuální informace. Teď takový je rokový festival Trutnov Open Air. Náš reportér David Macháček na bojišti zůstává. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Den v kraji.

za chvíli pro vás budeme mít pár tipů z Králové dvorska. Český rozhlas Hradec Králové s vámi, Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Pátek 14. srpna.

0: turistickém informačním centru ve Dvoře Králové nad Labem vám dají spoustu tipů na prázdninové dovolenkové vyžití. Pro dobré rady jsem se tam zastavil za Janou Mikiskovou.
1: Chodí k nám turisti, ale zároveň sem chodí i místní lidi jako ptát se, když pokud hledají třeba něco, tak určitě jim poradíme, že mám všeobecný rozhled. A hlavně nesmíme zapomínat, že v dnešní době je spoustu seniorů, který se s tím internetem a počítačem moc neumí a ty jsou opravdu vděční za jakoukoliv informaci nebo letáček, že si to můžou v klidu přečíst. Ale i mladší generace jsou rádi, že si můžou vzít jako tištěné letáky, v klidu si to přečíst třeba u kafíčka a přemýšlet, na jaký výlet se vydat.
2: To si právě myslím, že není na to vzít si třeba publikaci do ruky nebo brožurku, prolistovat si to, teď to má třeba ještě i fotografie. Stále se vydávají takové propagační materiály?
1: Určitě, každoročně vydáváme nové, nebo pokud se jedná třeba o plánky města, tak se to snažíme aktualizovat, aby tam člověk doplňoval ty různý cíle, nový třeba, který vzniknou, aby opravdu to bylo aktuální. Takže i mapy, i letáčky s různými tématy pro rodiny, s dětmi, pro seniory, snažím se aktualizovat a vydávat neustále.
2: Říkala jste nové letáčky, nová místa. Ptají se vás třeba i lidé na to, co nového v poslední době, co třeba, jestli nějaká nová trasa, nová cyklostezka?
1: Určitě se nás ptají, protože třeba ty cyklostezky opravdu se vyvíjí a vznikají nové. Nejenom cyklostezky, ale pokud se sem lidé vrací třeba po 5-10 letech, tak vlastně jsou tady nové věci, na které my můžeme upozornit. Na letošní sezónu třeba máme i novou teďka únikovou hru, takže pokud tady někdo tráví víc dnů a chce se nějak aktivně zabavit, tak vlastně i ta úniková hra je možnost, jak poznat město, protože se projdou centrem, je to procházka venku, tak zhruba na 2 hodinky, takže i to je možnost, jak poznat město Dvůr Králové.
2: To je venkovní úniková hra. Jak na ní?
1: Jak na ní? Je to poměrně jednoduché, buď nám lidé můžou zavolat, napsat e-mail nebo se stavit osobně, domluvit si termín dopředu, my jim vysvětlíme pravidla, jak s tím pracovat a oni vlastně se vezmou takovou brašnu, která má spoustu zámečků a oni tím, jak vlastně odhalují různý hesla pomocí různých nápověd, tak odemykají si ty zámečky a tím se dostávají dál. Opravdu projdou si celé město a poznají ho zase trochu jinak.
2: To zní dobře, takže já se stavím v informačním centru, vy mi dáte tu červenou brašnu, kterou tady vidím a s ní vyrazím po Dvoře Králové.
1: Je to tak, je to taková kožená brašna na rameno, aby to bylo jako praktický, aby se s tím lidem dobře chodilo. Je poměrně lehká, takže opravdu to jí unese každý a postupně, jak odhaluje ty šifry, tak odemyká ty zámečky a tím se posouvá dál.
2: Jak to je dlouhé putování, jak to je dlouhá cesta za záhadou rukopisu Králové dvorské?
1: Lidi neomezujeme nějak časově, je to omezení pouze otevírací dobou informačního centra, protože my, jak jim tu brašnu půjčíme, tak potřebujeme, aby nám ji zase vrátili.
2: Takže a vrací je... brašny, vrací.
1: Jo, zatím jo, zatím žádný problém nebyl. Takže je to vlastně vázaný na tu otvírací dobu a zhruba to lidem trvá tak 2 hodinky. Ale i kdyby to šly třeba 3, tak nemáme s tím problém, jenom opravdu, aby si dali na to ten čas a zapůjčili ji dostatečně s rezervou.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Dokola. Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Na rozmarné léto se tentokrát zeptáme herce Miroslava Hanuše. V dalším díle naší domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. A v cestovatelském seriálu se s Pavlou Apostolaky zastavíme v Rakousku, konkrétně ve Štýrsku, a představíme si blahodárné účinky dýňového oleje.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: večer. Summer Holiday. Z Českého rozhlasu Hradci Králové vás zdravíme v pátek 14. srpna. V záchranné stanici v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku mají teď neobvyklé hosty. Desítky raků tam čekají na chvíli, kdy se budou moct vrátit do přírody. Přivezli je ze stavby obchvatu Solnice a pracovníci stanice jim musí vytvořit co nejlepší podmínky.
1: 14 stupňů voda.
2: To je teplota vody v nádržích v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Právě tady teď mají dočasný domov desítky raků, kteří se sem dostali ze stavby obchvatu Solnice.
1: Tak tady ty jsou dvě velké kádě, které jsou osazené vlastně velkýma jedincema, velkýma rakama. Támhle ta vzadu, ta kulatá velká, ta je jenom pro malinký, protože nemůžou být vlastně u sebe velký a malý, takže je to všechno přetříděno.
2: V nádržích jsou původní české druhy, například raci říční nebo bahení. Invazivní druhy tu podle vedoucí záchranné stanice Jindry Veselkové nedepozitují. Raci mají ve vodě také úkryty z melioračních trubek a vodní rostliny.
1: Hlídá se tady pH, kyslík a teplota vody a musí mít dostatek úkrytů, aby se nenapadaly. Krmí se speciálníma granulema.
2: Raci jsou aktivní hlavně v noci, přes den proto většinou zůstávají schovaní. Za to posetmění se pustí do krmení. A hned první den měli podle Jindry Veselkové pořádnou hostinu.
1: Tady baštěj. První den nám snědli vánočního kapra, který jsme vytáhli z mražáku, takže si ho dali s velkou chutí a vlastně nezbylo z něj takřka nic.
2: Voda v nádržích neustále cirkuluje a bublá. Přes den ji navíc před sluncem chrání mokré deky. Večer je pracovníci sundávají, aby se dovnitř dostal hmyz, který může posloužit jako další potrava.
1: Večer jsou otevřený ty nádrže bez těch mokrých přikrývek, který to udržou studený, aby tam zas propadal hmyz a podobně. A je to prostě neustálý starání se. No. Chceme, aby jim tady bylo fakt jako dobře, aby se vrátili v perfektní kondici a aby hlavně se zachovala ta populace.
2: Záchranné stanici zůstanou v Hradci minimálně do konce srpna. Jak dlouhý bude jejich pobyt, bude záležet také na tom, jak rychle bude pokračovat stavba obchvatu Solnice. Jakmile to podmínky dovolí, vrátí se zpátky do přírody. Z Lípy nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

ať se na hucelský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já.

potem, ať se na hucovi spíšíte najmout tak. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

0: se zhrdnou třeba zítra. Komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Takový byl den v kraji, pátek 14. srpna. Co budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové sledovat nejen o víkendu? Jak už víte, jak už jsme vám v této hodině říkali, v Hradci Králové se právě o víkendu koná triatlonový závod Ironman s téměř 3500 sportovci z 45 zemí. Budeme u toho, budeme sledovat nejenom závod, ale také další dopravní omezení, tak si nenechte naše vysílání ujít o největších uzavírkách. Budeme vysílat od samého rána. Zajímat nás bude i to, jak vypadá na trutnovském bojišti rokový festival Trutnov Open Air. Náš reportér tam zůstává. Fotbalisté ve Vamberku na Rychnovsku zítra oslaví 120 let od svého prvního fotbalového utkání. Připomeneme si to s nimi a pozveme vás do sportovního areálu v Lukách, kde odehrají hned několik zápasů. A po neděli. V pondělí bude po půl deváté naším hostem bývalý profesionální cyklista Jan Hruška, který nás pozve na velký závodní den v Šimkových sadech pro děti Junior Cup. V Královéhradeckém kraji se po neděli, tedy hned v pondělí, poprvé v historii sejde komise pro sucho, ustanovená před 5 lety. Budeme u toho. A v pondělní radioporadně hodinu předpolednem budeme mluvit se Evženem Báchorem o včelách. Evžen Báchor vám nabídne rady, rady pro začínající včelaře, ale hlavně vysvětlí, jak je to s jejich agresivitou v srpnu. Český rozhlas Hradec Králové vše také přehledně na webu hradec.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: přinesu tvůj žád.
1: Za 3 minuty vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a po nich desky, pásky, vzpomínky. Vzpomínat budeme na pana kapelníka Václava Hybše. Jeho hlas uslyšíte v našem vysílání v dalším prázdninovém speciálu. Hezký večer s Českým rozhlasem Hradec Králové vám přeje Karel Sladký.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: V chorvatské Omiši evakuovali kvůli požáru tisíce lidí, včetně Čechů. V Neratově v Orlických horách začínají poutní slavnosti. Fotbalový Hradec Králové bude dva víkendy za sebou bez ligového zápasu. A počasí zítra čekáme slunečno, teploty kolem 33 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezký podvečer. Hasiči z celého Chorvatska bojují s lesními požáry u letoviska Omiš. Plameny v noci zasáhly obydlené oblasti. Nejméně jedna žena zemřela. Úřady v noci evakuovaly 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých občanů. Několik českých turistů utrpělo lehké popáleniny.
4: Kdybychom asi spali dál, tak pak bychom si to všimli, když jsme ty plameny měli jako u hlavy, se myslím.
5: Popsala česká turistka Denisa Petříková, která si ohně všimla náhodou, když v noci otevřela dveře na balkon. S rodinou se jí podařilo odjet z místa autem, jiní museli z oblasti odplout po moři. Část evakuovaných Čechů už podle českého konzula Štěpána Šantrůčka záchytná centra opustila.
6: Některým bylo umožněno navrátit se do jejich původního ubytování, zbalit si věci, které tam zanechali.
5: Dočasné konzulární jednatelství ve Splitu je posílené a bude fungovat i o víkendu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
3: Česká armáda letos přijme 3000 vojáků, zhruba o 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna z SPD to řekl na dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš za hnutí ANO dodal, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. V Neratově v Orlických horách začínají poutní slavnosti. Návštěvníky čeká kulturní, charitativní i duchovní program v tamním kostele. Připravené jsou taky aktivity pro rodiny s dětmi.
7: Neratovské poutní slavnosti nabídnou dnes a o víkendu řemeslný jarmark, projížďky na ponících, divadlo pro děti nebo malování na obličej. V pátek vystoupí Spiritual Quintet, v sobotu zazní varhaní koncert s Filharmonií Hradec Králové, v neděli pak další varhaní koncert. Z Neratova na Rychnovsku Jana Házová. Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové si nechali v šancelize odložit i utkání pátého kola proti Plzni. Původně mělo být v neděli 23. srpna. Informovala dnes o tom Ligová fotbalová asociace. Východočeši tak kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů nebudou hrát zápas nejvyšší domácí soutěže dva víkendy po sobě. V neděli nenastoupí ani v Brně proti Zbrojovce.
2: Počasí.
3: Noc bude jasná s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme slunečný den. Teploty na východě Čech 32 až 35 stupňů, na horách kolem 22. Vítr slabý, proměnlivý nebo jižní. Biozátěž bude zítra na Trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně. Tolik informace z východu českých silnic. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
9: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ze studia vás zdraví Tomáš Kačner a můj host
10: Václav Hybš.
8: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Protože jsme tady dva, tak dnešek věnujeme písním, které budou zpívat vždy dva interpreti. To nás čekají duety.
1: Suprafon ode mě chtěl slavné duety. No tak Pilarová Matuška, nejznámější od této dvojice, bylo Ach, ta láska nebeská. Ale tu dneska neuslyšíme, ale uslyšíme dvě srdce, jeden hlas. Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec.

0: Před týdnem jsme tady slyšeli Jiřího Korna, tak koho jemu si vybral do dvojice?
1: No, tak je to duet, ale tam Naďa Konvalinková jenom její hlas řekne ano, to je jenom malinko.
0: To má pouze takový herecký výkon v tom.
1: Ano, tak tenkrát to byla krásná holka.
0: Píseň Ne, maestro, Jiří Korn a Naďa Konvalinková.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se, uvolnit a nežně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Dnešní desky pásky vzpomínky jsou věnovány pěveckým či pěvecko-hereckým nebo hereckým dvojicím, zpěvákům a zpěvačkám. Zatím jsme to měli genderově vyvážené, vždy mužský a ženský hlas, ale to nebylo vždycky. Někdy se taky stalo, že zpívali třeba dva chlapy nebo dvě dívky, dvě zpěvačky. A jeden slavný duet je Chytnem druhý dech. Ten už jsme tady v našem pořadu měli. Nicméně, když dneska si schrnujeme právě ty duety, všechny takhle k sobě, možná by mohlo zaznít ještě jednou. A to zpívali Valdemar Matuška spolu s Vladimírem Menšíkem. Jak ti vůbec napadlo dát je dohromady?
1: No, tak to bylo vlastně v pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Ten Láďa Menšík, no tak o tom bych mohl vyprávět hodiny o Láďovi. To byl prostě ohňostroj, ten Láďa. No a tak mě napadlo, že by tam spolu mohli zaspívat Chytnem druhej dech.
0: Text k této písně napsal Zdeněk Borovec. Chytnem druhej dech.

0: jak výlet ech.
1: Čertem neduhým,
0: páni chytnem druhej dech.
1: To budete koukat,
0: a až nám za pár let
1: staň se osude,
0: začnou říkat kmet.
1: Toho nebude,
0: páni chytnem druhej dech.

0: třeba OK, to jo, ale co tahle tata, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No v mém případě zamlčet, chci jim spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Jedna z nejznámějších dvojic v historii naší populární hudby určitě byla Iveta Simonová a Milan Chladil.
1: A mám s nima písničku jednu, Už troubějí na horách jelení.
0: Tak to je trošku netypická
1: pro tuto dvojici. Ale k tomu je to naprosto netypický, ale měl bych tady, jak to bylo, když já jsem to Ivetě a Milanovi slíbil písničku, a ta Iveta říkala, no tak tohle to já zpívat nebudu. Možná, že už jsme o tom někde mluvili. Já ti jenom řeknu takovou legraci, co se stala. Protože když Iveta řekla, ne, to já zpívat nebudu, ono se tomu říkalo jako odrhovačka taková. Uh-huh. Já povím, no tak ať je to jakkoliv, ale paní Iveto, já jsem na to objednal 8 lesních rohů. No a Milan mě pomohl, říkal, no tak když ten Hipštaj to zařídil, objednal 8 lesních rohů, tak to bychom měli teda zaspívat. No tak ono tam nebylo o těch 8 lesních rohů, ale to, aby jsme tu Ivetu zlomili, tak jsem to takhle jako nějak udělal. Je to hezká písnička, oni to udělali dobře.
0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Už troubějí na horách jeleni.

0: Teď se zase podíváme na trochu jiný žánr. Čeká nás Tereza Duchková a Zdeněk Plech. Zaspívají nám píseň Stmívání.
1: A víš, co to je vůbec?
0: Přiznám
1: za
0: se.
1: Za skladbu?
0: Vůbec ne.
1: To je to Zdeněk Fibich, poem, a otextoval to Ivo Fischer, nazval Stmívání. Ta skladba je nespívatelná pro jednoho člověka. To už jsme tady taky měli asi. Mm-hmm. Tam je obrovský rozsah, proto jsem to dal zpívat dvěma zpěvákům.
0: Tereza Duchková, Zdeněk Plech, Stmívání.

0: Následující píseň se jmenuje O nás dvou. Samozřejmě každý si hnedka řekne, no to bude Iveta Simonová a Milan Chladil, to je jasné. Ale kde pak kapelník Václav Hybš ji svěřil úplně jiným zpěvákům.
1: To bylo pro pořad k nedožitým snad 80 letům Vladimíra Dvořáka. Domnívám se, že autorem muziky je Pavel Bajerle, náchodák zase z našeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás zase čekají dva mužské hlasy. Oba to jsou Karlové, Karel Hála a Karel Štědrý.
2: No tak k téhle skladbě ti můžu něco říct. Tu nám potom soudruzi zakázali, Aha. Protože tam zpívají, že nic není gratis, ani sjest. No a teď jako to se soudruhům nelíbilo. Ale oni to tam vysvětlují, ty kluci, že není gratis ani sjest z kopce dolů.
1: Jo, ale samozřejmě bylo to pochopeno
2: no,
1: i jinak.
2: No, tak dobře, no.
1: Karel Štědrý, Karel Hála.

0: taky nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: A teď nás čeká píseň Sladká Zuzi neboli Sweet You. Kdo nám ji zaspívá?
4: No, je to duet Martin Dejdar a Marek Eben.
3: To je zvláštní kombinace.
4: No je.
3: Takže dva skvělí herci a Marek samozřejmě vedle toho i velmi známý zpěvák a také moderátor a spolu v písni Sladká Zuzi.

0: říkal Zdenka Petra a Ivo Fischera, nejkrásnější sál, tenkrát to bylo v roce 68. To byl muzikál, který potom nám zakázali, já nevím, co bych k tomu jako řekl, ale je to krásná písnička.
1: To je právě fajn, že si takhle můžeme připomenout, že tady jsme zatím slyšeli řadu písní, které se hrají, které jsou známé, které jsme i v našem pořadu už měli, ale tuhle jsme tady ještě neměli, pojďme si ji poslechnout.

0: Karel Štědrý a Helena Mondráčková spolu zpívali Nejkrásnější sál. Ne vždycky všechno zpívají zpěváci nebo herci. Ty humornější písně klidně zpívají nespěváci nebo řekněme komici, baviči.
1: Bylo to duo komiků.
0: Takže Lauer a Hardy, ale v Čechách také třeba duo.
1: Darek Vostřel a Jiří Šašek.
0: A jejich číslo se jmenuje
1: Vězeň na bezdězí.
0: Tak se

0: když jsme u těch vtipných písní, tady už jsme několikrát slyšeli píseň Znám jednu dívku, tvou úpravu, kterou spolu zpívali Karel Gott a Valdemar Matuška.
1: Ovšem tenkrát to bylo zasazeno do silvestrovské opery.
0: Což jsme právě třeba i na Silvestre si tady pouštěli, když jsme právě v těch duetech, takže to tady má své místo.

0: Tak to byla samozřejmě slavná taková směs z prodané nevěsty, tak jak ji upravil Václav Hybš. Václave, co dalšího si připravil?
1: No ještě dva chlapy zase. Mm-hmm. František Filipovský a Valdemar Matuška. Tenkrát pro pořad Dobrý večer s Valdemarem, tak hostoval tam vlastně v tom pořadu František Filipovský, no a spolu s Matuškou zaspívali Kapička štěstí.

0: Desky, pásky, vzpomínky, to byl František Filipovský a Valdemar Matuška. Teď si poslechneme další dvojici zpěvaček, které spolu dnes ne tak úplně dobře komunikují, Helena Vondráčková a Marta Kubišová, Vlastenecká píseň.
1: Což je opět z filozofské historie.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Desky, pásky, vzpomínky, už se dostáváme skoro k závěru. Teď tady je napsaná dvojice, kterou moc neznáme. Iveta Dufková a Robert Šicho. Ty jsi je dal dohromady, nebo jak k tomu došlo?
2: No ne, tak vybral si to Iveta Dufková do svého CDčka. Když přivedla toho Roberta, tak já jsem koukal, že on zpívá ohromně. Takže si to můžeme poslechnout. Nikdo v celém světě.
1: Takže tohle je jeden z mála případů, kdy ty jsi nebyl iniciátor té dvojice, kdy se spotkal se zpěvákem pro tebe vlastně novým až přímo ve studiu.

0: Nikdo v celém světě, další duet v dnešním pořadu Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, co nabídneme teď?
1: No tak Landiáka, a já to teď jaksi opravím, tak jsme ho přezdívali Landiák. Pavel Landovský a Naďa Urbanková, on tam se jim k tomu trošičku přimotá, Valdemar Matuška taky, ale není to moc slyšet, ale ten Landiák tady zazářil. A bylo to točeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem, protože Landovský byl hostem tohoto pořadu.
0: Tak to asi nebude žádná vážná písnička, to bude asi trošku
1: legrace. Ne, to je legrace, no.
0: Píseň?
1: Byla jedna holčička, to je text Jana Wericha.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ty jsi mi teď během písničky říkal, že máš pro nás velké zajímavosti připravené. Že to nebude jenom obyčejný duet, ale že to bude...
1: Double duet.
0: To je takový zvláštní hudební pojem.
1: Je, no ale povídej.
0: Čili to je tvoje licence, double duet?
1: Ano.
0: Tak co nás čeká?
1: Zaprvé řekneme, co to bude za skladbu. Chvalme zem. No tak to otextoval Ivo Fischer a je to ten známý zbor židů z opery Nabucco.
0: Nabucco, ano. Pojďme si to poslechnout a kdo nám to bude zpívat?
1: No tak to ti řeknu samozřejmě Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš.
0: Chvalme zem.

0: Tak to byl takzvaný double duet, píseň Chvalme zem z opery Nabucco. A co máš teď pro nás? Teď si říkáš, že máš úplné překvapení, že se mám opravdu na co těšit.
1: Ano, jistě, že to bude zvláštní double duet. Chceš vědět, kdo to bude zpívat?
0: Ano.
1: No tak dva duety to budou. Špejbl s Hurvinkem.
0: Ano.
1: Valdemar Matuška s Máníčkou.
0: A název písně?
1: Název písně Houpavá a ještě k tomu dodám pro zajímavost, že to bylo natočeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Proto se tam ten Valda přimotal k tomu.

0: tak to bylo zvláštní obsazení, zvláštní double duet. No a blížíme se už k úplnému závěru dnešního pořadu, dnešního setkání s různými dvojicemi, až teď tedy dvojitými dvojicemi.
1: No tak já mám ještě jednu zvláštnost. Jak bys to nazval, když to bude 10 duetů?
0: Velký sbor.
1: No a ty nám zaspívaj písničku, oni se představějí sami, odkud jsou, není to hradecký sbor. Mm-hmm. Oni, no to uslyšíš všecko.
0: Takže máme se nechat překvapit. Čeká nás teď něco opět speciálního, něco, s čím se dnešními deskami, páskami, vzpomínkami Václava Hybše rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost. Ze studia se s vámi loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
0: A příjemný poslech. Chceš ještě něco dodat k té písni?
1: Ne, ta píseň začne a uvidíš to.
0: Dobře, tak malé překvapení na závěr. Těšme se na to a za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ironman zkomplikuje dopravu v centru Hradce Králové. Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech 5 Čechů. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. A počasí zítra čekáme slunečný den na teploty kolem 33 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezký podvečer. Hradec Králové se připravuje na víkendový triatlonový závod Ironman. Do města dorazí zhruba 3500 závodníků z několika zemí světa. Znamená to dopravní omezení, uzavírky a změny v MHD. Zákaz parkování už platí v části Eliščina nábřeží. Ode dneška je uzavřené taky Smetanovo nábřeží.
2: Největší dopravní komplikace čekají řidiče v neděli 16. srpna, kdy odstartuje hlavní závod a uzavře se velká část centra Hradce Králové. Omezení se dotkne taky 14 linek městské hromadné dopravy. Podrobné informace o uzavírkách i provozu MHD najdou lidé na webových stránkách akce a dopravního podniku. Funguje i speciální infolinka. Na plynulost dopravy a dodržování pořádku budou dohlížet policisté i strážníci. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš 5 Čechů. V noci na dnešek se tam kvůli šíření ohně museli uchýlit asi 300 lidí. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček. Podle něj žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik lidí má drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend. Je připravené vydávat náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec dnes představil plány ve své funkci. Aktuálně řeší problémy se suchem a s možnými požáry. Dodal, že dlouhodobé cíle ochrany přírody nebude měnit.
3: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na 3 základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti. Za třetí aktivní partnerství v regionu. Sport.
0: Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0, 6-2. Příští soupeřkou Sáry Bejlek bude další Češka Barbora Krejčíková. Počasí. Noc bude na východě Čech jasná, teploty kolem 12 stupňů. Zítra čekáme slunečný den, teploty 32 až 35 stupňů, na horách kolem 22. Vítr slabý, proměnlivý nebo jižní. Biozátěž bude zítra na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Provoz na východočeských silnicích je teď v podvečer plynulý. Průjezdné jsou bez nehod v obou směrech i dálnice D11 a D35. Přesto ale pozor na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov v Dolní Radechové. Pohybuje se tam stále těžká technika, pokračuje tam stavba tunelu pro obchvat Náchoda. Tolik informace z dopravy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Hrůza nám napsal a děkuju za ten dotaz, protože taky si člověk není občas jistý a to, pro co je v médiích s češtinou každý den. Zdravím vás a mám dotaz, jak je to v poslední době s často používaným slovem rukojmí. Náš češtinář nás samozřejmě tehdy v 60. letech minulého století velice proháněl ve správném užívání každého slovíčka. Pokud si pamatuju a myslím si, že ještě zatím paměť slouží dobře, tak slovo rukojmí bylo a je podle vzoru stavení a nikdy to nemohlo být jinak. Bohužel v poslední době, a to i v Českém rozhlase nebo v České televizi, slýchám a vidím napsané rukojmích, což podle mě nemůže být správně a na mé hlavě stávají vlasy hrůzou, ačkoliv jich mám tam již poskrovnu, píše pan Hrůza. Pan Hrůza je vtipný a vy ho potěšíte s tím, že ho podpoříte v tom, co napsal?
2: Doufám, že ho potěším, i když ho nepodpořím.
1: To jsem zvědavý, co řeknete.
2: No, ono to slovo rukojmí je vlastně dost extrát. Jednak je to podstatné jméno, které se skloňuje jako přídavná jména. To je jedna zvláštnost. A jednak patří do skupiny těchle mužských životných podstatných jmen, která jsou obourodá. Takže funguje v ženském i mužském rodě. A navíc v téhle úzké skupině slov úplně vyniká slovo rukojmí, které může mít i střední rod. O tom středním rodu mluví pan posluchač.
1: Takže ta rukojmí, ten rukojmí, to rukojmí.
2: Ano, a to rukojmí je podle vzoru stavení, jak píše pan posluchač.
1: No.
2: A nebo může být v ženském rodě, to pak skloňujeme jako paní, ale může být i v mužském rodě a to je ten případ, který pana posluchače tahá za uši, totiž je to jako typ Jiří, ale protože Jiří se obvykle skloňuje jen v jednotném čísle, tak si můžeme pomoci tím vzorem Jarní. A tam máme potom ty koncovky bez rukojmích.
1: Takže když si řekneme, že jsou to muži a chceme použít 7 rukojmích.
2: Je to v pořádku, můžeme si ten rod opravdu vybrat. Zkrátka máme na výběr.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měly jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po požáru u chorvatského Omišeje v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Na většině míst v republice skončily lžně obilí, letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Při požáru v okolí Omiše zemřela jedna žena a 8 zraněných je v kritickém stavu. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
3: Zkoušíme veškeré možnosti, které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Podle tiskového oddělení krajské zdravotní vykazuje za první pololetí letošního roku rumburská nemocnice ztrátu 46 milionů korun. Sport. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka, Barbora Krejčíková. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona z kilometru 193. Do zúžení u sjezdu na Bratislavu se osobní auta zdrží 10 minut. A na Pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5. Kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta. Blokovaný je levý pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: S takovou náladou a přístupem jsme tady, Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
5: Ano.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
2: Tomu by si nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. A škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu. Ale ne?
1: Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo. Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako,
2: jasně,
1: jo?
2: No, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady
2: vidíš něco. Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, no třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasaj.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No.
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
1: To je blbej form. Prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás opustil.
4: Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: A že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Six Wise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to zbraní mléku?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme, jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce, a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné, jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl proč, mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co vydává.
0: A
2: dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, si můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, zaprvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano. Tak
2: to znamená,
0: na koho se obrátit?
2: Určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tuhle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73, takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli chtěli obrátit na pracoviště klinické farmacie, potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli, potom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: Tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Paní to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Farinka tohoto báječného úřadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohout.

0: 3 přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuju opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo. A ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že si paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
1: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit nebo vystudovali jste nějaké potíže, souvisí to s léky, proberte to s doktorkou Kateřinou Cejtamovou na naší telefonní lince.
2: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme povídali trošku během písničky, vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid, a říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dot,

0: odkaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
1: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý, a potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom a po týdnu vyberenou čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
0: zlobit.
1: Do toho stavu.
0: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí, a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ano. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu, a vy jste mi říkal, cože?
1: Ani ne.
0: Tak já vás...
1: Stadáme jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
0: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně. Tam je dieta plus režimová opatření.
2: Takže odpověděli jsme, možná
0: děkujeme.
2: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač z Třeboně.
0: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek. Mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
0: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
0: Jo, to je lutein, ano,
3: Beru to kvůli...
0: Makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
0: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
0: Já
3: obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
0: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
0: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nevzpomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
0: Jo.
3: Hodně let je
0: virózu, beru. Žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla.
3: No, dělali mi ten šlahoun, já to, jak
0: ano,
3: to řeknu to česky,
0: jasně.
3: Tenkrát. No
0: jo.
3: A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
0: No,
3: nebo
0: takže
3: já
0: moc...
3: jsem taková trošku nervózní.
0: No, právě.
2: Proto
0: říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
2: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení?
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste říkala 1.01,
2: ano, je to na to neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečné množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dát tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona, poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráty a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin nepradil na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některém to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat. Ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii, tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo ano? volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo?
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Jo? Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochá, Kuchař, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Události pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechno. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkal, ještě jednou to místo, na které se ptát. Ano. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano.
0: Znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 630 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka taky dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
3: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dřív oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
5: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
3: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
6: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávající objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu. Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku.
2: Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova řeší nehodu osobního auta s motorkou. Projíždí se pomaleji a čekejte menší kolony. A v Praze pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem z Chodova na Černý most. Zasahují tam hasiči u požáru dodávky. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už začíná pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
7: Vítáme vás u nejromantičtějšího pořadu Českého rozhlasu.
8: Dnes vám budeme vyprávět příběh velké lásky, která se zrodila na tanečním parketu.
7: Pár, který se nebál plnit si sny, Dávat lásku tomu druhému po hrstech a žít naplno jsme objevili na úpatí Lužických hor.
8: Jemu je 72, jí 71 let a hodil by se k ním citát: láska je důvod, proč se ráno probouzíme s úsměvem.
7: A takový život bychom přáli všem.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
8: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem přesně před 51 lety začal u Jiřího a Hany Hrobařových překvapivě mnohem dřív.
7: Jejich rodiče jim vyprávěli, že se potkávali už jako děti v jedné ulici v České Lípě. To ještě Hanka nosila culíky a malý Jiřík, jak se říká, tahal kačera.
8: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala, aby nám svůj příběh vyprávěli.
2: Zlatá láska.
9: Dobrý den.
10: Já vás zdravím.
9: Vy budete Hana.
10: Na vás určitě, já jsem Hanka.
9: A tady jde Jirka, dobrý den.
11: Dobrý den, dobrý den.
9: Kytička pro vás na začátek toho našeho povídání.
10: Krásná, moc pěkná, krásná, moc děkuju.
9: Vy tu máte i rybníček na zahradě.
10: No jo, to je práce mýho syna.
9: Z kapry.
10: Samozřejmě táta pomáhá, ale jako je to jeho.
11: Společnýma silama syn vždycky přiveze od někde, přitáhne inspiraci a...
9: A tuhle přitáh odkud, někde z Asie? Ne, máte tam i budhu?
11: No, on kupuje všelijaký takovýhle věci, no, to, pak to tady doinstaluje.
9: A kdy probíhá krmení těch kojkaprů?
10: Vždy den.
11: Když půjdete blízko a tohle, tak uvidíte, hejte, jestli tady tam máme, tak...
9: No jo, ty bláho.
11: Tady ty největší, ty jsou desetiletý.
9: To jsou teda velryby už skoro.
11: No, no, no.
9: A to je jenom na okrasu nebo i jako...
11: Na okrasu.
9: Jenom na okrasu, dobře.
11: Pojďte se podívat. No. Puťa, puťa, na, pojď, puťa, na.
9: Jakou to má příchuť, ty granulky? Chutnal jste to?
11: Kocourovi chutnají, když občas tady spadne nějaká na zem, jo, tak kocourovi chutnají, jo.
9: Tak prosím vás, milí posluchači, byť to vypadá, že začal Hobby magazín. Jsme pořád ve pořadu Zlatá láska, jo? Kytičku dáme do vás a začneme povídat.
10: Je nádherná, moc krásná.
8: Jakoby se krása jejich vztahu odrážela v místě, kde Hana s Jiřím bydlí. Navštívili jsme je ve slunečné v Lužických horách.
7: Jejich láska začala 13. září 1970. Tehdy se oba zapsali do tanečního kurzu.
8: Jiří s účasem jak slavný Elvis Presley si ji vybral jako dívku, které se rozhodl věnovat malý dárek.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
10: Já vím, že jsem dostala od tebe nějakou látku. Ne?
11: Ne, ne.
10: Tak to už nevím, člověče.
11: To mi poradila maminka moje. Takový hezký hedvábný šátek, takový tohle to, no. Tak jsem mi to zabalil. Co? A co Anička, Anička říká, no co já budu nějakýmu tamhle s klukovi nějakýmu, já nevím jakýmu, jo. Tak mě, ale mě to potěšilo, takovýho, jak se dělali ty z toho žele, ty medvíci takový, asi jako velký, no. Tak pak, když jsem odcházel z toho kurzu, kde jsem to od Hanky dostal, tak jsem hned cestou domů zbaštil do toho medvídka. A...
9: Láska prochází žaludkem.
11: Tak to je v životě.
10: To je pravda, no. U nás jako všechno přes jídlo.
9: Co jste si řekla vy, když jste poprvé toho Jirku viděla i na tom parketu, když tančil, tak jako o něm, jako o klukovi?
10: O klukovi, no. Tak byl takovej jako slušný, jako v té době, jako ta slušnost byla, dneska už taková není, ale byl takový galantní, slušný, nemluvil prostě. To se mi líbilo a že byl takovej jako, nebyl krasavec, ale byl fajn. To nebyl nikdo, ani já, ani on, ale taková je normální zlatá střední cesta, jak se říká. A tak jako nic, byl mi prostě sympatický, no.
11: Jako to člověk pozná potom časem, jo, ale už ještě než jsem odcházel pak na vojnu a to, tak prostě moc hodná, slušná holka, pracovitá.
9: Kdy přišlo na to, že jste se nepotkali jenom v tanečních? Asi jste se těšili, že se zase uvidíte u další hodiny, ale že jste si dali nějaké rande, navíc nějakou zkusku jinde než na parketu. Kdy k tomu došlo, Hanko?
10: No, to nevím, jak to... Jak, za jakou dobu to bylo, ale byl to trapas první třídy. Protože samozřejmě se nosili hodně krátký sukně, to jsme se nemohli ani trošičku mohnout, jak bylo krátká sukeň. No a byli jsme spolu v kině a pak jsme šli z kina, on mě šel vyprovodit domů a já ruce v kapce samozřejmě a já jsem zakopla a takových 10-15 metrů v předklonu jsem letěla. Neupadla jsem teda, ale byl to teda trapas první třídy.
11: Mě bylo tak líto, to si nemůžu představit, na první schůzce. Ale do toho kina jsem tě pozval asi po třetím nebo po čtvrtým kurzu. No. To je zajímavý, jo. Úžasný, jak si tohoto člověk pamatuje z toho mládí. Jo. Lady Hamiltonová se to jmenalo ten film. Co bylo před půl hodinou, nevím. Jo. Ale tohle to ty věci prostě všechny, to si člověk pamatuje. No. To byly zážitky, byli jsme mladí. Začali jsme se zamilovávat do sebe. No.
9: Jak to v tom kině vypadalo, probíhalo?
10: No tak na začátku normálně, slušně. Občas nějaká pusa, nebo jsme se chytli za ruku, no. No a ta láska tam přišla časem, to nebylo hned, jako jak někdo říká, že prostě to tam cvakne. A ta láska je tam hned, tak nějak postupně, no. Tak byli jsme hodně mladí. Jak řekla, taková ta doba byla úplně jiná, než je teď.
9: Kolik vám bylo?
10: No, 17. No, byli jsme takový vyukaný.
9: Kdy přišla první pusa?
11: Po první prodloužení, když byla první prodloužená, ale prvá zase tě domů.
10: Myslím si, že jo, protože jsme přišli před domem, jsme přišli. Já si pamatuju, že jsem měla nějakou takovou bílou kabelku hranatou hroznou. A ty jsi mi dal pusu a já utekla nahoru a už jsem zavřela se mi dveře a byl konec.
11: Šok, to byl šok.
10: Byl to šok.
9: Pro vás hlavně. Nebo co jste si řekl?
11: Zase jako při tom prvním rande, jak zakoplali jsme šli cestou z kina, tak bylo mi líto, no, říkám, chudák je vyukaná. No. A nic, jako jsem to ani v hlavě neřešil, prostě zbral jsem to jako přirozený průběh, prostě života, tohle, to, že to je normální, no, v těchto letech.
9: Jirka byl první?
10: Byl první. Právě, no. Tak jako, no ne, jako prostě byla to ta doba, no, že dneska to holky střídají, kluci taky. Za nás to tak nebylo, no.
9: Jak jste to prožíval vy, Jirko?
11: Obrovský štěstí jsem prožíval, že mám hezkou holku takovouhle, s těma vlastnostmi, jaký má. Byl jsem šťastný, no. Dělali jsme od jak živa vždycky všecko spolu, sport, pak byla motorka, chlapská klučičí touha, jako mívá většina chlapů, kluků, jo. Jsem si udělal řidičák, no a přijel jsem před barák k ním na motorce, ani jedem na výlet. Otec, ten pomalu začal dupat, ne, nikam nepojedeš s ním, zabijete se a tohleto. Tak já přijel s novou motorkou před barák a tohle z toho a šli jsme na procházku pěšky, nejeli jsme na motorce nikam, asi až za týden. Pak se to tátovi rozleželo v hlavě a uklidil se. A
9: je to hezký sedět na motorce, tisknout se na chlapa? A
10: jo, je to příjemný. Jo. Je to příjemný, máte takový pocit bezpečí. Je to tak.
11: Já jsem byl rozumnej, no. Já jsem jezdil tak, aby jsme se nevymázli. Hlavně, když jsme jeli spolu, no. Bylo to hezky, moc rádi na to vzpomínáme. Teďka v této době, tak když se vracím myšlenkama zpátky, tak jako, že bychom to prožili ještě jednou. Ze vším všudy. Spolu i s tím, co kolem děti, to všecko tohleto.
8: Hanka ovšem ještě před svatbou musela svého milého vyprovodit k nástupu na povinnou vojenskou službu.
7: Za ty dva roky se viděli opravdu málokrát.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým.
2: Zamilovali se, 2 roky spolu chodili a na jaře roku 1972 Jiří narukoval na 2 roky na vojnu a sloužil u posádky v Mošnově.
1: Na severu Čech na něj mezitím trpělivě čekala mladá Hanka. I když jí rodiče domlouvali, ať vyrazí s kamarádkami na zábavu, Haně se bez Jiřího nechtělo.
2: Jaké to bylo, když se její milovaný vrátil do civilu?
3: Přivítali jsme se, no, hlavně už jsme začali plánovat, byli jsme rádi, že to je za náma a už jsme plánovali, co bude. Jako za nás, když budu mluvit za nás oba, když to řeknu třeba, nebo tohle z toho, nebo můj názor je takový, že za nás ta naše generace, že prostě bylo automaticky, když ty lidi si byli sympatický a fungovalo jim to, klapalo jim to, takže automaticky, že budou do manželství, že bude rodina a tak dále. Jo.
4: Požádal vás o ruku, nebo jak to proběhlo, ten začátek?
5: Jo, to si nechte vyprávět.
4: To nechám.
5: Byli jsme domluvení, že teda mě přijde požádat o ruku, samozřejmě třeba na 3 hodinu odpoledne, si to už přesně nepamatuju, ono 3 hodiny, ono 4 hodiny, ono 5 hodin, nic. No, pak teda přišel trošku tak jako náladičce, přijel na kole, který si půjčil od svého táty, no a když přišel nahoru k nám do prvního poschodí, zazvonil u nás, tak ho táta vyhodil, říkal, přijď, až budeš střízlivej. No a přišel před barák, kolo mu ukradli, táta ho vyhodil, tak to byla taková požádání o ruku, že?
4: Jirka se stydí ještě dneska, to vidím.
3: Idiot, mladý kluk, no, z práce, po práci, potíří na jedno dáme a tohle stále, říkám, hele, já musím být 5 hodin u nich a to stihneš. No, ale v hospodě legrace, člověk se zakecá, jako prostě to, ve víru zábavy mezi chlapama, já jsem se koukal na ho, říkal, ty idiote stará. Mrzelo mě to moc, pomlouval jsem se, klaněl jsem se, až tlouk jsem čelem vozem, pak to, no, děda a její rodiče byli moc hodný, no, jako pan táta, jako říkal, hele, přišel zpozdě a tohle z toho, přijď zítra a tohle, jako bylo to.
5: Pak už to bylo v pořádku, pak už přišel s kytkou a bez kola.
3: Maminko, tatínku, chtěl bych si Haničku vzít a tohle to, no. Oběd byl, popovídali jsme si, no, tak.
4: Co vám tou hlavou běželo? Ano, Hanička se bude vdávat, Jiří se bude ženit. Jako dochází to člověku, nebo s tím byl už prostě jako tak nějak připravený, nechci říct smířený, ne, ale jako v souznění, a nebo najednou se v člověku ještě něco odehraje před tím obřadem samotným?
5: Já si myslím, že jsme se na to hrozně těšili, aspoň teda já, že jo, bílý šaty, že jo, a prostě princezna, jak bych to nazvala jinak, no, a byli jsme se upravy, byli jsme u kadeřníka, na kosmetice, já nevím, mě namalovali, prostě vypadalo to moc pěkně, manžel taky byl u kadeřníka, krásně ostříhaný, to se mi na ně moc líbilo. To byl hezky ostříhaný. No a takovou jako, bylo to hezky, těšili jsme se.
4: A když vás třeba rodiče vyprovázeli na ten obřad, tak nějaká rada, nějaké to požehnání, nebo...
3: To proběhlo doma, před tím odjezdem na ten výbor, že jo. My věříci nejsme, tak jsme obřad v kostele neměli, takže v České Lípě tam na radnici, no a velká radost, těšení, že už budeme spolu a tak dále a těšení na ten budoucí další život.
4: Co z toho obřadu si, kdo z vás tak hodně pamatuje? Je to taková ta hlavní myšlenka nebo nějaká zajímavost, dojem, emoce?
5: Bylo to hezký, no.
3: Hledajte takovou perličku. Kamarádovi jsme byli na svatbě, jo, se ženil a tohle z toho zvedl závoj nevěstě, dal jí pusu a zase jí ho dal dolů zpátky.
5: Takže takovýhle ty problémy, to jsem řešila, říkala jsem si, aby tohle to dopadlo v pořádku, aby...
3: Dostal jsem malinkatý školení, no.
6: Dopředu.
3: Na který prst, na kterou ruku, navlíknout prstínek a tak, no. Starostlivá ženská.
6: Zvládnul to.
5: Zvládnul to, v pořádku to zvládnul. I v té hospodě jsme to pak zvládli. Tam byl taky hezký, jako... Tancovalo se tam.
3: Na dobrý to bylo, no. Měli jsme takovou malinká, to čtyři muzikanti jsme měli, profiky, no, hezky to bylo, no.
6: Kolik hostů?
3: 80.
5: Pak jsme jedli z jednoho talíře.
3: Měli jsme to tady v České Lípě, hospoda na Svárově, tak ten šéf, pán Rada, jo, ten nás přišel, jsme tam přijeli, tak nás venku mezi dveřma vítal a tohle to, no, a ten talíř tam bouch, to se dělalo a dělá asi, no. Jsme to společnýma silama zametli, já jsem Haničku Baf do náručí a vynesl jsem mi po schodech do prvního patra na sál, ke stolu a byl oběd, zábava.
5: Bylo to hezký, v té hospodě to vyšlo docela hezky, no. Pak jsme akorát brzo utekli, viď? Jsme se na sebe těšili, svatební noc.
3: To já nevím, kolik mohlo být, pod večer 9 hodin nebo 8.
5: 10 asi.
6: Jak to vypadá odchod na tu svatební noc? Jako zdechnete se po anglicku?
5: Já jsem to, myslím, řekla mamince. Říkám, mami, my odcházíme. Jo, jen jděte.
3: Tak nás odvezla maminka, no, ona nepila. Odvezla nás domů, no. A svatební hosti, ostatní tam ještě pokračovali nějakou dobu.
6: A ta svatební noc... Jako bylo nachystáno, že jste měli přichystaný pokoj už dopředu, nějak nazdobeno, někdo se o to postaral, vy. Bylo to jak pomalu za Marie Terezie, kdy za dveřmi ještě číhali, jestli náhodou se toho nezbaví té povinnosti ten chlap nebo něco takového. Jak to probíhalo tohle? Jako, co všechno už z toho zmizelo z těch tradic a jak jste to prožívali vy?
5: To bylo úplně jednoduché, protože my jsme bydleli na dvojce s taťkou, viď? A měli jsme tam jenom pokojíček jeden, takže proto jsme toho využili, že taťka nebyl doma, tak...
3: Byl na svatbě, ještě byl na hostině.
6: Jako nechali vám noc úplně volnou?
5: Jo. Zůstali jsme tam sami, no a... Heď, já nevím, kdy taťka přišel.
3: Až druhý den, no jistě byla... S maminkou a s babičkou byli... Už ani si nepamatuju, kde nocovali.
5: Taky nevím vůbec.
6: Je ta noc, teď nemyslím jako takový, ale je ta noc v něčem jiná? Je to nějaký předěl? Nebo třeba i to ráno potom, kdy si uvědomíte, teď už se probouzíme jako manželé?
5: Já bych řekla, že jo. Jsme si prohlíželi prstýnky, leželi jsme v posteli, koukali jsme se na prstýnky. Bylo to takový sváteční. Bylo to prostě ten,
3: Radost a štěstí, no. Radost a štěstí tam probíhalo v hlavě prostě.
6: Dostali jste nějakou radu ohledně tohoto třeba, jak ten život spolu prožívat i od rodičů?
5: Akorát ta maminka mi říká, dělejte všechno spolu. Jo, takže se snažíme. A když to děláte spolu, je to ta poloviční starost, jo? Tak když by byl na to člověk sám, tak je to taková velká starost, když na to jste dva, tak je to, jak se říká, poloviční. Aspoň si to tak cítím, nebo to myslím.
6: A ta radost dvakrát větší?
5: A dvakrát větší radost, když jsou to ty dva lidi. No.
6: A pro to manželství, pro ten vztah dvou lidí, je lepší, když jsou to protiklady, jak se říká, že se doplní, anebo naopak, když jsou na stejné vlně, aby souzněli. Co je lepší? A jak to funguje u vás?
5: My jsme oba protiklady, protože já jsem beran. Takže já jsem taková v něčem tvrdší. Táta je váha, takže táta váha. On je ve znamení vah a tam prostě to tak je. Ale myslím si, že se jako doplňujeme, jo? Že já třeba některé věci beru drsnějš a manžel třeba to tak veme z jiné strany a pak se spolu domluvíme, vždycky to řešíme spolu. Myslím si, že to je jako dost dobrá věc, když to pak ty manželé si vysvětlej, domluvěj se, jo.
3: Je to o tom chtít. Když ty lidi chtějí vstoupit do toho manželství, do toho života, tak prostě chtít a na kompromisu, na ničem manželství není. protože prosazovat svůj názor prostě, no aby bylo po mým, jak z jedné nebo z druhé strany, tak prostě to nefunguje nikdy.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Dychtivě společně posloucháme jímavý příběh lásky Hany a Jiřího Horbařových ze Slunečné. I po 51 letech manželského života jsou stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
2: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim proto poslali nové digitální rádio a také dva velké zlaté hrnečky našeho pořadu. A doufáme, že je těmito dárky nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
3: Jo, fakt, jo, děkuju teda.
4: Překvapená žena, mile překvapená, samozřejmě taky je to milý překvapení, je to.
5: To je já teda. Hele, ani.
3: To je krásný.
5: To se nebude používat. To se nesmí šáhnout.
6: Na hrníček může.
4: Zlasu.
3: Taky zlatá láska, no to je krásný. To byl mým vystavený.
4: No, láska, či zlatá svatba, zlatá láska, je tam napsáno.
3: Krásný. Tak. To se nebude používat.
6: Proč? A co se s tím bude dělat?
4: Patriku, bude, já jsem si dělal legraci, obrovská nadsázka, bude.
3: Bude. Akorát to nebudem dávat do myčky.
4: No tak to v každém případě.
6: A teď ta druhá věc, ta, která vám snad příjemní chvíle, když budete moc, tak tady mám pro vás digitální rádio.
3: Ty brďo.
4: To bylo vždycky na internetu, v těch nějakých DAP rádio, reklamy.
3: Vem to umět ovládat, asi ne, jo.
6: Ty čudlík,

0: zkušenosti.
1: Hana a Jiří se už od začátku těšili, že založí rodinu, ale nedařilo se. Od svatby utekly celé dlouhé 4 roky, než se jim to povedlo. Štěstí bylo ale rovnou dvojnásobné.
0: Nikdo je nepřipravil na to, jak velký je strach o milované děti.
2: No tak byli jsme šťastní, že prostě máme dvojčátka, málem jsme od dcerku přišli, protože Česká Lípa gynekologie je hrozná v té době. Já totiž, my máme spolu oba stejnou krev Bčko. A já mám mínus, on má plus a to je to nejhorší nastavený prostě, že je to dost nebezpečný pro ty děti.
3: A to jste věděli dopředu nebo až po?
2: To jsme věděli dopředu, ale jestli nějak ty papíry se nějak nepřendaly do té nemocnice nebo prostě to tam tak nebylo, že prostě já jsem porodila. První šla dcerka, ta měla 1,70 kg, kluk měl 2,30, holčičku jsem ani pořádně neviděla, dali hned do inkubátoru a vezli do Liberce, jo. No a takže já jsem asi 3 měsíce byla jenom s chlapečkem, jsem se o něj starala, no a pak taťka tam denně volal do toho Liberce a denně prostě chtěl vědět, jak to s tou dcerkou vypadá, že prostě a doktor jako, já to zkrátím, protože to je na dlouhou dobu, prostě pan doktor říkal, že to s ní je vážný, že prostě jí odcházejí nadledvinky a já nevím, co nefunguje a tak dále, že je maličká. A otec říkal, no a pane doktore, nemohlo by to být tou krví? A on říkal, jakou krví? No dcera má B minus, zeď má B plus. On prej praštil telefonem, ozval se za 2 dny, udělal jí transfuzi, vyměnil jí celou krev prostě. A ona začala přibírat a začala se normálně z toho dostávat. Kdyby nebylo táty, tak umřela.
4: Je to bojovnice, vitální dcerka, no, je to...
2: Dcerka je tvrdý.
4: Tam je problém, že kdyby to bylo obráceně, jo, tak to nevadí, ale když má žena minusový RH faktor, tak tam převládají protilátky, jo, a vlastně ten nový organismus, to dítě to zabíjí, jako jo, prostě mi to špatně začaly fungovat ledviny a tohle z toho, no a tak tam byl obrat během týdne 14 dnů prostě o 180 stupňů.
3: Ale když na začátku přišla ta zpráva, že vlastně dcera bojuje takhle o život, co to s vámi udělalo, co se odehrálo?
2: Mě to neřekli, neřekl mi to táta ani manžel, ty to věděli i s maminkou a neřekli mi to, protože já jsem kojila, že jo, kluka, že jo. No a pak jsem to nějak asi po měsíci z nich, protože už to bylo jako vážný, tak jsem to z nich dostala, no a já jsem ztratila mlíko, že tím pádem, jak prostě jsem jako byla psychicky na tom špatně. No, ale pak se holčička dávala dohromady a z toho jsme měli velkou radost, no, že to takhle dopadlo. A nikdo nevěděl, že budu mít dvojčata.
0: Láska je jako břeh řeky, který nás vede, chrání a poskytuje nám útočiště.
1: Ale i ze břehu občas vidíte, že vaší lásce jde o život. Zažila to i Hana. Během dovolené v Řecku se za surfujícím Jiřím vzedmula obrovská 7metrová vlna.
0: Byl jí unášen více než 100 metrů a vlečen ke břehu. Hana se jen modlila, ať to Jiří přežije. Měla obrovský strach.
2: To jsem se jako jednou pořádně bála teda. To jsem byla z toho úplně moc. Já jsem měla nejdřív hrozný stek. Pak jsem úplně jako, ne, že bych skolabovala, to ne, ale úplně jsem se tak jako málem sesypala a pak zase to ve mně probudilo a prostě jsme tak jako se snažili radit, aby, jak říkal, spíš neplaval přímo, ale spíš tak, aby se nechal unášet. No a vím, říkám, že první byl stek, pak byl strach. No.
3: Kdy přišla úleva?
2: Když vyplaval jako u toho břehu, vytahovali jsme ho se synem,

0: Takže to byla fakt úloha, jsme si sedli a všichni jsme si odechli. No. Já si myslím, že jsem tam taky neměla daleko k tomu breku. No. No, bylo to.
1: Člověku probleskne to, že najednou by ten v mžiku druhý nemusel být, že jo?
0: Tak, tak. A stačí vteřina, halejte, a máte to, jak se říká, odbitý, no.
2: No, Hanka měla taky zdravotní problém, to bylo s dětem asi 2 roky, to jsem se o ní opravdu bál. To jako praskla jí cysta, měla cystu na vaječníku a praskla jí cysta, respektive v dobrým doktor Dušek jo, ji vyšetřil a propíchy to tam prostě úmyslně, aby se jí to, že ono se to střebá, protože si myslí, že to je vodní, jo, a ona měla krevní. Jo. Mě obdala v noci a to šla na záchod, a prostě se mi sesypala, já jsem prostě, ale já jsem se na to vzpomněl a to, a ona jaký se vylila krev do břicha, měla tam asi 1,5 litru krve a to, tak jsem hned volal záchranku a tohle, no a to jsem byl jako, to se mi nelíbilo vůbec.
1: Kdy v tu chvíli člověku dojde, že je něco vážného, že se začne i bát? Hned v tu chvíli, nebo až když zavoláte a uvědomí si, co ještě se všechno mohlo stát?
2: V tu chvíli, Patriku, jsem si to uvědomil prostě. Když se člověku někdo složí v náručí a toho prostě je v limbu je mimo, tak tam končí legrace. Aspoň z mého hlediska to tak bylo. No.
1: Je fajn mít v tu chvíli vedle sebe někoho takového, jako je Jirka?
0: Určitě, určitě. Bejt sama, tak nevím, jak bych to všechno zvládala po všech stránkách. Prostě podpoří, naleje kladnou mysl do hlavy, no a tak nějak hodně podpoří. A ta podpora je velmi důležitá v manželství, protože když jste na všechno sám, tak je to na bačkoru.
2: Je to tak? A člověk to prožívá víc a intenzivněji, čím je starší. No. Má radost z toho a váží si toho, že jsme se dopracovali spolu, vychovali děti, všecko, že máme dobrý zázemí, životní, můžeme se jeden na druhého spolehnout. Už má člověk větší rozum, než je starý.
1: Má?
0: No, trošku to musím krotit, protože náš táta by dělal všechno, no. A teď na starý kolena, teda jak vám říkala, že byl vždycky celý život po těch motorkách toužil, tak nedávno si koupil syn motorku a pak za mnou syn přišel a říkal, mami, kup tátovi motorku, teď celý život o to stál. A já říkám, to se chceš, aby se mu zase něco stalo? A tak mojí kup. No tak oni si koupil motorku. Tak teď jezdí oba, mají oba jak syn, tak manžel má motorku a jezdí spolu. A když jedou, tak mám oba o ně strach a velký. Asi jako každá máma nebo žena. No, na motorku už si nesednu, to jako dřív jsme teda spolu jezdívali hodně, ale teď už se bojím, no, na tu motorku sednout.
2: Tady končí legrace. Tady musí být člověk velice spokorný.
1: Co byste si chtěl splnit ještě za sen takhle?
2: Jsem naprosto spokojený. Šťastný, žiju tady. Jo, to jsem si přál žít tady prostě v baráku na venkově, protože já jsem vyrůstal taky v baráku. Jo. Tohle z toho, tady mám štěstí svoje.
1: Manželku, Hanku, jaké to je vidět ho takhle šťastného na motorce?
0: Proto jsem mu to dovolila, no. Aby byl šťastný, aby si splnil sen a mám radost, že akorát mám strach.
2: Co dodat? Řekla všechno. Chápu jí.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým. Jsou spolu už 51 let a to nepočítáme ty 4 roky předtím.
2: Myslíte si, že o sobě vědí všechno? Zkusíme to ověřit několika všetečnými otázkami o jejich partnerském životě. A Patrik Rozehnal se nebude bát položit také intimní otázky.
3: Kdo se víc červenal po první puse?
4: Já určitě.
5: To bylo večer po směch. Nevím, jsme se vzájemně neviděli.
3: Kdo vymýšlel kam na rande?
5: No, v podstatě já jsem to navrhnul, no.
4: Jirka, muž.
3: Kolikrát za život změnila Hanka barvu vlasů?
5: No, já myslím ani jednou, až teďka na stáří, jako když to tak řeknu, ošklivě se přibarvuje, jako, no.
3: Kolikrát za život jste změnila barvu vlasů?
4: Dvakrát. Tohle je moje a rezavou jsem nosila.
3: Kdo káral děti, když bylo třeba?
4: No, tak oba bych řekla.
5: Tak asi na stejno. Nechtěli jsme jakoby se jeden před druhým schazovat, nebo prostě, aby to tak vyznívalo, že jeden je hodnější, jeden je přísnější, nebo tak.
3: Kolik času stráví před zrcadlem?
5: Půl hodiny.
4: Tak třeba tu půl hodinku, než se člověk nalíčí a tak dále.
3: Co chodí váš muž ujídat nebo upíjet potají?
4: Voříšky, na voříšky ujíždíme, to ujíždíme oba, salámy, no, ale on sní všechno.
5: Salám, sýr, no, brambůrky občas, no, ty voříšky, ty jsou populární, nebo ty máme rádi, no, takže takhle, no.
3: S čím nejčastěji chcete pomoct od svého muže?
4: No, v kuchyni, nějaká, nebo na zahradě, takový ty těžký práce.
5: S čímkoliv se potřeba tady v domácnosti, no, s vařením, no. Jako já rád se motám v kuchyni, no, umím něco i uvařit a prostě rád ti pomůžu, protože jako nikdy jsem neuznával to, že prostě chlap leží doma na kanapě a jako já jsem si Hanku nebral kvůli tomu, abych měl doma služku, je to manželka.
3: Jak často se holíte?
5: Nevydržím to dělat 14 dní, pak už je to tak svědí, že to musí jít dol, jo, ale dříve, když jsem byl mladší, tak jednou za 3 dny, no, pak jednou za týden, no. Teď jednou za měsíc, ale to už je kravý mest.
4: Nerad se volí, no.
3: A vy byste chtěla by víc?
4: Mně to nevadí.
3: Jak se ráno přivítáte nebo pozdravíte se?
4: Občas si dáme pusu a tak, to je všechno.
5: Anička přijde a jí řeknu dobré ráno, no, mám radost toho, že se usmívá, jak se vyspala, takhle, no.
3: Dáte si pusu i ráno?
5: Dáme.
3: Co nosíte raději, slipy nebo trenky?
5: Trenky.
4: Trenýrky.
3: Dívá se na vás vaše žena někdy, když spíte?
5: To já nevím, když spím. Asi jo. No a když se mnou začne soumat, že chrápu, no, tak se asi na mě podívá.
4: Když hodně chrápe, tak se na něj koukám a říkám, přestaň chrápat, otoč se na stranu.
3: Kdy jste své ženě naposledy řekl, zavři oči?
5: Tápám v paměti, no, kdy byly jaký dárky, to říkávám, no, když něco takového. No, i tu kytičku, no, když ji mám někde připravenou, no, taky řeknu, zavři oči a to a používám to takhle, no.
4: Třeba když mám narozeniny a koupím mi kytku, tak zavři oči, brouku. Neodcházím, ale nesu ti kytku.
3: Jak líbá vaše žena?
5: Jako Bůh.
4: Normál, no. Jak bych to měla říct? Žádný tyhle ty francouzáky, to ne, už. Normální pusu.
5: Hezky, jako žena milující.
3: Kdo je vášnivější?
5: Mám se to tak na stejno.
4: Já si myslím, že jsme byli na tom oba stejně, tak nějak, jako.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Hana i Jiří jsou jako dvě slunce. Tolik vyzařují energie. A neschovávají si ji jen pro sebe. Žijí pro obě své děti a celou rodinu.
2: Jak prožívají svou lásku, svůj život i v tomto věku? Co je baví? A jaké všechny sporty třeba spolu dělali?
5: Lyže, cyklistiku, já jsem dělal windsurf.
4: Já taky.
5: To taky jezdila, no, z menší plachtu jsem ji ušila, to, aby se nenadřela, no. Já ty inliny, nevím, jestli se nazvat sportem motorka, to spíš je koníček, jakoby, nebo prostě vášeň taková. Co ještě ani?
4: No, taky přemýšlím, že to je tak asi všechno.
5: Stanování, no, no, podstan. To není
4: sport, to není sport. Měli jsme nafukovací člun, jezdili jsme na člunu.
5: Jezdili jsme na člunu, tohle z toho na Beronku. Hanča byla čtyřikrát na Spartakiádě, cvičila.
4: Třikrát.
5: Nebo třikrát.
4: No a ještě vlastně dodám, že jsem vlastně chodila mraky let na gymnastiku. Normálně ne na gymnastiku, ale aerobik a tohleto cvičení, no, nářadí, no, kruhy, jo, kozu.
3: Společně, už jestli se nepletu, tak tančíte pořád.
4: Pořád se snažíme tančit, ale teď jsme...
5: Občas já v koleni píchne a takové věci a tohleto. No.
3: Byla by nějaká rada těm, co jsou mladší, co ještě třeba nedosáhli na těch 50 let spolu, nebo vůbec mladší, kteří začínají svůj život a poslouchají náš pořad, a tohle by měla být i inspirace, návod, jak se dožít hezkého manželství i po těch letech. Měli byste nějakou radu, na co dbát v tom životě pro ty dva, co by mělo fungovat, aby to takhle hezky vypadalo i v tomhle věku?
5: Tolerance, vzájemná podpora, pokora a neřešit nesmysly. Já bych to, chlapi to mají ve zvyku, nebo já prostě jsem dělník, říct to hruběj, co? Neřešit nesmysly, nehádat se kvůli nesmyslům.
4: Taky bych ještě přidala, že si mají lidi věřit.
5: Tak.
4: Jo, že prostě takový nějaký, no prostě věřit, no, tolerance a věření. Prostě to je, bych řekla, základ. Jo. A dělat to všechno spolu.
3: A čím vám dělá hezký den?
5: Tím, že tady je se mnou. Že sdílíme život spolu, společný.
4: Že je milej, že prostě si navzájem jako pomůžeme. No, v dnešní době, když jsem na všechno sama, jako takovýhle barák, je to náročný, no. A už jsem starší samozřejmě, a co jsem dříve zvládla, já nevím, za chvíli, tak dneska udělám kousek a musím si jít sednout a zase kousek a je to náročný, takže jsem ráda, že mě pomůže, no. Jsem za to jako šťastná a hrdá, že takovej je, protože takovej chlapů si myslím, že je málo dneska.
5: Ten den je hezký, když, jak jste se ptal, když přijde ráno do kuchyně a vidí to na očích, jak je zářej očička, jak se usmívá, že se dobře vyspala a to. A...
3: Dokázala byste mi popsat, srovnat, jaká byla ta láska v těch 17, 20 a jaká je teď v tomhle věku?
4: Když jsme byli mladí, tak to bylo zamilovánost, prostě to bylo milování, že jo. Každý den jsme se milovali, měli jsme se rádi. Dneska je nám 70, máme se rádi, ale už to není takový intenzivní, prostě je to taková ta láska jiná, jo, prostě.
3: Do čeho se přetavila?
4: Není to taková ta vášnivá láska, jo, ale pořád se máme rádi, když mě veme kolem ramen, tak je to fajn, dáme si pusu, je to fajn, jo.
3: Prostá otázka. Milujete Jirku?
4: Jo, pořád. Prostě ho pořád mám ráda.
3: Milujete jí?
5: Říká mi to často, snažím se jí to říkat často. Z určitýho důvodu. Protože kdyby třeba jednou za týden obejmou, ty dát ty pusu a mám tě rád a jsi hodná, nebo prostě takhle. Zahřát srdíčko tomu druhému. Hřejivý slovo.
3: A jste rád po těch letech, že se ho takhle vzájemně s Hankou hřejete už více jak 50 let?
5: Určitě. Miluji samozřejmě, ale jsem šťastný.

0: Hana a Jiří Hrobařovi protančili životem s láskou. Vložili do toho svá srdce, pevně se jeden druhého drželi a milující pohled v jejich očích nikdy nevyhasnul. Dokázali to, co jim radila maminka. Dělat věci spolu.
1: Voltaire kdysi napsal: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Nechte se zasáhnout láskou a nestrácejte naději, víru ani čas. Věřte, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V přírodních koupalištích se zhoršuje kvalita vody. Někde hygienici koupání úplně zakázali. Policie prověřuje okolnosti spojené s rekultivací hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 630 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnících se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas.
3: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
4: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
3: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské Přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
5: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
3: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže.
6: Severní energetická, pod kterou lom spadá, přitom před necelými dvěma týdny oznámila, že chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří. Ministerstvo životního prostředí ale trvá na původní dohodě, podle které měly peníze zamířit k okolním obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
7: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá. Lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Korit se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
2: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat. Sport. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek. Bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě pak večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 22. kilometru směrem do Brna stojí na krajnici porouchané osobní auto. A v Praze dejte pozor ve Veselanské ulici. Motorkář tam havaroval do svodidel. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovi povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr Berkovec, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: Kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registrech. Aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, mne uvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No, tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník výjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce. A ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No, nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte. Počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
4: O, C, C. No, O, C, C. To by mohlo být... Aha! Zkrátka Okcizus, že? No to znamená zavražděn.
3: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova, byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
4: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
3: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
4: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
3: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466. Zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela? Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží?
4: Poslyšte, to je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
4: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
3: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
4: No, pak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchá, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
3: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
4: Okamžik. Aha, už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Aha. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
3: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
4: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
4: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
3: Ano.
4: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na žádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
3: Nevím.
4: Ale no tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
3: Máte na to doklady?
5: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
3: Já jsem to tušil.
4: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne... Ne. Ta první alternativa je lepší. No... Tady máte ty neblahé skutky a král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
3: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec... Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil tak rád na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlas jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celulózka není, petrolej není, lesní panství není a velkostek taky ne. Byla jenom sklárna.

0: Jirko, řekli si ti věřiteli, ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalil nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát. A nebo se chtěl dát na špionáž, to přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan Bonon byl ukrutně milý společník, vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli, a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes z těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Ja. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého

0: Stimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
1: Pane, spravedlnost, to bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a svážkami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí mi rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil dva lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal, pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelík. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá. Zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Wachmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomendovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl, a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie... Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunkt zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomendovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky. Kdyby se ty 200 našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala. Já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houdka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě, kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát. A dal si zavolat toho Houdka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houdku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě? Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mně bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houdka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: o to umět mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: působit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.

0: tvrdého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Vážení éteričtí přátelé. Ano, rozhlasový éter se teď na 2 hodiny bude na frekvencích, které máte správně naladěny, věnovat vašim příběhům, jako vždy na určité téma. Začíná noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. Myslím, že se shodneme v tom, že občas zaslechneme stesky nad tím, že potomkové s vlastními příjmy stále žijí s rodiči a vlastně ani nemají chuť se plně postavit na vlastní nohy, jak se tak říkává. Naproti tomu je dost takových případů, kdy děti opustili rodné hnízdo ve chvíli, kdy třeba kvůli studiu ve vzdáleném městě začaly bydlet na internátě. Někdy je okamžikem, kdy se na vlastní nohy se vším všudy postavíme po maturitě, někdy bývá to osamostatnění nevyhnutelné kvůli nedobrým rodinným poměrům. Jaká byla a kdy přišla ta klíčová pohnutka, po níž jste definitivně zamávali rodičovskému příbytku? Donutili vás okolnosti k tomu, abyste se na vlastní nohy postavili dřív, než je to obvyklé? Kdy jste z klíči od pronajatého bytu a bez možnosti rodičovské podpory stanuli na prahu samostatného života právě vy? Do noční linky vedou jako obvykle 2 cesty. Budeme ve spojení na telefonu 731 800 900, ale vaše příběhy na téma Na vlastních nohou můžete i psát, a to na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik a přeju vám úspěch a krásný víkend, který je před námi. Začíná noční linka na téma Na vlastních nohou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. A jako obvykle jsou to právě vaše příběhy, které naplňují a vlastně tím vytvářejí tyhle dvě hodiny našeho povídání. Tím prvním posluchačem je Lumír. Volá na 731 800 900 a já si společně s vámi velice rád poslechnu ten úplně první příběh na téma, jak jsem se postavil na vlastní nohy, kdy to bylo a co tomu předcházelo. Lumír, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A no, já jsem půl roku po takovým zmrtvých stání, ale na vlastní nohy jsem se musel postavit, když mi ve 13 letech zemřel otec. No a mamka bohužel jako vdova, že jo, no tak co bychom si povídali, tak ty příjmy, vdovský důchod, sirotčí důchod a její plat pokojský v tehdejších letech, že jo. Jednalo se o rok 1970, kdy mi otec zemřel, takže už to je více jak půl století. No a takže první vlastně takovou zkušenost starat se sám o sebe jsem měl pár měsíců po otcově nebo tatínkově smrti. O jarních prázdninách jsem si vyzkoušel první práci. Bylo to na státním statku sběr kamení na poli. A bylo to takový pole, které už bylo hodně dlouho obdělávané, ale když tam občas ten traktorista tím pluhem zajel trošku hloub, tak se na povrch dostali takový dost velký balvany. No a já jako 14-letý klučina ještě s kamarádem, tak jsme měli za úkol to tam nosit na valník, jo, každý trochu větší kámen, větší než Vlašský ořech nebo tak nějak. Nám to tenkrát ten pracovník státního statku vysvětloval. No, byly to krušně vydělané peníze a no, za hodně mizerný plat. Ale to bylo v březnu 71 a v létě o velkých prázdninách dvouměsíčních, tak jsem celý červenec obětoval další brigádě celý měsíc. A ta brigáda už byla podstatně lépe placená, bylo to železniční stavitelství. Tam jsem musel sfalšovat rok narození, protože do kolejiště nesměli mladší 15 let, dneska tam už nesmějí mladší 18 let. Takže jsem prostě řekl jenom den a měsíc narození správný, ale udělal jsem se o rok starším. Jinak by mě tam nevzali. No ale já jsem si tam viděl, tak oproti té brigádě na tom státním statku, to sbírání kamení, tak jsem si tam viděl snad téměř dvakrát tolik a druhou část prázdnin mezi osmičkou a devítkou, tak já jsem si užíval jak grant. Bylo mi 14, no malinko přes 14 let, že jo. A tady u nás vyhořelo staré dřevěné koupaliště, asi dva roky nebo rok předtím, teď nevím přesně. A tak jsme jezdili až do sousedního Lanškrouna. No, tak aby jsme ušetřili na vstupným, tak jsme chodili půl cesty pěšky. No a samozřejmě na stopách, že jo, a takový. Tam jsme se vykoupali, to bylo koupaliště jako v rybníku, že jo, takže přírodní koupaliště se vstupným, ale tak to vstupný, říkám, bylo docela levný. No a po vykoupání, protože jsem byl velice bohatý, že jo, po té měsíční brigádě, tak jsem do staré krčmy z roku 1615 v Lanškrouně do dneška funguje, tak jsem tam jako lord nebo jako grand chodil na oběd a dal jsem si tam malé pivo. Vůbec po mně nechtěli občanku, dneska by to byl průšvih jako hrom. No a prostě za ty prázdniny, nebo za tu polovinu prázdnin, za ten srpen, no tak jsem tam byl, no já nevím, no tak za měsíc, dejme tomu třikrát do týdna. Ani jednou po mně nechtěli občanku. Vždycky jsem si dal pouze malé pivo, jo, nějaké opíjení. A dal jsem si prostě řízek a takovou tu českou klasiku.
0: Mm-hmm. Takže vy, jste si, takže vy jste si ve 14 vyzkoušel to, co se vám potom, když jste se postavil definitivně na vlastní nohy, velmi hodilo. Vy jste ale určitě s maminkou ještě nějakou dobu žil, bydlel. Kdy nastalo to definitivní, úplné osamostatnění?
1: No, definitivní osamostatnění bylo samozřejmě, když jsem skončil školu, že jo, tak jsem nastoupil na takzvanou Knedl fakultu. Kuchař Čišník, obor v Hranově. Bohužel to už neexistuje, udělali z toho jídelnu mateřské školky, protože já tam občas na sever jezdím a autobus má přesně před tou bývalou Knedl fakultou zastávku autobusovou. No a před pár lety jsem s hrůzou zjistil, že už tam není prostě střední škola, nebo oni se potom udělali hotelovku a najednou koukám jídel na mateřské školky. No, tak dobře, ale zůstalo to v oboru, no, aspoň.
0: Lumíre, ano, no? Já jsem chtěl říct, že vy už jste vlastně takovým v tuhle chvíli vzorem pro ostatní posluchače, protože jste nám řekl, co předcházelo tomu vašemu definitivnímu osamostatnění a tomu postavení se na vlastní nohy. A já jsem rád, že vlastně ti, kteří poslouchají a třeba by rádi zavolali, ve vás mají vzor. Co vás nejvíc, to je moje poslední otázka, protože už se nám blíží čtvrt na 12, tak se definitivně zeptám na poslední otázku. Co vás na tom osamostatnění nejvíc, než se to stalo, nejvíc strašilo? Čeho jste se nejvíc bál?
1: No já nevím, já myslím, že tou brigádou ještě vlastně na té základní škole, takže tak nějak jsem to měl zjednodušený, že...
0: Už jste to měl ošahaný takzvaně.
1: No potom teda, když už jsem šel do té profese, že jo, tak jsem pracoval jako čišník, jako kuchař málo, pak vedoucí restaurace, vedoucí provozu jídelny a to... Potom jsem teda už skončil v gastronomii, i když ne úplně. Ještě do nedávné doby jsem participoval na vinotéce jako tichý společník. A já jsem z toho neměl nějakou obavu.
0: No někdo může mít, já se ptám, jestli něco takového bylo nebo nebylo. A děkuji vám za váš příběh. Děkuji vám za příběh, Lumíre, a... Děkuji samozřejmě i za váš dárek, který jste poslal k narozeninám. Děkuji. A dobrou noc.
1: Hlavně se líbil, no.
0: Líbil. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Tak jo. Taky já budu poslouchat dál. Mějte se.
0: Na vlastních nohou. Téma noční linky, kterou posloucháte. A telefon, kterým se spojíte se studiem, tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: S dalším příběhem na téma Na vlastních nohou se v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hlásí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic. Já bych sem na vlastní oči, na vlastní nohy jsem se postavila, když jsem se vyučila kuchařkou a udělala jsem na svatbu chlebíčky a studenou kuchyni. Tak jsem nejvíc si viděla vlastně na... No, to mi udělal největší radost, že jsem si viděla první peníze, no.
0: Kolik vám tehdy bylo let?
1: No, tak já už jsem se to naučila 18, když jsem... No a 19 už jsem uměla všechno, no. Studenou kuchyni, teplo umím, všechno.
0: Teď, to zní skoro jako inzerát na seznámení, no, takže v 19 jste definitivně opustila rodné hnízdo a postavila se na vlastní nohy, ano?
1: Na vlastní oči. A teď jsem si našla přítele, příbuzný mi dal dohromady, jsme přesně dneska 14 dní.
0: Hura.
1: 14. je, na čipu mám práci 39, 14, pípala jsem 14, 14 a teď jsem mu udělala svíčkovou, byli jsme tady na plavečáku ve Vodňanech. A teď jsem mu udělal svíčkovou ráno, nebo až se zbudím, udělám knedlíky v páře.
0: Ano, to souvisí s tématem Na vlastních nohou, paní Věro. Děkuju, že mi to říkáte tak dopodrobna. Mě by spíš zajímalo, co tomu všemu, tomu vašemu postavení se na vlastní nohy předcházelo.
1: No, chtěla jsem, co vlastně zvedu.
0: Chtěla jste se dokázat jako, sama sobě, co
1: no,
0: dokážete?
1: Co dokážu.
0: Mm-hmm. Kolik vás bylo doma dětí?
1: My jsme akorát se ségrou.
0: A
1: to je starší o rok.
0: A sestra se zamávala rodnému domu kdy?
1: Jako co myslíte, že co?
0: No kdy se sestra postavila na vlastní nohy?
1: No na vlastní, no ta ještě o rok dřív než já.
0: Takže jste ji vlastně doháněla.
1: Je 57, je 56.
0: Paní Věro, děkuju. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: František, bez jehož vzkazu by snad ani nebyla noční linka, se sice taky dotknul tématu na vlastních nohou, i když jen několika málo slovy, ale no poslechněte si sami. Tak já s manželkou jsme se postavili na vlastní nohy už dost brzo. V 18 jsme se vzali, potom jsem šel na 2 roky na vojnu, po vojně jsme se přestěhovali do Židlochovic, to byl rok 64. To je oblast, kde se hodně stavilo a staví stále. Jako stavař jsem byl stále využíván na těchto stavbách, takže jsem neměl problém si budovat svoji domácnost. Musím ale říct, byla to fuška. V současnosti jsem všechno rozdělil dětskám, tak ať se starají oni. Myslím si, že to zvládají dobře. Františku, jsem rád, že jste napsal a za malou chvíli věřím v další váš pozitivní telefonát na téma Na vlastních nohou. Všechno to, co tomu předcházelo, jestli to bylo dřív, než k tomu byli, řekněme, donuceni okolnostmi vaši vrstevníci. O tom můžete promluvit už po písničce kapely Elan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dalším příběhem na téma na vlastních nohou přichází do vysílání Noční linky pan Jarda. Volá ze Sokolovska a já ho zdravím. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Zdravím vás.
1: Kdo poslouchá a kdo ještě nespí.
0: Jardo, kdy jste odešel ze svého rodného domu od rodičů, postavil se na vlastní nohy?
1: Ve 14 letech jsem byl vlastně, neřekl bych ani vyslán, ale já jsem byl odvezen autem na internát a tam vlastně v neděli večer před 10. školním roku mi bylo nějakých 14 a něco, když tenkrát v té době mě je 55, takže každý, kdo je v tom věku, tak asi ví, že v té době se chodilo ve 14 už na ten naučil ještě na školy a tohleto.
0: Takže to bylo někdy v 80. letech.
1: Hej, to bylo to přesně v 85.
0: To já jsem šel na vojnu, tak to si pamatuju dobře.
1: Tak jsem o něco starší.
0: Ofous. No, ve 14 letech jasný, na internát, jaká byla ta první noc? Vzpomínáte si ještě?
1: No, ale to hrozný. To vlastně bylo, já jsem přišel na pokoj, byl jsem tam sám, že ten druhý člověk, který měl dorazit, protože tam byly vlastně pokoji pro dva lidi. No a vemte si, že v těch dveřích, které vedly na chodbu, tak bylo prosklený, ta horní část byla prosklená, jo. A na mě se chodili koukat třetíáci a druháci, který už tam taky byli, jako na nějakou zvěř v zoologické zahradě, jo. No hejte, no hrozný, jo.
0: Taková obdoba mazáků, kteří si prohlíží bažanty.
1: No, přesně, no.
0: To vám asi moc nedodalo.
1: No, tak víte co, tak já jsem docela takový vzrostlej, takže na mě si nikdo v životě netrouf, takže i tenkrát jsem byl docela v pohodě. No a z toho internátu vlastně po půroce mě vyrazili, protože jsem nebyl až zase takový hodnej moc. No. Takže jsem pak dojížděl, ale potom jsem byl vlastně na montážích a potom jsem si po tatínkovi jsem řídil auta, takže jsem si udělal papíry na všechno a 22 let jsem byl na kamionu, takže jsem byl vlastně většinou bez rodiny. No a dneska jsem doma a jezdím autobusem, no ale jestli teda můžu, nebo máte něco k tomu, nebo?
0: Já bych měl otázku, jestli máte potomky a jestli můžete porovnat, tedy zda už jsou ve věku, kdy opouštějí rodné hnízdo, jaké to bylo tenkrát a jaké to opouštění rodného hnízda je dnes?
1: No teď se trefil zebíček na hlavičku, protože vlastně můj dceři dneska je 24 let a když jí bylo 14, tak vlastně udělala to samý. Ona ve 14 letech šla vlastně z vesnice, já jsem ze Sokolovska, jak jsem říkal, ale ve 14 letech si vybrala školu v Praze. Aby mohla být v Praze, protože ona je Prahou posedla. A takže ve 14 letech odešla do Prahy a já jsem z toho byl úplně, jak se říkal, v háji, jo. Protože jsem si říkal, holka z vesnice, najednou v Praze a teďka jak to dopadne, že jo.
0: No, dělal jste si starosti, to je vcelku přirozené.
1: No, samozřejmě. Jenomže víte, co já byl tenka ještě na cestách, já jezdil kamionem. A celá Evropa vlastně, ale já nemůžu být někde za 2 hodiny pomocí, jo? Kdyby byl nějaký problém. Takže to mi hrozně trápilo, ale udělá mi hroznou radost. Ona se k tomu postavila čelem zkrátka. Uvědomila si, co chce. Celý ty 4 roky úplně v pohodě, složila maturitu, dneska v té Praze ještě má poslední rok před sebou, vysokou školu a já jsem na ní tak hrdej. Vím, že to neposlouchá, ale já jsem tak hrdej táta, že já jí za to moc děkuju.
0: To je škoda, že to neposlouchá.
1: No asi ne, takhle, já jsem si na 100% jistý, že asi to neposlouchá, protože je v Praze a tam nevím, jestli, no a ona asi na to rádio mození, a to je úplně jedno. Ale já v sobě mám to, že ta holka je, ona je, já jsem taky byl do světa vždycky furt, jo, já jsem jezdil po montážích a potom mě chytlo to řízení, takže jsem vlastně celý život, do dneska jezdím ještě autobusem, takže, ale ona fakt udělá mi takovou radost a jsem hrozně rád, že se na to zeptal, protože jinak bych na to asi sám sám nadavil řeč, jo?
0: A já myslím, že byste na to zavedl řeč, protože myslím si, že to chlubení, máme-li se čím chlubit, máme my muži tak nějak v krvi. Že, Jardo?
1: No máme, máme. A takhle, poslouchejte, jestli bych to něco, jestli můžu zkázal.
0: Samozřejmě.
1: Rodičům, jestliže dětem trošku věříte, pusťte do světa, ty děti se potřebují otrkat. Protože doma to nepoznají zkrátka. To, co obnáší ten svět, tak to nepoznají. Já to vím, já jsem si jel celou Evropu, takže já jsem 22 let byl ve světě, takže vím a pomohlo mi to v životě úplně neskutečně. Jo?
0: Jardo, já jsem vděčný...
1: Ať si ty děti otrkají, fakt, že jo?
0: Já jsem vděčný za tenhle váš závěrečný apel a měl bych jeden návrh, pokud za vámi vaše dcera jezdí... Nevím sice...
1: Jezdí, výborně.
0: A máte-li přístup k internetu, tak na webových stránkách Českého rozhlasu v audioarchivu si konec konců může poslechnout to, o čem jsme si my povídali, protože vysílání i noční linky je tam zaznamenáno a lze poslouchat měsíc zpětně.
1: No vidíte, to mi nenapadlo. Tak to já píšu.
0: Jardo, děkuju. A přeju vám krásnou noc.
1: Já vám taky děkuju. Mějte se hezky a všeho přejem krásný zbytek víkendu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Na vlastních nohou. Jaký to byl pocit, když jste si poprvé stoupli na ty pověstné vlastní nohy? Jaký to byl pocit, když jste opustili rodičovské hnízdo? Bylo to předčasné? Nebo naopak jste otáleli s opuštěním domácího prostředí? Budete-li upřímní, budu rád. 731 800 900, to je telefon, který vám pro jistotu ještě jednou zopakuju. Je to spojení se studiem Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvilkou bylo 11:30 a v noční lince je znovu čas po příbězích Lumíra, Věry a Jardy se zeptat na to, jak probíhalo to vaše postavení se na vlastní nohy. Na telefonu 731 800 900 vítám, tak nevítám nikoho, protože to vypadalo, že ano, že tam někdo zůstal, ale nezůstal. Takže máte vlastně volnou cestu. O tom, co předcházelo vašemu odchodu z domova a osamostatnění se a také o tom, co následovalo, nám teď přichází říct někdo další. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček Noční linka. Kdo je prosím u telefonu?
1: Je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, Robert. Zdravím vás a rovnou se ptám, co předcházelo a co následovalo po vašem osamostatnění. Kdy to bylo?
1: Tak u mě je to hodně složitý.
0: No tak jsem s tím příběhem, protože příběhy, to je to, co tvoří noční linku.
1: Já to řeknu takhle, my bydlíme pořád jakože staří s mladéma, takže jako bydlíme v rodinném domku, ale víte, co bylo nejhorší? Jako,
0: promiňte, takže vy jste vlastně neopustil rodné hnízdo.
1: Ne, ale chci vysvětlit situaci, proč je to složitý, protože ano. V dnešní době jsou byty drahy, takže si nemůžu dovolit koupit byt za 8 milionů, který nikdy mět nebudu. Jo, a to je jedna věc, ale já jsem před 3 rokama obdověl a to je teď hodně složitý a strám se společně s mamkou o syna, jo, takže... Protože syn je postižený autista, takže toho máme celkem hodně. A ta situace je ještě složitá z toho důvodu, že jako víte, co pro mě bylo nejhorší, to, že občas teda si něco uvařím, protože jinak chodím na obědy do práce a jsem tam o nějakým tým výkonu něco okolo ohněm peru, jo. A prostě tady ty věci, které dřív dělala manželka, tak to spadlo na mou hlavu, jo. A to je takový, jak bych vám to vysvětlil. A víte, co pro mě bylo nejhorší? Papírová válka, to nikomu nepřeju, protože když jsem ovdověl a vlastně vyřizoval se dědictví, vyřizovali se papíry z pitevny a naštěstí teda moje žena znala paní Kolartovou, což byla úřednice, jo, a potom to převzala paní Švábová, to je taky úřednice, protože pro mě bylo nejhorší to papírování, mě z toho šla hlava kolem, to nikomu nepřeju, to máte papír, jo, potvrzení a tam je třeba 50-60 otázek plno kolonek a kde co napsat. Kdybych neměl ty úřednice, tak z tohohle bych byl úplně v háji, takže nikomu nepřeju papírování. Jako, ty horší jak vaření. No, ty horší to papírování. Jo, takže asi tak, jakože, no a jinak chci pozdravit linkaře. No a pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Klnova, potom toho včelaře, no zkrátka všechny linkaře. No a závěrem říkám, co je nejsložitější, tak to papírování. Nevím, o tým asi nikdo z posluchačů nemluvil, ale můžu vám říct, že mě z toho šla hlava kolem. To jako furt vypisovat ty papíry, to byla malá hrůza. Kdyby mě ty úřednice nepomohly, tak jsou z toho úplně v háji. Něco opíšete z občanky, ale taky všechno ne. Takže všechny pozdravuju a moc vám děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji, Roberte, a naslyšenou. Zkusme si povídat o tom, jaké to bylo a kdy to bylo, ve kterém období. Možná, že právě to, že to bylo už hodně dávno, dejme tomu v 50. 60. letech, anebo poměrně nedávno, už to samo o sobě může být dosti rozdílný přístup, respektive dosti rozdílné okolnosti opuštění rodného hnízda. Zavolejte, číslo je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u naší další posluchačky, která volá na číslo 731 800 900, zkusím obrácený gard, jak se taky někdy říká. Jitky se totiž zeptám, ano, na to, jak se ona postavila na vlastní nohy, ale nejdřív pár otázek, abych to mohl vzít z té druhé strany. Tak Jitko, především dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji všem.
0: Zdravím vás.
1: A já můžu říct, že teda...
0: Když dovolíte, já bych vám rád položil pár otázek. Ano? Můžu?
1: No, bohužel já vždycky neslyším vás.
0: Vy mě?
1: A když si zapnu tady poslouchání, reproduktor, je to slyšet tam normálně?
0: No tak je to sice trošku méně kvalitní spojení, ale pokud to potřebujete, nechte si mě nahlasitý poslech. Ono to nedělá většinou dobrotu. Jitko, máte potomky?
1: Prosím?
0: Máte potomky?
1: No, máme potomky.
0: Výborně.
1: Mám
0: kolik?
1: Holku a kluka.
0: Kolik jim je?
1: No, ale předcházelo tomu, že když jsem chodila s mužem, přišel z vojny.
0: Dobře, tak běžte do toho, já vám chtěl říct.
1: Se mezi tím jako rozvedli.
0: Mm-hmm.
1: No a bylo strašná doslova potopa, když jsem otce pozvala na svatbu. No matka prostě tak řádila, no já to chápu prostě za to různý hádky a podobně, co u nás lítali kastroly s mlíkem a všechno možný, když se hádali. A takže...
0: Takže u vás doma nepanovaly zrovna idylické poměry. Tak, můžeme to říct takhle?
1: No ale tím to taky skončilo, prostě matka už na svatbu nešla.
0: Vy mě opravdu neslyšíte,
1: no,
0: jo?
1: A my jsme teda po svatbě už přespali na hotelu. A jednak to byla ještě svadební noc, že? A pak jsme teda měli pokojíček, nudličku, to máme já teďka v důchodu daleko veliký byt proti tomu. A samozřejmě už jsem se musela postavit na nohy, že jsme rychle hledali byt, kde v Adamově přidělovali. A tam jsme se museli odstěhovat a hnedka žít, jak se říká, naplno. No a potom po určité době teda jsme měli syna a to, jak si už tu babičku obněkčilo, že jsme se mohli jako dát se dát dohromady. No ale byly to krušný začátky, protože přistěhovat se naraz a v zimě a podobně, když jsme se do Adamova stěhovali, tak to byly horory, protože jsme tam nemohli ani kolonně vyjet ve sněhu a podobně. Takže ty začátky byly opravdu krušný. No a museli jsme to od začátku pořád všecko táhnout ze svého, protože všecko na půjčku bylo, ať jsme se mohli vůbec sem bydlet, že? Tak to byly takový konečný potom, no, trapný konce s dobrým koncem, tak no, ale ty začátky byly hodně krušný.
0: Tak, Jitko, a teď se zeptám, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Výborně. Na začátku jsem se vás ptal, zda máte potomky. Řekla jste, že máte syna a dceru. Ano?
1: Ano.
0: Výborně. Kolik jim je?
1: No, tak to už 50 synovi. No a dcera tak přes 30, no tak jako, že už nehlídám ani ty roky.
0: Jaké to bylo v porovnání s tím vaším osamostatněním, když oni se osamostatňovali? Když to porovnáte ze svého pohledu.
1: No tak taky to neměli jednoduchý, protože kluk jako šel na vojenskou školu na Slovensko, jo, takže tam tak prostě už začal taky svůj život, že už se trhl jaksi od rodiny a podobně, že. A dcera, no tak taky to musela, no začínali, vlastně taky jsme to tak kloukli, no oni to měli to stejný, protože museli postavit domeček, tak zase samozřejmě hypotéku a podobně. Takže žádný neměl ten rozhled takový jednoduchý, no ale zase se snažila vypomáhat nebo takhle, no ale nezávidím ani dneska mladým, ani jak jsme to měli my, tak to bylo teda opravdu nejhorší krutý.
0: No je pravda, že Robert před malou chvilkou zmiňoval ceny, současné ceny bytu. On teda zmiňoval plno ještě dalších věcí, které tak trošku nesouvisí s tématem, ale Jitko, vám děkuju za to, že jste zatelefonovala a řekla, že to prostě je vždycky, řekněme, náročné, když člověk se musí postavit na vlastní nohy a že ty začátky nebývají zrovna dvakrát lehké. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Přesně tak. Děkuji a pěknou noc přeji všem.
0: O tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, o tom si povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Řekl bych, že ještě jeden příběh se do té první hodiny vejde po písničce Petra Spáleného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jaké to bylo, když jste museli nebo chtěli odejít na vlastní nohy. Tedy postavit se na vlastní nohy, odejít z rodičovského domu a začít opravdu být samostatní. Co na tom bylo nejtěžší? Co tomu předcházelo? Co následovalo? To jsou otázky, které vlastně en bloc kladu naší posluchačce Kateřině, která čeká na telefonu. Dobrý večer, Kateřino.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Jaké to bylo, když jste se postavila na vlastní nohy? A kdy to bylo? Co tomu předcházelo? Povídejte.
1: Bylo to velké dobrodružství, které se konalo v roce 1990 na podzim, když jsem na jaře maturovala a všechno pro nás bylo úplně nové a já jsem se bohužel nedostala na vysokou školu, tak jsem si řekla, co teď, hranice jsou otevřené, tak to zkusím. Tak jsem opustila rodiče a bratra a vzala jsem si tašku a jela jsem do Vídně podívat si, jestli co tam na mě čeká. A nebylo to jednoduché, ale byla to velká životní lekce a zkouška a díky tomuhle kroku, který jsem udělala, mám úžasného manžela, mám 4 děti a zrovna dnes se vracím k rodičům do Čech, do Brna a to je taková moje srdcová záležitost poslouchat Rádio Brno. A tak jsem to říkala, že vám zavolám a řeknu, že není jednoduché ten krok udělat, ale když se odvážíte a když máte zázemí, tak je všechno možné.
0: Co na tom kroku do neznáma pro vás osobně bylo nejlehčí? A co nejtěžší naopak?
1: Nejtěžší byl asi jazyk, který jsem neuměla. Ještě jsem maturovala z ruštiny, takže ta němčina, to bylo opravdu asi velký oříšek. A nejlehčí bylo prostě to, co jsme neměli, to neznámo, to úplně jiná země, úplně něco jiného, nového.
0: Byl někdo, kdo vám při tom stavění se na vlastní nohy ve Vídni konkrétně pomáhal?
1: Ne. Mě bylo akorát čerstvých 18 a prostě jsem si tam našla práci a potom po dvou letech jsem začala studovat, takže jsem to zvládla sama.
0: Smím vědět, jakou práci jste si našla jako první?
1: Jsem pracovala v kádelně.
0: Manuální práce.
1: Ano, žehlila jsem košile od rána do večera. Takže dneska můj manžel má nejlíp vyhlené košile, protože to se nezapomíná.
0: Tak to já si na vás napíšu kontakt, protože asi víte, jak je to v mužských domácnostech, kde chybí ženská ruka, že? S košilemi. Ale Kateřino, teď zase trošku vážně. Já jsem moc rád, že jste zatelefonovala a přeju vám šťastnou cestu do Brna k rodičům.
1: Děkuji, už se moc těším na ně. Moc se těším do Brna. Moc.
0: A
1: ráda se vracím.
0: Taky vám přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju ještě krásné léto. Všem posluchačům přeju krásné léto. A ať jsou šťastní všichni, všem od srdce to moc přeju, ať jsou šťastní, ať mají radost ze svých dětí a ať se ještě užijí tohle horké léto, které možná už teďka bude trošku chladnější. Dobrou noc.
0: Promiňte, ještě mě napadla jedna věc, sama jste zmínila děti. Tak se zeptám, až přijde ten čas a oni budou chtít také vyletět z rodného hnízda, co jim dáte jako radu? Jako ta, která to udělala v roce 1990 taky.
1: Jako rada, jak jsem říkala, že mám 4 děti, tak moje rada je, já jsem tady a je jedno, co se stane. Vždycky se můžeš vrátit domů a my na tebe prostě budeme čekat s otevřenou náručí. Ale neboj se a běž. Běž si žít svůj život.
0: Lepší konec toho vašeho příběhu si ani nedokážu představit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, vy taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová mi vlastně textem té předchozí skladby, kterou vám zpívala v noční lince těsně před půlnocí, zpátku na sobotu, pomohla. Byla ale dlouhá věta. No, pomohla minimálně slovem hotel. Není to ani tak dávno, co jsme v jedné z brněnských nočních linek mluvili o takzvaných mama hotelech. No ale dnes je to vlastně z té druhé strany. Dnešní téma našeho povídání je na vlastních nohou. A ta první část noční linky, která je už vlastně u konce a načal ji Lumír, který odešel de facto na vlastní nohy ve 13 letech, protože to bylo prostě nutné podpořit maminku, která neměla tak velký plat. Tak tedy ta první část noční linky, kterou začal Lumír, už je na konci a začíná ta druhá. Začíná také nový den. Už jen pár vteřin a budeme psát sobotu 15. srpna. Svátek budou mít všechny Hany a já jim pro jistotu už teď dopředu gratuluju k jejich jmeninám. Ale znovu opakuju, tématem našeho povídání, až se dovoláte na 731 800 900 nebo se rozhodnete napsat na web rozhlas.cz/linka, je na vlastních nohou. Jak vás život donutil opustit to rodné hnízdo? Co zatím bylo? Co tomu předcházelo? A co následovalo? Jaký byl ten váš první pocit, když jste se octli třeba sami v cizím městě na internátě, co by novopečení středoškoláci, dejme tomu? O tom, jak se naši posluchači a posluchačky postavili na vlastní nohy, si můžeme povídat od teď. Teď už opravdu platí datum 15. srpna, je sobota, až do 13:00. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik. Přeju vám úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Druhá hodina noční linky začala písničkou v podání Karla Gotta, ale taky doufám, že začne. Musím si ověřit, ano, je tam ještě pořád ta krásně tyrkysová barva přijatého hovoru. Tak tady začne také příběhem paní Jany. Zdravím do Frenštátu. Dobrý večer.
1: Já taky zdravím všechny, kteří nespí. Hlavně vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako mýho vlastně. A teďka bych chtěla říct, jak jsem vlastně se postavila na vlastní nohy já.
0: Ano, kdy to bylo?
1: Já tam jsem poslouchala paní, to bylo v 68. roce, a poslouchala jsem paní, která se stěhovala do Adamova, tak já jsem se zase naopak stěhovala z Adamova. A stěhovala jsem se, provdala v 68. roce a stěhovala jsem se právě tady na severní Moravu do Frenštátu, což pro mě bylo opravdu skok, to víte, tam na Brněnsku a teď přijdete tady na Valašsko.
0: To už jsou skoro hory, že jo?
1: No, to jsou tady hory, že? My jsme přímo pod Radhoštěm.
0: No, právě. No,
1: tam jako Moravský kras, tam taky není rovina, tam jsou krásné lesy, teda byly, nevím, jak to tam vypadá teď už, ale byly tam ten kras, to tam je krásná krajina. No a tak jsem přišla tady, a nastěhovala jsem se k manželové mamince. A to, já jsem byla dítě z města, že z bytovky. A teď jsem přišla do dřevěné chalupy. Což jsem opravdu na to nebyla zvykla, protože tam se ještě chodilo i ven na tu kadibudku. A všechno, teď jsem to tam musela všechno dát do pořádku, umýt všechno. No bylo s tím práce, tak jsme dostali jako od manželové mamky jednu světnici, no i tak jsme se tam zabydlovali, no ale něco bylo prostě, hned první týden po svatbě jsme se tam nějak s tou tchýní nepohodli a já jsem se prostě naštvala a říkám manželovi, víš co, já tady nebudu, já jedu zpátky domů. A on mě chudák týden po svatbě prosil na kolenou. A říkal, prosím, že nejezdí, neopouštěj mě, já tady nechci být sám. No, tak jsem ho neopustila a zůstali jsme spolu 54 roku. Než chudák, teďka je tomu 3 roky, co zemřel. No, v lednu mi zemřel syn, tak je to takové. No a když tam paní mluvila o Vídni, tak moje maminka se ve Vídni narodila. Takže tak to bylo. Takže tak jsem prostě si musela tady zvykat i na to nářečí. To víte, já jsem rodačka z Čech, tak když jsme přišli na Moravu tam do toho Adamova, tak já jsem mluvila česky, že? Prostě jsem napomovala a oni se mi smáli. No tak jako děcko, abych nebyla, aby se mi tam neposmívali, vždycky se mě smáli, prihalají, koukají na toho pavouka, ať se na mě nekouká.
0: Ale tak to muselo rychle přejít, protože prostředí vás určitě sformovalo.
1: No a teď, když mám sestru v Brně a telefonuju s ní a ona mluví tím brněnským hantecem.
0: Jo, podívej se, jak si máš, ne?
1: No, jak si máš, a když dej tam to máslo.
0: Dej tam tu putru, no jasný.
1: Já jsem šla nakoupit a to, jsem to donesla, nakoupila jsem a mně to přijde už tak lekrační.
0: Ale tomu já rozumím, ze mě si taky Pražáci dělají srandu. Ale paní Jano, vy jste taková mluvná, já to zkusím trošku využít. Vy jste říkala, že jste zhruba týden po svatbě měla nějaký drobný konflikt s vaší tchýní, která vám přidělala jednu světničku ve své chalupě. Jak to potom, nechci konkrétně vědět, jaký to byl konflikt, zase tak zvědavý nejsem, ale jak to potom bylo? Kdo byl vlastně, řekněme, tou hospodyní s velkým H v té chalupě?
1: Ono to tam bylo asi tak, že ona potom jako tchyně si vzala pro sebe takovou malou světničku, no ale mi se prostě nelíbilo, že já jsem to tam začala všecko umývat, uklízet, čistit.
0: Jo.
1: Jako začala jsem to tam brát z gruntu. Jo. A ona z toho byla taková dosti nešťastná. Jo. To víte, když jste zvyklí vládnout sama, teď vám tam někdo přijde do baráku, začne vám tam obracet žbrliny, tak to je špatný. No ale tak no, nějakou dobu jsme tam byli, tak jsme se potom tak nějak jako sklidnili. Yeah. No a já jsem tam, my jsme tam byli asi půl roku, no a potom jsme odešli ale na internát, jako do Frenštátu, tam jsme měli jednu místnost. No a manžel potom šel dělat k silnicím a dostali jsme takovou tu stabilizační výstavbu, jak se tomu říkalo, tady ve Frenštátě. No tak potom už jsme se postavili na
0: Potom vlastní, už definitivně jste byli opravdu na tom svém, na tom vlastním, jo?
1: Ano, jo, ano. Jo.
0: No já tomu rozumím, co jste tenkrát zažívala, protože jak mamince někdo začal šahat na její věci a neměla to v tom pořádku nebo nepořádku, jak ona byla zvyklá, no tak to samozřejmě byla zřejmě trošku nervózní. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za upřímnost samozřejmě taky a přeju vám krásný zbytek srpna.
1: No, to jsem ještě chtěla říct, že nám to osamostatně dopadlo tak, že jsme potom měli 4 děti.
0: No už vás nikdo nehlídal, to chápu, no. To se tak někdy stane.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a krásné léto.
1: Slyšela a zase někdy, když se dovolám, tak zase bude třeba nějaký dobrý téma. Tak dobrou noc, ať všichni se mají dobře a zase zavolám.
0: A já si myslím, že řeknete, ať vás blešky koušou celou noc. Dobrou noc.
1: No, to se říkám. Obš pohádky, obš babičky.
0: Ano. Naslyšenou, paní Jano.
1: Nashledanou.
0: Musím znovu připomenout i to, že vaše příběhy na téma na vlastních nohou můžete i psát, protože se mi zdá nějaká osiřelá ta naše stránka rozhlas.cz/linka. Ano, Františku, vzkaz jsem vyřídil, ale od té chvíle se tam nic nového neobjevilo. Takže pro jistotu ještě jednou rozhlas.cz/linka a tam můžete o tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, napsat. No a samozřejmostí je i telefonní spojení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo by jistě mohl říct, že to postavení se na vlastní nohy se časově kryje, dejme tomu, s první výplatou. Někdo by mohl říct, zejména muži, že to v těch dávnějších dobách byl okamžik, kdy jsme odešli na vojnu, takzvaně, tedy nastoupil výkon základní vojenské služby. Ale v tomhle případě se to asi konat nebude, protože na telefonu čeká dáma. Je to Ludmila, kterou vám chci představit, a ona nám poví, jak probíhalo to její osamostatňování se, to stavění na vlastní nohy. Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, zdravím všechny, zdravím hlavně vás, dlouho jsem vás neslyšela. A řeknu vám, jak já jsem se postavila na vlastní nohy.
0: Ano.
1: Bylo mě 18, vdala jsem se, protože jsem chtěla být svou paní. Tak jsem se odtěla, a manžela jsem toho prvního, měla 8 rok stačí, tak on se chce ženit. A tak jsme se domluvili a přestěhovali jsme se k němu do baráku, do vedlejší vesnice. Můžu vám říct, že rodiče měl starší, než já jsem měla. A on měl tatínka, který jako nám teda řekli, že si můžeme tam mít kuchyň, mohli jsme mít obývák a ložnici. No a stalo se to, že my jsme chodili do Brna do práce a šli jsme do kina a oni náhodou přivezli uhlí. Uh-huh. Takže jsme přijeli pozdě večer dom, dědek na nás řval a já jsem mu řekla, a co vy na mě tady máte co křičet?
0: Uh-huh.
1: Pane Borku, on vzal nůž. Já jsem byla těhotná, to bylo rok po svatbě až, protože jsem nemusela se vdávat. Já jsem byla těhotná a on mě honil v kuchyni kolem stolu a ten manžel teda se mě zastal a já jsem utekla z toho domu a šla jsem k jeho sestře. Tak to byl můj začátek.
0: No to vám řeknu, začátek už sám o sobě je přímo na román. No pokračujte.
1: No tak jsme se vrátila domů. Jo, vrátili jsme se, že jsme tam nemohli bydlet, tak jsme se vrátili domů, ke mně, k nám domů. A tam bydlel, ale já jsem tam měla bratra, který studoval vysokou, neměli jsme ten domek velký a ještě babička tam byla. No, takže on teda, měli jsme strýce, který dělal na Rožince nějakého náboráře, tak on řekl, že ho tam vezme. Tak šel na Rožinku, ale nefáral. A oni nám dali teda družstevní byt v Tišnově a takže jsme bydleli tam. A museli jsme si to teda zaplatit. A to jsme teda spláceli, tak to byl můj začátek.
0: Takže to bylo, ano, to definitivní postavení se na vlastní nohy, když jste dostali ten byt vlastně v Rožince.
1: Ale mám teda 3 děti, kteří teda se postavili na vlastní nohy. Klukovi je 55, no bude, takže ten má byt 3-pokojové v Lišni. Dcera prostřední, ta má 52, tak ta má postavený barák v Černé Hoře a vzala si kluka, který teda je pan ředitel, ale až teď, dokázal, byl z rozvedeného manželství, studoval vysokou školu s podporou teda tatínka, ale tatínek ho nechtěl, když mu maminka umřela, tak tatínek ho nechtěl, chudáka, takže on bydlel u strýčka a on dokázal z ničeho se postavit na vlastní nohy a postavil barák, nechal si teda postavit, měli hypotéku, už mají splacenou. A ta nejmladší teďka, co jí bude 45, tak ta si vzala kluka, byl fotbalista a školu dělal obchodní a tak, no to víte, fotbalista, co nic. No ale teď to má 45, 46, oni jsou o rok. Mají barák na hypotéku, ale je pravda, že já jsem teda zdědila byt, který jsem jim dala za 1 200 000 a tak to prodali a postavili si barák a mají teda hypotéku taky, no ale ona teďka zdědila po tatínkovi svým.
0: No vy jste to, Ludmilo, vylíčila v těch nejkrásnějších barvách, teda úplně v kompletně v té paletě všech možných barev, takže teď už se zeptám jenom na to poslední. Myslíte, že je těžší postavit se na vlastní nohy dnes, v roce 26, anebo to bývalo těžší v dobách, kdy vy jste se vdávala, dejme tomu před těmi 50-60 lety?
1: Ne, pan Borko, si myslím, že dnes je to lehčí, protože kdo umí, ten umí, a kdo chce, tak ten to docílí. Mm-hmm. Tak si to myslím já teda.
0: No právě na to jsem se ptal, co si myslíte, ano.
1: Jo, jo. Takhle si to myslím. A jsou spokojení, já teda jsem taky spokojená. Oni mě podpájí, když jsou sama teda.
0: No tak s takovým mančaftem samostatným, jak jste to popisovala, bude, když jste nebyla spokojená.
1: Ředitel, no. Druhý ředitel, akorát syn, ten je teda elektrikář proti své vůli.
0: No, jako já, jako já.
1: Který to nedělá a dělá to, dělá se zníka.
0: No, tomu říkám hezká práce, voňavá. Ludmilo, moc krát vám děkuji, přeju vám krásný srpen a zase někdy naslyšenou.
1: Já taky vám přeji hodně zdravíčka hlavně.
0: Děkuji.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: Jak jste se stavěli na vlastní nohy? O tom si povídáme v Noční lince a máme na to už jen 35 minut. Na telefonu 731 800 900, ale můžete i psát. Webová stránka má adresu rozhlas.cz/linka, je tam okýnko, vepište tam svůj příběh a já budu reprodukovat. Teď předám slovo, je to Jitka Zelenková, které jsem jednou držel sluneční brýle a zaspívá vám Máme si co říct. Věřím, že budete mít co říct za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď by to možná mohlo přijít, to, co jsem před chvilkou naznačoval, že tedy u mužů, tématem Noční linky je totiž na vlastních nohou, že totiž u mužů by tím okamžikem, kdy se osamostatnili a odešli z rodičovského hnízda, postavili se na vlastní nohy, by to mohla být třeba základní vojenská služba. Na telefonu je totiž pán, posluchač. No, zdravím vás, Zdeňku, dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky srdečně.
0: Tak jak to bylo? Jak to bylo u vás? Kdy jste se postavil na vlastní nohy? Co tomu předcházelo? Co to obnášelo? Jak jste se tenkrát cítil?
1: No, odešel jsem z bytu ve 12 letech.
0: Ve 12?
1: Ve 12 letech, no. Protože moje bydlení s matkou, to byla katastrofa totální. Jo, protože u nás to bylo jako chlás, cigára, a karty. Jo.
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Prosím?
0: Tatínka jste nepoznal?
1: No akorát na fotce jsem ho viděl jednou. Ve vojenství. A když jsem se chtěl oblíknout, protože už jsem koukal taky po holkách, že jo, chtěl jsem na nějakou tu diskotéku nebo něco a nemohl jsem tam mít v roztrhaných kalotech a botech, jo, prošlapanej. Tak jsem chodil na brigády, tahal jsem uhlí, tadyhle důchodkyní, že sklepa se 7 pater nahoru a po 20 dnech jsem si střadal penízky a ušetřil jsem si na svetr, který jsem na Václaváku, že jo, naproti Konin, nalevo, tam pletli nádherný svetry. A stál tenkrát 400 korun, já říkám, ten svetr byl dolí zamilovaný. Tak jsem se na ně ušetřil, přinesl jsem ho domů, oblíknul jsem si ho, no a máma mi ho strhla vzadu, možná mi takový ten mohutný límec, tak ho vzala za ten límec a celý mi ho roztrhla vzadu. Jo.
0: Takže u vás doma opravdu nepanovaly, řekněme, ty idylické podmínky? Vy jste byl v podstatě okolnostmi donucen se postavit na vlastní nohy ve velmi brzkém věku.
1: Tak. Kde jste? Tak jsem se sebral. My jsme bydeli pod Vyšehradem na Pavlači a tam byly takový hrozně tlučí dveře, protože tam byla zima, že jo. Tak tam byla... A tak jsem za sebou třísnul těma dveřma. A jak jsem byl asi rozšílený, ale určitě, tak jsem vzal tu kliku a bohnul jsem jí nahoru. A oni se nemohli dostat ven.
0: Ono se to moc nehodí, já teď budu vypadat jako cynik, ale připomíná mi to známé, otevřel dveře tak, že nešli zavřít, zavřel dveře tak, že nešli otevřít. Ano.
1: Tak. Takže jsem půl roku spal ve Bršovicích v rozřekaném vagónu, jo. Pak jsem tam našel nějakého pejska, tak jsme tam bydeli spolu, pak jsme tam nachytali nějaký ženský, jo, co tam dělám a tak dále. A říká, bydlím tady, že jo, no.
0: Tady znamená kde?
1: No, ve Bršovicích jsem bydlel na postaveném vagónu.
0: Vás ještě trošku mate ta zpětná vazba, vy jste nechal puštěné rádio, rozhlasový přijímač a ono vás to trošku mate, že jo? Přiznejte se.
1: Ne, pohodě. Ne?
0: Dobrý.
1: No. A akorát jdu toho koktám teďko, no, protože jsem trošku rozhozený.
0: No tak kdo by nebyl po takových zážitcích? Takže jste přespával, jak jste říkal, tam, kde se dalo. Jak to pokračovalo dál?
1: No, musel se chodit do školy, že jo, ze školu zapať pámu, že to zase zvedlo zpátky, takže známky zapať pámu byly dobrý. No a pak jsem šel teda do učení, já jsem chtěl být autovachrýnkem, to se mi nepovedlo, protože mi to doktorka zakázala ze zdravotních důvodů, kde jsem měl silikózu plic. Jo. No, tak jsem šel, bohužel, chtěl jsem být automář, jo, no, tak jsem šel na autokempířinu, no a tam jsem se akorát za 2 roky naučil sundávat kola z auta a zase dávat zpátky, to je celý.
0: No tak, vy jste na to měl 2 roky, já se to učil na dálnici, když jsem píchl kolo, no. Ale to je samozřejmě zase jenom pokus o zlehčení. Zdeňku, jaké byly tehdy vaše pocity? Jak byste to dnes popsal? Když jste musel vlastně nuceně de facto odejít z domova. Co jste si říkal v ten okamžik? Že takový nikdy nebudete?
1: No, tak nějak asi v kostce je to tak, no. Zkrátka budu hodnej, milej. No, pak jsem se chytil souseda tam, že jsem byl furt nemocný, zkrátka řídit auto. No, tak jsem tím jezdil, že on měl tenkrát 138 Tatru. No, tak jsem se mu vždycky vnutil za volant. A on říkal, parkante jeden, až bohuji se chytit volantu. Jo, tak ty usetnu ruce prý.
0: A čím se živíte tedy? Dnes?
1: No, jezdil jsem 50 let. Kamiony, autobusy. No, teď jsem na nucený dovolený, bohužel. Teď jsem přišel po řidičák. No a tak teď říká, no tak za 50 let jsem neměl žádnou dovolenou. Teď mám nucenou. Auto mám ho připravený všechno, ale zase nemůžu jezdit, že jo. No. Tak se říká kamarádovi tadyhle, ať mi dá, že já internáty neumím. A tomu říkám internáty, jo, ten internetu.
0: Já jsem si říkal, o čem je řeč.
1: Já to nemám rád, tu elektroniku, no. Já mám telefonek tady starou Nokia tlačítkovou, mám 25 let a to funguje.
0: Zdeňku, kdybych mohl něco k vaší současné situaci říct, každá noc zatím skončila svítáním.
1: Že jo, no já to říkám taky.
0: Já vám děkuju za důvěru a za vaši upřímnost a držím pěsti. Mějte se hezky.
1: Jo, díky.
0: Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc a přeju všem.
0: Někdy je člověk donucen ještě i ve pokročilé dospělosti se znovu postavit na vlastní nohy. Konec konců i o tom můžete povídat ve zbytku noční linky. Opravdu jen zbytku. 25 minut do jejího konce. Volejte, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: blízku. Na blízku, i když tedy po telefonní lince, teď mám paní Ludmilu. Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu, paní Ludmilo. Pěkný večer.
1: Já vás taky všechny zdravím, i ti nespáče.
0: No zejména nespáče, ano, to jsme i my dva. A teď nám všem nespáčům řekněte, jak jste se stavila na vlastní nohy.
1: Já si myslím, že jich přibývá, protože jak stárne, víte, tak to v spánku už moc nepotřebuje. A to já se půjdím na jednou hodinu a jenom jít tam na WC. Takže...
0: No tak to jsem možná ani nechtěl slyšet, ale paní Ludmilo, pojďme k tématu. Jak jste se stavila na vlastní nohy? Vzpomínáte si na to?
1: No, tak teda já jsem se stavila pomocí našim. Měla jsem zlaté rodiče a můj největšinou slávu jsou oba dva dám do posmrti. Ale byli jako hodně. Maminka tam byla šetrná a prefulitá velice. A díky mamince se mě naučila dobře vařit, to nám byla ohromná kuchařka. A takže jsem byla dlouho svobodná, až v 27 letech jsem poznala jako manžela tím, že si dal on inzerát. A jsme se seznámili a on pocházel ze Suchova, to je tady u Boršice, jak to. To je kousíček od Velké nad Veličkou. Maminka se tam narodila. To byla náhoda. Maminka z toho kraje se dostala tady na Vsetínsko, se dala do Karolinky, tam jsem se já narodila. No a z hodou okolností manžel pocházel kousíček od té Velké.
0: Dobře, takže v 27 letech jste poznala manžela. Ano, do té doby... Promiňte, že vám skáču do řeči, ale abychom se dostali k tomu příběhu, protože ještě někteří třeba chtějí telefonovat. Takže do 27 jste bydlela s rodiči, ano?
1: Ano, to jsem byla u rodičů a potom manžel si byl v tom družstve, bytovém družstvu, tak to bylo dělal tady ve Žlíně, jako byl vyučený obuvník. No a tak... Dnes po pěti měsíci známosti jsme se vzali, děti jsme bohužel neměli, to se tak stává v moje rodině, jeho bratr byl taky bezdětný. No já miluju od malička děti a kočky.
0: Já vám rozumím, ale pojďme zpět k tématu. Jaký to byl pocit, když jste se, odstěhovala jste se předpokládám za manželem?
1: No tak, naštěstí jsem šla do Zlína, protože manžel tady pracoval a maminka tady měla zhodou okolností sestru, která...

0: To byla moje kmotra. Takže jsem šla na internet bydlet, protože 14 dní jsem jako si našla místo ve svitu, tak jsem se jako bydlela se vlastně u té tety, ale to bylo jenom 14 dní, kde se vyřídili ty lékařské, ty přijímací zkoušky, to všechno. Takže jsem bydlela 3 roky na internátě, dívčí manžel bydlel na prvním chlapeckém. Takže my jsme spolu víceméně udělili manžele, když jsem přišla do hlída a děvčata na internetu mě říkali, sakra, už si toho chlapa vem, když se tady tahá takovou dobu. Já říkám, já už jsem 3 roky jeho žena.
1: A chodil za vámi na ten internát, nebo to nebylo možné?
0: Ne, to nebylo možné. Já jsem nesměla za ním, ale nesměl za mnou. A měli jsme to pár metrů, ale asi ta vaše láska byla tak silná, že jsme to vydrželi. No a...
1: No, omni a vinci tam mohli.
0: Tam manžel ten byt, když ten mě dostal, no takže se po třech letech dostali na jižní svahy, jsme dostali dvoupokojový byt, no a manžel byl 9 dětí, takže všichni byli tak ochotně, pomohli nám nastěhovat, protože naši mě našetřili vlastně na nábytek. Já jsem jim nemusela moc peněz dávat asi, protože jsem měla na knižce dost peněz.
1: No, tak jste měla ulehčený start.
0: Takže mohli pořídit nábytek, no. Takže jsme to měli trošku ulehčejší. A na to, že jsme neměli ty děti, tak jsme spolu vydrželi 43 roku.
1: Krásný. Paní Ludmilo, promiňte, že vás přerušuju, omlouvám se. Řekněte mi, co bylo nejtěžší v tom okamžiku, kdy jste se ocitli v tom vašem novém bydlení jen vy sami dva. Co bylo pro vás nejtěžší?
0: Nejtěžší, nebo manželé zaměstnání, já jsem dostala zaměstnání ve svítu. Akorát to, co bylo pro mě těžké, že psychiatr mě nechtěl pustit ke kruhu. On věděl proč. Protože to byla, jak se říká, pakárna. Já to jsem potom potkávala paní, co se mnou dělali u kruhu, tak se jako cukala hlavou. To já jsem věděla, že to je z toho, jako, to je taková monotónní práce. To stojíte u kruhu a furt děláte jednu a tu samou operaci celých 8 hodin, tak to je vlastně na blázinec. To se směju, ale opravdu to. Takové lidi tam bylo víc.
1: Vy jste ještě, myslím, i ze spaní dělala ten pohyb, že jo?
0: Ne, já jsem našla kamarádku, s kterou se přáteli nedodnes, ona je tady ve Zlíně. No a tam mě učila přibíjet klienti. Já jsem se ráno zbudila a už je byla nadělaná. Říká manžel, já jdu do práce, já jsem přibíjela.
1: Byť jsem pracovala celou noc. Jo.
0: No, takže...
1: Paní Ludmilo, děkuju, teď přestáváte být trošku srozumitelná, možná je to telefonním přístrojem, ale i tak myslím si, že to podstatné jste řekla a já dám šanci ještě někomu dalšímu s jeho příběhem na téma na vlastních nohou. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
0: Je to dobrý, no.
1: Děkuju.
0: Tak Přemečku, přeju dobrou noc vám i všem ostatním a prosím, aby už ta horka šla někam.
1: V tom vám asi rozumím, ale v pondělí se dočkáte, to buďte klidná. Mějte se hezky a dobrou noc. Naslyšenou.
0: Taky mějte hezky, dobrou noc.
1: Pro váš příběh je znovu připravena telefonní linka, jejíž číselnou kombinaci už určitě znáte. A pokud ne, poslouchejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si jako vždycky povídáme na určité téma. A dnes je to moje zvědavost, která mě přivedla k tématu na vlastních nohou. Tak jak to bylo u vás, paní Jitko? Zdravím do Výškova.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí. No u mě to bylo tak, že v 15 letech jsem odešla studovat do Plzně. A bylo to z toho důvodu, že jsem, když jsem vycházela základní školu, tak se mi už nechtělo nikde se jako dál studovat. A vložil se do toho můj o 9 let starší bratr a že tady ať jdu tam, že k soboty, neděli budu u nich a přes týden na internátě. No tak jsem to teda, takhle jsme to provedli a vzpomínám si, když mě maminka odvezla do Brna na vlak, bylo to 31. srpna v tom roce 69, ten vlak byl tak natřískaný, že jsem byla namáčknutá na dveře, které vlastně byly navenek už. A maminka mi mávala celou dobu, co jako jsme se viděli, až teprve mi začaly trochu téct slzy. No ale v Plzni mě čekala švagrová, Brachová manželka, která mě zavezla na internát, protože jsem samozřejmě tam nic neznala, byla jsem tam poprvé v životě. A nechala mě tam na pokoji s taškou, s tím, že jsem tam zatím byla sama.
0: A co
1: pak
0: teď?
1: Ano, zanedlouho se tam přistěhovali ještě dvě spolubydlící děvčata. No a vlastně jsem byla jako vyhozená do vody. Nevěděla jsem, jak se ani dostanu do školy. Internát byl v jedné části Plzně na Slovanech. Škola byla na Borech. No ale tak musela jsem, že jo, mám pusu, tak jsem se musela poptat. Ty moje spolubydlící taky, jakože na té průmyslovce byly na stejné jako já. Takže jsem to tak nějak zvládla. Takže od těch 15 let jsem byla tam, v ty soboty, neděle jsem trávila u bratra a jinak jsem se musela prostě starat sama o sebe. Domů jsem se dostala poprvé až za 2 měsíce, zase na Moravu jako k mamince. Otce jsme neměli, zůstal tady s maminkou mladší bracha o 2 roky než já. A tak teď jako v dospělosti si člověk uvědomil, jak to musel i pro tu maminku být těžký.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Ona, maminka, měla v úvozovkách výhodu, že tam vlastně s ní zůstal váš bratr, jestli jsem tedy správně rozuměl.
1: Ano,
0: že nebyla úplně sama.
1: A to je rok předtím umřela maminka, která tam s náma žila. No, takže opravdu to jednoduchě neměla.
0: A ještě mi povězte, prosím, Jitko, to byla která doba, když vy jste v 15 odjela studovat do Plzně? Který to byl rok?
1: 69.
0: Jo, vlastně vy jste to říkala, 69. Ano, moje chyba, 69. Ano, ano. Takže to vlastně ještě na tom plzeňském nádraží v tom poschodech v prvním patře dělali tu dobrou držkovou, že jo? Já vím, že to je jenom taková moje vzpomínka, když jsem odtud jezdíval na opušťák. No tak jsem si tak vzpomněl.
1: Vy jste tam byl na vojně, jo?
0: Já jsem byl ve Stodu u Plzně.
1: Jo, a můj brácha právě taky, ten byl v Líních.
0: No na letišti.
1: Našel si tam jako manželku, no, takže zůstal tam. Nechtěla, aby tam byl sám, tak tam zlákal mě, no. Já jsem pak žila de facto ze studia. Tady bylo teda podmíněno samozřejmě prospěchem a měla jsem, dřív to bylo tak, že prostě děti tady z těch neúplných rodin, tak jsme měli nějaké výhody i v tom stravování a placení internátu a tak dál.
0: Vidíte, a to je věc, na kterou jsem se vlastně ještě, myslím, nezeptal. Ono to postavení se na vlastní nohy obnáší i takové drobnosti, jako například, jak se naučit hospodařit s penězi, jak se naučit vařit, nakupovat. Ano. To všechno jste se učila až tedy v Plzni, nebo už jste měla, řekněme, základ z domova?
1: No, určitě jsem něco měla z domova, ale v té Plzni vlastně musela jsem si nakupovat prášek na praní, že jo, toaletní potřeba a tak dál. A když jsem jednou za čas přijela domů, tak maminka třeba, vím, že jsme byli kupovat kabát a takový jako nějaký ty dražší věci, ale Prostě musela jsem se naučit víc a byla jsem už takhle zvyklá z domu vlastně odmala, že jsme nikdy neměli nic moc, jako když jsme byli sami a měla 3 děti, že jo. Ale to si pamatuju, že jsem jí i psala, že jsem jí vděčná jako za výchovu, že to, co do nás vložila, tak že se jako... teď nevím, jak bych to řekla.
0: Že se že si to jako zúročilo.
1: Že uročilo, ano. Ano, že si to uvědomuju, no.
0: A Jitko, vy jste po té, co jste dostudovala vlastně střední školu, se znovu vrátila domů do Vyškova k mamince?
1: Vrátila jsem se domů, sice po mně chtěli, aby šla dál na vysokou, jako do Ostravy, ale mě už se nechtělo zase bydlet někde jinde v cizím, tak jsem se vrátila jsem se domů, no.
0: No ale potom už jste byla zase připravená, dejme tomu, na partnerství,
1: ano,
0: na manželství.
1: Přesně,
0: na
1: ano,
0: další odchod.
1: Ano.
0: Tak já vám moc krát děkuju za vaši upřímnost, za váš příběh na téma na vlastních nohou. No a budu rád, když
1: já
0: zase někdy příště
1: teď
0: zavoláte. Ano?
1: Děkuji moc. Díky. Mějte se pěkně a zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. A tím, vážení přátelé, dnešní noční linka končí. Tedy posledním příběhem, který zatelefonovala paní Jitka. Blíží se 1 hodina a tím pádem samozřejmě i další program, který budete jistě sledovat. Tedy pokud už se vám neklíží víka, jak říká klasik. No ale ta příští noční linka, na to bych měl vlastně taky upozornit. Já bych vás rád pozval k jejímu sledování. Bude to Honza Macoun, který se už za nějakých, jestli počítám správně, 22 hodin chopí mikrofonu a mixážního pultu. A tématem té jeho noční linky bude: může se člověk opravdu změnit? Zvláštní otázka. No, zvláštní otázka, je to, myslím si, dobrá. Ale jak o tom tak přemýšlím, řekl bych, že ano. Ale z mého pohledu, neberte to prosím ani jako názor Českého rozhlasu, ani jako všeobecně platnou pravdu, asi k tomu potřebuje hodně velký impuls. A nebo si musí sáhnout na dno. Tak to vidím já. Přeju vám dobrou noc a znovu se vám přihlásím ve čtvrtek 20. srpna. Tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
2: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
1: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
2: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
1: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
2: Kde pracuje?
1: V Ypsilonce.
2: Ta má hodinu.
1: Nemá.
2: Co to je? To přece není normální.
1: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
3: Ano, správně, ano. Konec vlády jednoho Lábuse.
4: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
3: Naše heslo, vente Lábusovi veslo.
4: Naše heslo, vente Lábusovi veslo.
1: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam nebo nakreslím a tak to mě to baví. Když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že jo, někde se tím chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na 9 letech takový představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše ta akademie taková, už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií teda, a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no, vystřelal jsem 3 profesory a to jsem chodil, asi jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. a pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle a jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam fidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych si netrouf. No, máš 6 hodin, tak si se bude vycadit domů. Jo, takhle. Jsem to pokopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena, říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale já takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem, všichni dosmáli, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle. Takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci, k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě tomu vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Bí! Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Lalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.
6: Já to nevydržím. To je moje spůsobě.
4: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: Být, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
2: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbná.
0: Není Drbná. Denně čte Večerní Prahu. Mámo, červená!
1: Táto, zelená!
0: Mámo, flek!
1: Červená!
0: Flek!
1: Zelená!
0: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
3: Ta píše. Ta píše.
0: Tušky Kohinor do celého světa.
3: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
4: Kde ty pracky, proč já tě praštím?
3: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
4: Já tě mám facku.
3: Ale brouku.
4: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
3: Ale co to je s tebou dneska?
4: Já tě mám facku.
3: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
5: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lidoop. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
6: Co blbneš, člověče? Je.
7: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
6: Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
7: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
5: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
8: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl docela slabý ruce, takže takový šplch, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál, vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koni na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem asi dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No, jednou jsem dokonce dostal takového koně a jsem říkal, dejte mi nějakého hodný, a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády s koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak, každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou v divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to bylo divný, že tak se divně dívají. Já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo? Tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo? Tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo, kdy dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního... Tak, svého... tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mít ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíčkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo já... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit?
7: Já mám
5: taky na dálku. No, to je výborný, no, tak co budeme dělat? No, já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logický, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představit zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už se to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se zůstaneme dále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočí, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15. první řadě udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem jí říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař.
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. No, kdyby on teďka měl zvedat, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že jo, tady tolik lidí, že jo, tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
4: Zdravej člověk,
3: jo, ano. Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
3: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ano. Ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No, byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale
4: jo, já myslím, jako nebyl jsem.
3: Ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně?
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
4: a ty
3: to...
4: bereš 8 druhů prášku různý?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám takto složený. Jednou jsem vystal, já přišel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, on říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout,
3: ty? No, chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám to.

0: Protože zaprvé já mám 5 kilometrů, bo tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volině u Strakonic, to, co se točil v Hoštici, tenhle film, že jo, tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že jo. Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale musím, že ten film, vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to na tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
1: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
2: Promluvil o té své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s
1: tátou. No, pardál!
2: Danušně!
1: Tak se na něj šla blbě!
2: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klidně, už to nebaví.
3: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
4: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
5: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
6: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
7: S voloviny.
1: To si teda pište.
8: Kraviny do kravín.
6: Ale nemel furt.
1: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Čurák, vůle ještě.
9: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábu se čekalo trochu nevděčné natáčení, úplně bez.
10: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
9: Pan Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
0: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem mi to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
9: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
11: Ani za nic, ženský, já první nepůjdu.
12: Budeš ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
13: To je právě na aerobik, to je zřímá.
11: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
14: Ženský, jsme tu pro Italia, ne pro hostice. Toč, tále čumáku je celá vesnice.
15: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka by to dělat fóry.
11: No jo, no, no, no, no, no,
15: cože, nahý, no, to byla zkouška, to se zkoušelo.
11: Tak já jsem to nevadí, ale nahý jsme tam nebyli.
15: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
16: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
15: V gumátách a s vídlem z vás žádný jítel nebondli.
17: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladí na
11: správně.
15: To jsme se nedomluvili. Dostanete za to prémie, tak o co jde?
11: Prosím vás,
18: vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
15: To jsme si nerozuměli teda, tak konec. Gabino, pochováš se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
19: Vidíte, ho kaňoura nás by slíkal a svou si nenechá.
20: A je to prémít, ať se zvykne sám.
15: Co jste se zprázdili, že jste zprázdili? Lidičky, pomoc! Lidi, jau, jau, matuško, jau!
21: Nebylo tohle, to tady nebylo.
22: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
15: Žensky, otevřete! Žensky, slyšíte?
23: Nepřepuste mě, to je nějaký omyl. To přece v nácviku nebylo. Tomu chlapci snad nebo život.

0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
1: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba někdo, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, nějak. Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Korn měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce zábavy, že všechny záběry, kde Korn má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce. Navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí, jo, v žádném záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Dáš si čaj?
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tomhle bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo, no.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte, první hlavici, to je hezký. Známý filmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A kolikrát to bylo přesně?
6: To jsem jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al. Al?
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo ti vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No, to se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál, no.
6: Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé! Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... No. Lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebude. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Neruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste hold bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, odko ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Pokudník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
9: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Poslyšte,
6: vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského ochotnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře postavený hlas, víte?
9: Tak už budeš říkat!
6: Padr mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání, odřu, a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny, děl, kvůli tobě ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, facet, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžky to...
9: Ano! Paní Houdová.
10: Pánové Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Oldo? Jo.
11: ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
12: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu, abych věděl, že jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem asi doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.